Kaiken vastuuteen. Jou, pekitsis povolani to. Sopani to soupani lou. Pešnici z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

louni, pře, padli tě vrahouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem.

paprsky přivírají nám bíčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krát, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Je to snad Území VOS?
1: Ano, je to Území VOS.
0: A jaké veliké?
1: Vosaď až posaď.

Vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané lhotě.

0: také Karla byla smělá, do Čendy se tu zahleděla.
1: Roch, roch, roch, roch, roch, roch.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda, je.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí! Bydlí!
0: Bydlí?
1: Bydlí!

oko. Spadneš jako tůč. Chováš se moc divoko.

0: Jampion.
1: Jednoho chlapíka chytli, když kupoval za

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, zraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini.
1: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.
0: Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby,

0: teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.
1: Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

pocity, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid, no ať má dušička.

0: Rádio Junior.
1: Mom always wants me to clean up my things.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: Holky a kluci.
2: Hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola. Dobré ranko všem. Peťo, my máme teďka takovou změnu tady ve studiu, že najednou nejseš tady naproti mě jako z levý strany, ale zprava. A já jsem se bál, jestli tě uvidím přes ten monitor.
2: Uvidíš mě, hele.
1: Ale vidím tě krásně.
2: Já jsem nepřehlédnutí. Ano, sedím na druhé straně stolu, protože mám svůj počítač, odkud čtu naše skvělé chytré informace na nabíječce, ale... Ačkoliv máme jedno z nejvíce moderních studií v Evropě na Českém rozhlase, tak tohleto naše moderní studio v Evropě má jednu zásuvku, takže jsme se jí museli přizpůsobit, ale to je takové jako na okraji, ale jinak dobré ráno, samozřejmě dobré ráno,
1: dobré
2: hola, hola, hola, škola, volá.
1: Hele, já si myslím, že jedna zásuvka bude i tady za tou zástěnou.
2: Tak podle mě musí být zásuvky tady někdy pod tím stolem. Ty to je... počítače musí z něčeho jet, ale je to tak jako chytře schovaný. Ale pozor, ne, naše dnešní téma nejsou zásuvky, i když taky by to vlastně bylo dobrý téma.
1: A to
2: elektrika
1: by nebylo...
2: a zásuvky. Na jakých nejvíc potřebných místech byste chtěli zásuvky, ale nikdy tam nejsou. Třeba hnedka vedle záchodu.
1: Dobře, fajn. Jako když scrolluješ na tom záchodě, tak potom jasně, no, že by se ti tam hodila.
2: No a samozřejmě scrollovat na záchodě není vůbec
1: zdravý
2: a správný. Na záchod se má jít prostě být v klidu.
1: No, takže dnešní téma.
2: Dnešní téma každopádně, ale nejsou zásuvky, ale je to takový chytřejší, je to taky varianta, kterou si můžete vzít na záchod.
1: Ano, přesně tak. A dnešní téma, tak máme knížky, holky, kluci.
2: Knížky. To je věc, které se nikdy nevyhnete. Zkrátka určitě každému z vás aspoň jednou prošla v ruce knížka, ať už chtěně nebo nechtěně. No a my si o tom dneska budeme povídat a budeme i o knížku soutěžit.
1: No ale to všechno a víc až po zprávách, Peťo.
2: Až po zprávách.
1: Až po zprávách.
2: Zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 21. září a je 264. den roku a do konce roku zbývá 101 dní.
1: Svátek dneska slaví Matouš, takže všem Matoušům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď mi sport.
2: Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1-2. Přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. No a Filip Salač skončil v závodě Moto2 v rámci Velké ceny Rakouska druhý. Pro českého jezdce to je letos čtvrté umístění na stupních vítězů. Nejlépe si vedl v britském Silverstonu, kde oslavil první triumf v kariéře. Karliku, jaký bude dnes počasí? Pojď nás trošku potěšit. Co bude?
1: Peťo, já bych tě rád potěšil, ale bohužel pro tebe mám takovou smutnější zprávu. Dnešek bude takový pochmurnější podzimní den. Dnes totiž bude oblačno a objeví se i přehánky a déšť. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 9 stupňů až do 16 stupňů Celsia pouze. Takže holky, kluci, všem doporučuji mikiny, bundy, no a hlavně si nezapomeňte deštníky sebou.
2: Bude zima, bude mráz, kam se, Kájo, kam schováš?
1: Domů do postilky.
2: To byly zprávy.

0: 6 hodin a 7 minut a vyladíte Český rozhlas Radio Junior ranní restart
1: s Komajzem
0: a Carlosem. Tady k této písni jsem takovou hezkou vzpomínku.
1: Fakt,
0: jo? Frněné, jo? Když jsem byl malej, asi ve věku 6 let, tak jsem volal do jednoho rádia na písničku na přání a byl jsem dobrý den. Já bych chtěl zahrát buď to Naflněnou, nebo Mám boky jako skříně. A tam se ozvalo, a pro koho to bude, chlapečku? No, když je to písnička Naflněná a boky jako skříň, tak pro mamku přece. Takže mamka mě pak děkovala, bylo to super.
1: Tak to zní hezky. Ano. To zní takový přesně ten čas, kdy tráví spolu ten syn s mamkou, přesně takový to rodinný pouto, kde se utváří ještě.
0: Ano, rodinné pouto, které se zlomí v okamžiku, kdy ti dá k rozeninám třeba knížku.
1: Přesně tak. Hele, Peťo, dnešní téma knížka, já mám rovnou na tebe dotaz. Začneme z hurta.
0: Z hurta?
1: Byl jsi někdy, jak bych to řekl, knihomol?
0: Ne.
1: Nebyl, nikdy. Ne. Tvůj tak ke knížkám není úplně jako... Ne.
0: Takhle, jakoby, to jsme jednou řešili, já čtu hodně.
1: Jako my čteme hodně.
0: Já čtu, já mám pocit, že já nedělám nic jiného, než čtu.
1: Jako ve finále do čtení přesně jako spadá úplně všechno plus scénáře, co se stejně my dva musíme naučit, plus třeba jako někdy příprava.
0: Ano,
1: taky,
0: ale...
1: zprávy taky, že jo.
0: To jako je scénář na celovečerní film, je v podstatě jako knížka.
1: Jo.
0: Ale měl jsem období, kdy jsem se jako snažil číst.
1: Mm-hmm.
0: Nevím, třeba Harryho Pottera jsem jako četl, to jako mm-hmm. jo, to mě bavilo. Ale nějak jako, no možná bych měl prostě chtít číst.
1: A tak jako chtít číst, hele, sám si to řekl, čteš hodně. A no, to já ve finále taky.
0: Ale ty knížky, ono to je jako hezká aktivita vlastně, víš. Si představíš, že třeba jedu v tramvaji, což jedu, prostě to je jedno, jedu ano. v tramvaji a vytáhnu si knížku. Prostě je to takový jako hezký, mně přijde, no.
1: Já jsem vždycky měl knížky spojený s takovým klidem. Že prostě přesně sedneš si na gauč, teďka ještě přesně na to začíná být i počasí, kdy prostě venku je zataženo, je to takový, dejme tomu, posmutnělý a všechno. Sedneš si na gauč, uděláš si kakajíčko nebo čajíček, hodíš přes sebe deku a otevřeš tu knížku.
0: No hele, jako vypadá to, je to hrozně trendy, jo. Dneska jako se číst knížky je trendy.
1: Je to tak?
0: Já jsem ten typ člověka, co rád dělá věci, které jsou trendy. Mm-hmm. Kromě běhání, který teďka je hodně trendy, ale běhat nebudu. Zkrátka ty knížky jsou teďka velice trendy. A přesně vidím tady tu tvoji představu, vidím to jak v nějakém filmu nebo na nějakém jako Pinterestu, hezkou fotku, jak prostě tam hoří ta svíčka, jo, za okny prostě prší, jo, úplně to vidím, tu atmosféru a máš v ruce knížku. Ale člověče, já v tento okamžik bych si radši pustil ten film třeba.
1: Fakt jo.
0: No asi jo, ale je to hrozně špatně, protože číst je potřeba a holky, kluci, pokud jako vy rádi čtete, tak je podstatný říct, že stejně vás to dožene, protože prostě ve škole máte povinný četby, potom až záhodně dlouho pro vás, jak je ta maturita, ale tam se čte pořád, jo. Jakoby, ale třeba čtení ve škole jsem miloval. Já jsem
1: fakt
0: miloval, když jsme měli v češtině čtení, jo. My jsme třeba 4 hodiny češtiny týdně, tak vy byli dramatika, gramatika, to dělám v reálném životě pořád, gramatika, pak byla 1 hodina sloh a potom bylo hodina čtení. A to mě hrozně bavilo.
1: Fakt jakoby... jo, já to neměl rád.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak to já čtu na hlas hrozně rád.
1: Hele, mě vždycky strašlovala strašně naše učitelka, češtinářka. Ona byla strašně fajn, jo, gramatika, literatura, všechno, ale jakmile jsme se dostali ke slohu a k čítance, že jo, a teď jsme začali číst, ale to bylo i na druhém stupni. Já jsem do 9 měl prostě z toho větry. Já jsem se toho bál. Protože ona vždycky tak jako přistoupila k té mojí levici a byla, tak pokračuje Kája. A ona, tak hlavně, ať je to lepší než minule. A i tohle z toho, že ti řekne, to už tě prostě vystresuje předtím.
0: No jasně, tohle a potom, s tou psychikou hodně.
1: A teď jsem se začal zakoktávat a ona, no dobrý, tak si to vezme někdo jiný. A super, fajn.
0: Tak to je teda základní učitelka.
1: Takže já jsem jako od tohohle z toho potom jako netěšil jsem se na ty hodiny upřímně moc.
0: No tak to je teda, to ti to jako takhle znepříjemnilo. Přitom jako já myslím, že ale herci by měli umět velice dobře číst a hezky číst, takže já nepochybuju o tom, že si určitě jako četl krásně.
1: Hele, možná tak do té 5. třídy, než jsem ji dostal, no. Ale ve finále mě to jenom prostě strašně, jakoby, když to řeknu blbě, zhnusilo to čtení. Já jsem ji načetl strašně rád.
0: Tak si budeme číst spolu. A nebo hele, prostě hele, už ti bude přece jenom 20.
1: No. Neříkej to nahlas.
0: Stárneš.
1: Ne, je to za dlouho.
0: Tak za 6 let budeš mít první dítě.
1: Co?
0: No ti to jako takhle říkám. A budeš mu muset číst pohádky. Jo?
1: Ale to mi nevadí.
0: A kdyby si chtěl, tak Peťa Komínek, určitě ho znáš.
1: Ne.
0: Ne?
1: Slyšel jsem, že je namyšlený a frněnej.
0: Jo, je to tak. No ale je do toho je hrozně krásný a hrozně šikovný, talentovaný a tak dále.
1: Tak to se asi pleteme ty lidi, co si
0: no, představujeme. No, přesně, ale prostě já znám takovýho krásného Peťa Komínka. A ten Peťa Komínek píše příběhy a knížky. Říká, napsal takovou knižní minisérii.
1: Ano.
0: Jo, a píše i pohádky. Jo? Mm-hmm. Tak můžeš číst.
1: A namlouvá je dokonce pohádky. I.
0: Ano, a to mám právě přesně rád, že si takoby toto namlouvám. Já to fakt já rád čtu nahlas. Pro lidi, ale ne pro sebe.
1: Ale, hele, jako mají je třeba taky čtu.
0: Ségře.
1: No, přesně, ségře. Ségře taky jako čtu knížky, pohádky, že jo, prostě ta tam má ráda všechny, přesně takový ty Křemílek a Vochomurka a tyhle klasiky taky. A potom nějaký...
0: Jak je malá, tak asi ještě nepotřebuje, aby to bylo nějaký vůví.
1: No, čtení, jasně, ale jako baví to, a jako taky mě baví to číst.
0: No, to je hezký, je celkově cokoliv dělat pro druhý, je prostě hezčí. I třeba číst knížku.

0: Holky, kluci, 6 hodin, 17 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem.
1: A Karlem.
0: Oh yeah. Pojďme si
1: téma.
0: Říct naše téma. Denní téma.
1: Naše téma zní...
0: Knížky.
1: Knížky.
0: Já myslím, že jsme to celkem vystihli.
1: Jo.
0: Knížky.
1: Knížky.
0: Můžu to být jakýkoliv.
1: Knížky. Prostě, jakmile to má v sobě papír.
0: Měkká pevná vazba.
1: Vazba. Hele, hlavně to musí mít tu vazbu. Ale i třeba dneska období, kdy všichni mají ty čtečky a iPady a máš knížky v telefonu, v iPadu, v e-knihách prostě. Taky je to takový...
0: No ale hele, ve finále jako nic se nevyrovná tomu, já jsem vždycky miloval, když jsem si koupil novou knížku.
1: Když cítíš papír.
0: Právě, cítíš ten papír a ta novota knížky, když si čuchneš prostě a teď to voní tou novotou.
1: Novota
0: já jsem to
1: knížky.
0: Miloval vždycky.
1: Ano, a jakou z knížku miloval nejvíc? Máš nějakou, i když nejsi žádný jako čtenář, zamilovaný čtenář do knížek, tak jaká by knížka byla tvoje oblíbená?
0: Hele, kdybych si měl teďka vybrat, tak já jsem přes prázdniny, když jsme byli s Verčou na dovolený, tak jsme tam četli hodně. A já jsem tam četl utopický díl, utopický román, něco takovýho.
1: Aha.
0: Sci-fi. A teďka to řeknu zaujatě, protože je to furt poslední knížka, kterou jsem četl. Ale jmenuje se to Smrtka.
1: Ale to vím, ale čte nějaký čtvrtý díl, ne? Nebo něco?
0: Druhej jsem začal teďka.
1: Druhej. Jo, to by si ale četl první díl.
0: To jsem četl a ve finále jsem ho dočetl až letos.
1: Aha.
0: Protože já jsem si od toho dal nějak pauzu a pak jsem musel začít komplet znova.
1: Fakt? Ty bláho.
0: Potom, já jsem to četl asi na třikrát, no. Já jsem to zkusil, pak jsem začal číst ve třeťáku maturitní četbu, takže jsem se k tomu nedostal. Pak jsem to otevřel znova, dostal jsem se někam, umřela moje oblíbená postava, tak jsem se na to vykašlal,
1: zavřel
0: jsem
1: to
0: a nebyl jsem ani v půlce knížky, takže jsem to zavřel a teďka po prázdninách jsem se dokopal k tomu, pojď tomu dát ještě šanci.
1: Mm-hmm.
0: A bylo to dobrý.
1: Tyjo, to je extrém, číst knížku na třikrát, to je...
0: Ale to hele, je. I cesta je cíl,
1: a štěrch a prach a udusaná hlína.
0: Přesně. Co ty, nějaká oblíbená nebo neoblíbená knížka třeba, který jsi fakt jako řekl, žmar, já to nechci.
1: Neoblíbená. Neoblíbená knížka, tak kdybych jako to taky nečtu, ale...
0: Slabikář.
1: slabikář, ale když si třeba podívám na mou maturitní čerbu, jaká knížka by tam byla, kterou tam mám, ale nechce se mi číst.
0: Nebo něco prostě, co jsi četl a víš, že jsi četlo fakt jako blbě, že si řekneš, k téhle knížce už se jako nevrátím.
1: Nevím vůbec.
0: Ne?
1: Jo, možná Stranger Things, tajný experiment.
0: OK.
1: Úplně jakoby mimo, ale to jsem dostal tehdy, když jsem měl období Stranger Things, tak jsem dostal k Vánocům tuhle tu knížku od osoby jako s tím, že budu absolutně nadšenej.
0: Mm-hmm.
1: Už jenom, když jsem rozbaloval ten balící papír a jsem cítil knížku, tak jsem dělal, že jsem hodně nadšenej. Hrál jsem v ten moment,
0: ano.
1: Že jsem nadšenej a tu knížku jsem v podstatě nikdy neotevřel.
0: Fakt jo.
1: Já jsem jenom první stránku, jako no tak to ne. Tak to ne. Ale co mám třeba rád, tak jsou knížky od Daniela Krejčíka, což je herec, tak má Nadělení knížku a Hájemství a to se mě čte úplně krásně. To je tak hezky napsaný a takhle to mám rád.
0: Mm-hmm.
1: Když je to hezky napsaný.
0: Ale tak jako to je hezky. Ve finále, když se ti to čte dobře a baví tě ten děj.
1: No, ale další věc, já prostě bojuju s tím, že co když si toho hrdinu představuju prostě jinak, než mám.
0: Dobře.
1: Víš, že moje fantazie je hrozně jako bujná.
0: A jak potom teda reaguješ třeba přesně, když čteš takhle, jak jsi říkal, že jsi četl Harryho Pottera? Nějak si představíš nějakou postavu?
1: To mě je úplně jedno.
0: A potom to vidíš ve filmu?
1: To mě je úplně jedno.
0: Je ti to jedno?
1: To mě nějak jakoby neuráží.
0: Fakt jo?
1: Jo. Naopak mám rád, když vidím ten film a řeknu si, ty jo, takhle to mohlo vypadat i v té mý hlavě. Víš?
0: Mhm.
1: Že prostě já si fakt jako fantazie jako bujná, takže když se jako prostě řeklo chlapec, co má brejle kulatý, tak jsem viděl obrovský brejle s jizvou na čele, tak jsem viděl obrovskou jizvu. Já jsem všechno zobrovitoval,
0: A potom jsi viděl ten film, kde tam má ty maličký brejle, maličká jizvička tam.
1: Jako fakt jsem ho viděl úplně jinak, ale teď je třeba, mám to trošku jako zmanipulovaný tím, že vidím Harryho Pottera teď jako před sebou. Vidím
0: no jasně.
1: Toho herce, co ho hrál, ale i třeba Hermiona prostě vypadala úplně jinak. Měla dlouhý, za mě vlasy, obrovský dlouhý vlasy, takový až jakoby ne, že moc upravený, takový jako hodně hustý, že se do nich dá jako zaseknout i tuška a guma. Jo, takhle tohle jsem viděl.
0: Dobrož, jako já vím třeba, já jsem teda Harryho Pottera nikdy nečetl, já jsem se k tomu neodhodlal. Možná první díl, ale mám celou sbírku, ale zabere mi to celou poličku, už jenom prostě ty všechny díly Harryho Pottera, jak jsem na to koukal vždycky a byl jsem jako, ježiš, to nedočtu. To do toho se ani pouště nebudu.
1: Ale Harry je podle mě základ. To bych třeba chtěl, aby jako, kdybych mohl něco změnit a vrátit se zpět do dětství, tak tohle je věc, kterou zase chci udělat. Číst Harryho Pottera. To je podle mě jako podstatný.
0: Mně se strašně líbí takový ty fanouškovský konspirační teorie o leně Harryho Pottera a viděl jsem jeden krásný sketch, kdy někdo nakresl Voldemorta, tak jak ho popisují knížky.
1: Aha.
0: Že jako fakt byl jako děsivej.
1: Fakt byl děsivej. Mm. Ale je to i tak, že i v té knížce se tu děsivost může každý prostě trošku jinak představit.
0: To no určitě.
1: Jaká je třeba nejvíc překládaná a kupovaná kniha?
0: Pojď mi, fanfakty máme tady.
1: To si řekneme v dalším vstupu.
0: Tak potom máme fanfakty.
1: Nechte se překvapit, bude to stát za to.

0: Pepek Rádia Junior.
1: Pepíček je v parku a jezdí na kole. A najednou volá. Mami, já jezdím bez rukou. A po chvíli jede a křičí. Mami, já jezdím bez zubů.

jeden byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o ně.

0: Je to tady.
1: Je to tady.
0: Ano, blíží se 6:30.
1: No, 2:01, bum, máme to tam, 6:30.
0: A to je čas, kdy si připomeneme, protože my tady jsme a žijeme.
1: Ano.
0: Ale byli tady lidi.
1: Co žili.
0: A byli.
1: Žili byli.
0: Jo.
2: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žil byl jednou jeden německý král, Konrad III. Štaufský. Možná si řeknete, že narodit se jako král vám zaručí pohodlný a klidný život. Pohodlný možná, ale klidný ani náhodou. Důkazem toho je dnešní hrdina Konrad III. Štaufský, který musel neustále někde bojovat a řešit konflikty, dokonce se vypravil na dalekou křížovou výpravu a lidé si ho nakonec pamatují hlavně kvůli tomu, že ho převezli mazané ženské. Jak to všechno bylo? Konrad Štaufský se narodil kolem roku 1093 jako syn švábského vévody Fridricha I. a Anežky, dcery císaře Jindřicha IV. Postupně stoupal v politickém žebříčku, až byl nakonec zvolen německým králem. To se ale moc nelíbilo mocnému rodu Velfů a následoval spor, který pak ovlivnil dějiny tehdejší svaté říše římské. Než se ale dostaneme k těmhle velkým dějinným událostem, povyprávím vám jednu roztomilou příhodu, která s nenávistí mezi rody Štaufů a Velfů souvisí. Jejich handrkování přešlo v bitvu o hrad Weinsberg. Konrád tento hrad obléhal a přívrženci Velfů ho bránili. Na Konrádovo vojsko však neměli a tak se mu nakonec hrad vzdal. Tolik hovoří doložitelná fakta. To by ale nebylo až tak zajímavé jako to, co údajně podle legend následovalo. Král se rozhodl potrestat obránce a rozkázal popravit všechny obyvatele mužského pohlaví. Ženy mohly z Weinsbergu odejít a Konrád jim dokonce milostivě povolil vzít si tolik věcí, co unesou. Ale to podcenil ženskou vynalézavost a věrnost. Místo šperků, oblečení a dalšího majetku si mazané ženy vybrali něco úplně jiného. To nejcennější, co měli. Své manžele, syny, bratry. Král a jeho druhové museli být v šoku, když viděli to zvláštní procesí, které sestupovalo z hradu. Každá žena nesla na zádech muže. A nemysleli přitom prý jen na sebe. Když žena neměla na hradě žádného vlastního příbuzného, pomohla odnést muže některé ze starších nebo slabších sousedek. Někteří členové panovníkovy družiny se prý vztekali, že to je podvod a musí se jim to zarazit. A tehdy se Konrád ukázal jako formát. Statečnost a lstivost žen ho natolik pobavila i dojala, že se rozhodl dodržet své královské slovo a všichni byli volní. Do historie tahle událost vstoupila jako legenda o věrných manželkách z Weinsbergu. Daleko vážnější chvilky náš hrdina zažil během druhé křížové výpravy. To bylo válečné tažení, během kterého vojska z různých království Evropy putovala bojovat až na Blízký východ, kde ležela svatá země a město Jeruzalém. Název křížová výprava neznamená, že by vojska bloudila křížem krážem, ale odvozuje se od kříže, symbolu křesťanství. Proto se také účastníkům této výpravy říká křižáci. Město Jeruzalém je z náboženských důvodů důležité jak pro křesťany, tak pro muslimy. Evropští králové a církevní představitelé ve svaté zemi vedli boje s místními muslimskými vládci už během první křížové výpravy, asi 50 let předtím, než se tam vypravila druhá křížová výprava, ve které byl i Konrád. Jedním z cílů výpravy bylo pomoci křesťanům udržet nebo znovu dobít území, která muslimové mezitím za těch 50 let získali zpět. Těžko se totiž udržují dobytá města, která leží tisíce kilometrů daleko od vaší země. Zvlášť v době, kdy nebyly vlaky, auta ani letadla. Samozřejmě, že za křížovými výpravami nebyly jen vznešené náboženské důvody, ale také docela přízemní touha po moci a zisku. Konrádovi se to však vůbec, ale vůbec nevyplatilo. Jeho vojsko mělo ohromné ztráty a on sám onemocnil. Když křižáci utrpěli zdrcující porážku při obléhání města Damašek, poznal německý král, že by měl hodit ručník do ringu a vrátit se domů. Tam ještě pár let vládl a pak zemřel. Za svého následníka však neurčil vlastního mladého syna, ale zkušeného synovce, za jehož vlády vyvrcholil spor Velfů a Štaufů. Do dějin vstoupil jako Fridrich I. Barbarossa, neboli Rudovous, kvůli svým zrzavým vousům. Na rozdíl od Konráda se mu povedlo stát i císařem Svaté říše římské a jedním z nejvýznamnějších středověkých panovníků historie. Ale to už je zase jiný příběh. My jsme si hlavně chtěli povědět, jak drsného krále pobavila ženská důvtipnost. Historie hold přeje mazaným dámám.
2: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Holky, kluci, 6 hodin a 39 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem
1: a Karlem. Dobré ráno.
0: Dobré ránko, dobrou chuť a děláte cokoliv a my si, Peťo, pojďme teďka
2: dobrou
0: říct.
2: Promiň, ale dobrou chuť a děláte cokoliv.
0: Jo.
2: Zajímavý, ale výborně, ano.
0: Myšlenka, obědváte, večeříte, snídáte.
2: Ano, a zkrátka, já bych třeba řekl, hele, mějte hezké ráno a děláte cokoliv, ale ne, my vám přejeme dobrou chuť.
0: Já přeju dobrou chuť.
2: Já mám hlad celý život, no, ale rozhodně nejsem hladový potom, abych četl knížky, což ale mnoho z vás určitě je, protože rádi čtete.
0: A je to fajn.
2: A je to super, my vám to s Karlíkem závidíme a my jsme teď hladoví potom si říct nějaký fun facts ohledně knížek.
0: Oh,
2: tak,
0: yeah.
2: Karliku, můžeš to rozjet, odstartovat.
0: Dobroš, tak já začnu můj první fun fact. Román o 300 stránkách bez písmene E.
2: To je.
0: Je to knížka, kdy francouzský spisovatel George Perez napsal v roce 1969 román La Disparition, Zmizení, který má přibližně 300 strán, ale ani jednou v něm nepožil písmeno E.
2: To je fenomenální. Teď si jenom představ toho překladatele.
0: Proč tam není Ečko? Sakra.
2: No ne, spíš jakoby, když třeba to je hlavní pointa celé té knížky, tak on musel i, když to třeba z té francouzštiny do češtiny překládal, tak taky musel držet to, aby to přeložil bez toho E.
0: Pokud to je pointa knížky, tak ano.
2: Ale podle mě je to hrozně těžký, že třeba ve francouzštině třeba nemáš tolik písmenko E, ale v češtině
0: jo.
2: Který slovo, pojďme zkusit teďka mluvit bez toho, abychom řekli písmenko E. Zkus si to.
0: Máma mi koupila jogurt.
2: To jsi zvládl? Každopádně. Je to těžký, je to těžký prostě.
0: Každým páde, no to ne, tam je ta Ečko znova.
2: Všude je Ečko.
0: Je to tak?
2: Je to těžký, takže je to zajímavý. No, já mám třeba, jak jsem říkal, tak Bible je podle statistik nejvíc rozšířenou a nejvíc překladanější knihou na světě. A zároveň, takže když takhle jakoby promítneme Boha a Bibli, tak zároveň Agatha Christie je jednou z nejvíc překladaných autorek vůbec. Její knihy vyšly ve světě v několika x množství jazyků.
0: Hustý.
2: A to je taky zajímavý, to překladatelství vlastně. Víš, že to jako někdo jako napsal, nemohl. Ale ta knížka už není úplně ono, protože to musíš trochu jinak přeložit.
0: Musíš to jinak interpretovat.
2: Když máš film v angličtině a máš tam české titulky a nějak umíš anglicky, tak třeba mnohdy to úplně nesouzní s tím překladem těch titulků, že vlastně to je to jiný, než bylo. Když jsme zkoušeli v Kalichu představení, což je prostě z britského originálu do Unfriend a je to přeložený do češtiny, tak Tajna Medvecká si vyžádala ten anglický originál, aby si to jako sama přečetla a našla tam ten třeba pravý význam, protože třeba ten, kdo to překládal, tak ten význam toho úplně jakoby
0: mohl trochu zaměnit.
2: Jo. Což je zajímavý.
0: Je to tak. Další můj, existuje román s konceptem a se zajímavým konceptem. Je to to, že celá knížka tak je tvořena jedinou větou. A takový nejznámější klasický příklad tak je prý knížka Ulysses od Jamesa Joyce. Takže prostě představ si, že máš tady knížku ohledně třeba, nevím, několik tisíců slov, ale je to jedna věta celou dobu.
2: To by se představ, když zlobíš a onka běž do pokoje a budeš číst aspoň jednu větu dneska.
0: No a teďka si představ, že ti dá tuhle knížku a ty se ztratíš v půlce té věty.
2: Že to nemá tečku nikde.
0: Takže musíš zpátky na začátek a jako sakra, kde je ten pes zakopaný v tom?
2: Ne. Já bych si pustil radši film. To a ještě více v dnešním ranním restartu. Dobré ráno.
0: Oh yeah, a teďka to dáme Klárce.
2: Tak jo, Klárko, pojď na to.
3: Novinka hitparády Rádia Junior.
4: Stýská se ti po létě? Následující song tě do něj přenese zpátky raz, dva. Možná si při něm vzpomeneš na pláž, slunce, vůni moře a dlouhé letní večery. Mám pro tebe novinku od německého DJe a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní, nebo rovnou jako šťastlivci. A o čem se v songu zpívá? o tom, jaké to je na chvíli někam utéct s kamarády nebo s někým, koho máš rád. Nemuset nic řešit, nikam spěchat a prostě si užívat společný čas. Takže vlastně přesně ten pocit, kdy jsou prázdniny a ty víš, že teď nemusíš vůbec nic. Tak si pojďme ještě jednou prodloužit léto. Topic a carte blanche, lucky ones.

0: Vysílání Pomsta.
1: Tak je to tady.
2: Ano, je to tady. Držím v ruce červenou obálku s velkým nápisem Radí Pomsta.
1: To se ti nepovedlo?
2: ASMR. Tak, teď jsem to vyjmul z obálky.
1: Ano.
2: Radní Pomsta 21. září 2026.
1: To je dneska.
2: To je dneska, to by se dělo. Ahoj Péťo a Kájo.
1: To taky sedí. Ahoj, ano. Ahoj.
2: Ahoj. Sehrajte scénku. Kája je kniha, kterou už nikdo hodně dlouho nečetl a je z toho hodně smutný.
1: Mm-hmm.
2: Péťa je kniha, Péťa je kniha, kterou má někdo hodně oblíbenou a má ji na nočním stolku a často se k ní vrací. Tahle kniha je namyšlená a vytahuje se. Stručně řečeno, Kája je smutný, Péťa se vytahuje. Improvizujte. Dobře. Scénka začíná právě teď.
1: Tak jo.
2: Nebreč, rušíš mě moji chvilku.
1: To by se to říká. Ty se tady nemačkáš na policii s ostatníma.
2: Ano, nemačkám se s ostatníma, protože já jsem na nočním stolečku.
1: Pamatuju si doby, kdy jsem tam býval taky.
2: Ale té době jsou dávno pryč, už není někdo tak oblíbený jako já. Smír se s tím.
1: Ale kdyby mi dala aspoň šanci, vzala mě znova do ruky a přečetla si mě.
2: Nemáš žádné obrázky, jsi jen nudná kniha bez obrázků. A tvoje kapitoly, já mám tak krásné kapitoly a tak krásné ilustrace.
1: Ale já mám příběh, který bavil, který smál.
2: Který smál?
1: Ano.
2: Tak asi máme odpověď, proč ti někdo nečte. Pokud máš v sobě příběh, který smál.
1: Ano, smál, protože mi tam vypadlo se.
2: Tak možná máš se právě hodně chyb. Já jsem bezchybná.
1: Vylila na mě tenkrát čaj.
2: A ty jsi politá mi to, čajem.
1: A rozpilo mi to stránky a kvůli tomu mě už nečte a teď tady chytám prach jenom.
2: A víš, v čím mi to je? Proč jsem já oblíbená?
1: Proč?
2: Protože jsem v iPadu.
1: Ne!
2: Je to tak. Je to tak, je mi to líto. Ale smír se s tím, že já budu ta oblíbenější. Protože mě nepoliečí.

0: Petrem a Karlem.
1: Druhá hodinka je tady.
2: Oh yeah, dobré ráno.
1: Second
2: hour.
1: Second hour is here. And welcome u vysílání Radia Junior.
2: Radia Junior with Komais.
1: And Carlos.
2: Oh yes, baby.
1: Good morning, good morning.
2: Guten Morgen.
1: Krásné dobré ráno. Buenos mañanas, hasta mañana. Zapomněl jsem, jak se řekne španělsky dobré ráno.
2: Já myslím, že řekneš buenas noches.
1: Buenos días, sí, buenos días, chao, chicas, chao, chico, chica, sí, no problema,
2: comprendo.
1: Vítejte u našeho dalšího pondělního vysílání, víkend za námi, celý týden je před námi, ale tím pádem celý týden je před námi i s tím, že bude každý den ranní restart, takže opět vstávám do Grando s Rádiem Junior.
2: A to my se ještě uslyšíme tenhle týden jednou se mnou.
1: To se máte teda.
2: To se máte.
1: Ne, to se máte. To jste vyhráli.
2: No to teda.
1: To jste vyhráli. A my jsme dneska vyhráli téma knížky, o kterém si povídáme a taky povídat budeme. Ale teď se dáme tu věc, kterou musíme.
2: No tak jo, Peťo. Víš, já nedáš.
1: No
2: nedám. Jdeme na to.
1: Zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Je pondělí 21. září, je 264. den roku a do konce roku nám zbývá 101 dní.
2: Svátek dneska slaví Matouš, takže všem Matoušům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď sport.
1: Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1-2. Přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. No a Filip Saleč skončil v závodě Moto2 v rámci Velké ceny Rakouska druhý. Pro českého jezdce to je letos čtvrté umístění na stupních vítězů. Nejlépe si vedl v britském Silverstonu, kde oslavil první triumf v kariéře. Mm-hmm. Tohle byl sport, moje téma. A jaké bude počasí? Bude zima, bude mráz? Kam se, Kajo, kam schováš?
2: Peťo, hele, dneska tě úplně nepotěším, protože nás čeká takový, dejme tomu, smutnější podzimní den. Dnes bude totiž oblačno a objeví se i přehánky. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 9 stupňů až do pouhých 16 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, všem vám doporučuji mikiny, bundy a hlavně deštníky.
1: Deštník, pláštěnku a nějaké nepromokavé botičky.
2: Jo, ano.
1: Žádný žabky.
2: To byly zprávy.

0: host.
1: 7 hodin a 6 minut, no a vyladíte Český rozhlas Radio Junior, ranní restart
0: s Petrem
1: a Karlem.
0: No a milost, nejsme, takže se pojďme rovnou vrhnout na naše téma. Knížky.
1: Knížky.
0: My už jsme tady hodně probrali.
1: Hodně, no hodně.
0: Ale čeká nás taky toho ještě hodně před námi.
1: Ano, pojďme pokračovat, bych řekl, v těch našich zajímavostech o knížkách.
0: Chceš fanfakty ještě?
1: Já bych si dal ještě nějaký fanfakty, protože jich je podle mě hodně. Třeba, co mě překvapilo, tak knížku Frankenstein, tak napsala Mary Shelley, když jí bylo po jich 18 let.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to za takové okolnosti, že byli s partou kamarádů na chatě a ze strany si řekli, pojďme napsat nějaký jako příběh strašidelný.
0: Mm-hmm.
1: A napsala Frankensteina, jakoby ne úplně onoho Frankensteina, potom samozřejmě tomu museli úpravy a dopisování, ale napsala vlastně námět na Frankensteina. Těm se, těm kamošům hodně líbil ten námět a takhle vzniklo z toho Frankenstein. Takže jedno z nejznámějších vlastně děl, strašidelných děl Frankenstein, tak napsala v našem věku, ještě mladší.
0: To je dobrý.
1: To je
0: hustý. To je hustý. To jsem se přesně učil na maturitu tohle. Já mám další. Mně se líbí, jak ty máš takový ty odborný, ty jako to, ale ve finále já mám takový ty víc crazy.
1: No to je dobře,
0: Hele, existují knihy vytvořené tak, aby začátek byl na konci a konec na začátku. A to není třeba jako, že jo, v arabském světě, že to čte naopak. Ale tady třeba jedním z nejznámějších příkladů experimentálního právě čtení tak je House of Leaves od Marka Z. Danielevského. No a text tak v některých částech se začne fyzicky i měnit. Že stránky jsou například otočený, některý obsahují třeba jen pár slov, text se zmenšuje, zvětšuje, otáčí, nebo je rozložený různě po stránce.
1: Ty bláho.
0: Takže si vlastně řekneš jako, dobře, fajn, tak co se tady stalo s tiskárnou?
1: No ale pořád seš jako v nějakém tenzi, v nějaký jako nějakým vzrušení, víš?
0: Jako je hustý jako tahle ta experimentální tvorba, že vlastně necháš toho čtenáře si s tím hrát a prostě hledej si to.
1: To mě přijde ale super, a to dělá dokonce i Patrick Hartl, má jednu knížku, já nevím jakou, ale to Patrick Hartl je náš spisovatel český, dělá i jako do divadla scénáře a podobně a má knížku, román, že vlastně záleží, z jakého konce to přečtete. Že má tam jakoby jeden alternativní konec a druhý alternativní konec a končí takový uprostřed. A je na vás, jaký konec si vyberete.
0: Fakt jo.
1: Jo, je to taky zajímavý.
0: To je hustý. To je
1: to
0: dobrý.
1: To mě bavilo, interaktivní knížky takhle.
0: Mm.
1: A jsou, je jich podle mě hrozně moc.
0: Je jich hodně.
1: Že pokud vás třeba čtení nudí, tak je fajn si najít alternativu, že to čtení nemusí být tak nudný, jak se vám zdá, ale třeba tam můžete vybírat, jak to skončí, jak ovlivníte děj. Podle mě to všechno už existuje.
0: Existuje. A hele, já mám tady rovnou další fun fact. Italský spisovatel, něco podobného, co jsi říkal, ale trošku jinak. Julio Cortázar napsal Rayuela v roce 1963 a máš několik způsobů, jak to právě číst. Buď to můžeš klasicky číst od začátku do konce, a nebo se můžeš, právě on to taky nabízí, ten spisovatel, ten Cortázar, tak nabízí i jinou cestu. A když vlastně posloucháš ty jeho pokyny, co tam máš napsaný k tomu, tak čteš a vlastně přeskakuješ mezi kapitolama. Takže třeba začneš první kapitolou, pak podle jeho nějaký rady nebo doporučení, tak přeskočíš na 13, pak se vrátíš k 3 a takhle jako jdeš na přeskáču a ten příběh ve finále dává smysl. A bude mít jinou strukturu, ale bude dávat smysl prý.
1: Tak to je hustý.
0: Takže
1: to
0: něco hustý. Vlastně podobného, jak jsi říkal, ty
1: to,
0: alternativní
1: ale tomu,
0: konce.
1: To musí dát tolik práce, tohle
0: no, ty
1: vymyslet.
0: Bláho.
1: To je stejný jako vymyslet únikovou hru.
0: Jako je to něco, ale na ten podobný způsob, že jo?
1: Nebo jak třeba uniknout z útulku, záhad.
0: Nebo přesně, což je zajímavá knížka taky.
1: Je to velice zajímavá knížka a za krátký okamžik budeme o ní soutěžit. Jsme rádi, že jste s námi. Laďte dál Radio Junior, ranní restart.
0: S Petrem.
1: A Karlem.

0: Holky kluci, 7 hodin a 14 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem
1: a Karlem.
0: No a my jsme se dostali do vaší oblíbené části vysílání.
1: No i naší samozřejmě.
0: Naší samozřejmě taky. A to je
1: soutěž.
0: Je to soutěž,
1: je to
0: holky
1: soutěž.
0: Kluci.
1: A dneska soutěžíme o knižní novinku a to první díl nové série Útulek záhad, kterou nám do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. A takovou jako anotaci, jo.
0: Mm-hmm.
1: KPZka vyráží do akce. První díl nové série od autora Dobrodružství Sklárova Petra Huga Šlika. Když se do malého města přestěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidává odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného přílku psího útulku.
0: Mm-hmm.
1: Když k ním přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě. Krásná knížka, musím říct, hlavně.
0: Mm-hmm.
1: Voní tou...
0: Novotou.
1: Tou knižní novotou. Teď jsem možná až moc blízko si k tomu přivonil. Ale hezky voní, je krásně ilustrovaná,
0: mm-hmm.
1: a možná si budete i chvilkama bát, což přiznává i autor knížky Petr Hugo Šlik, že potvrdil, že je trochu on sám mistrem napětí a nebojí se dnešní děti trochu postrašit.
0: No,
1: a to je podle mě fajn.
0: Takže to je super. Zní to jako strašně fajn knížka, dobrodružná a napínavá. Každopádně, no. Proto abyste to vyhráli,
1: to se musí stát,
0: aby knížka byla vaše, tak my pro vás tentokrát nemáme otázku, ale tajemný zvuk.
1: Tajemný zvuk.
0: Takže my ho pustíme a potom si řekneme.
1: Takže si schválně říkejte, co to podle vás je a potom nám volejte na telefonním čísle
0: 800 199 199.
2: Tajemný zvuk.
1: Co to podle vás je? Volejte.

0: Holky, kluci, 7 hodin a 20 minut a vy posloucháte ranní Restart Radio Junior s Petrem.
1: A Karlem.
0: No, ale my už tady nejsme tak sami, protože tady máme soutěžícího. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, kamaráde. Ještě jednou do éteru řekni, s kým mluvíme, ať všichni ví, jak se jmenuješ.
2: Vojta Šafář.
1: Vojto. Ahoj, ještě jednou krásné dobré ráno. Vojto, my doufáme pevně, že víš, co jsme měli jako tajemný zvuk, ale my ti to pro jistotu pustíme ještě jednou a doufáme, že odpověď bude taková, jakou chceme slyšet. Tak tajemný zvuk? Tak Vojto, co to podle tebe je?
2: Já si myslím, že to je kohout.
1: Ano, samozřejmě je to náš kolega
0: Jirka
1: Kohout, moderátor Rádia Junior, a Vojto, ty jsi to uhádl správně a my ti gratulujeme.
2: Jo, děkuji moc krát.
0: No není za co, neděkuji, zasloužil jsi
1: to. Ráno se stalo a jenom my připomeneme, co jsi vyhrál, tak jsi vyhrál knižní novinku, a to první díl nové série Útulek záhad od nakladatelství Albatros Media, a slibují tady, že se rozhodně budeš v napětí, budeš se trošku bát, i když všichni víme, že to dobře dopadne, tak se necháme dobrovolně a rádi napnout zápletkou, a třeba já osobně oceňuji, že postavy nejsou černobílé, ale naopak reálné a mají pocit, ty, které měl a má každý z nás, a ne vždycky se rozhodnou správně. Takže tohle budeš číst a tohle budeš prožívat, Vojto, u knížky Útulek záhad od Petra Hugo Šlika. Máš radost? Rád čteš? Seš čtenář?
2: Jo, jsem. My s mamkou čteme hodně knížek.
1: Hodně? A hele, a která je tvoje nejvíc oblíbená, když čtete hodně knížek?
2: Dorotka a 7 koček.
1: Dorotka, fakt, 7 koček. Hele, tak to je hustý, že... Tak doufám, že jsme tě dneska neuráželi tím, že moc nečteme.
2: To nevadí.
1: To nevadí. Tak ale Vojto, tak ty seš dobrý kluk. Moc krát ještě jednou gratulujeme, ať ti to dál čte. Další knížka je na cestě do vaší jistě obsáhlé knihovny. A ty nám tady zůstaň, my dořešíme, kam ti tu knížku pošleme. No a vy ostatní...
0: Nezoufejte.
1: Přesně
0: soutěží
1: tak.
0: Se pravidelně, určitě na vás taky přijde řada někdy to zandáte určitě.
1: Zandáte
0: to.
1: A Vojto, gratulujeme, a jak říkám, zůstaň nám na telefonu. A teď pro vás ostatní písnička.

0: Ano, je to tak, doznívá nám písnička na rádiu Junior v ranním restartu.
1: Já jsem myslel, že je pravda, že jsme pár.
0: My jsme pár. Ano, my jsme moderátorský pár a jsme za to rádi a my si dnes povídáme celé ráno o knížkách. Víme to, že třeba my dva s Karlíkem moc nečteme, ale třeba teďka náš vítěz v soutěži Vojta, tak se přiznal,
1: zapálený čtenář.
0: Že je zapálený čtenář. No a jak je na tom třeba i náš telefonický host, to se dozvíme v zápětí, protože vítáme takhle v telefonickém éteru Hanu Dolejší-Lehečkovou, což je spisovatelka a zároveň redaktorka Albatrosu, která měla redaktorsky na starost právě knížku Útulek záhad, kterou napsal Petr Hugošlik. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdravím všechny malé posluchače a posluchačky.
1: Dobré ráno. Rovnou naše taková klasická otázka.
0: Ano, obligátní otázka.
1: Obligátní otázka, přesně. Jak se vám vstávalo? Nebo jestli jste takhle zvyklá vstávat brzo, nebo...
2: No, je hrozná tma už po ránu, lidi. To je fakt jako ta nevýhoda toho podzimu, že teda to ranní vstávání bývá opravdu krušný.
0: Ano, soucítíme a chápeme.
1: Ano.
0: Rovnou se dáme do vaší práce, protože ta vaše práce musí být časově náročná a možná se takhle vyplatí spisovatelům vstávat brzo. Jak třeba pro vás, že máte už několik knížek za sebou, které jste napsala, tak za jakých okolností takhle si sednete k počítači nebo k sešitu a napíšete knihu? Jak to vypadá teď ten proces?
2: Tak jiné to bylo, než jsem měla dítě, protože to jsem měla být volného času. Tak to jsem si většinou tak jako večer, když už byl klid a v baráku bylo ticho, tak jsem si tak jako sedla na gauč a otevřela jsem si notebook a pustila jsem si třeba nějakou hezkou hudbu a uvařila jsem si čaj a takhle jsem si tam třeba hodinku až dvě datlovala. No a teď, když mám malého syna 4letého, tak můžu psát jenom, když se o ně stará tatínek.
0: Což musí být často, protože vy těch knížek i tak máte poměrně hodně. Tak třeba píšete i pro děti? Je to taková motivace teďka ten syn, že budete psát hodně pro děti? Nebo co vlastně je to zaměření, o kterém vy píšete?
2: Jo, tak můj syn je určitě velká motivace, akorát on roste hrozně rychle, takže já když se rozhodnu, že bych mu teď napsala pohádku, tak já než ji napíšu, tak jemu už bude 6 let a bude ho zajímat něco úplně jiného, tak to je vlastně strašně jako těžký se trefit nějak do toho jeho vkusu, protože ten vkus těch dětí se často hrozně rychle jako mění, ale já teď vlastně v tuhle chvíli píšu román pro dospělé, takže teď jsem odložila tu tvorbu pro děti trochu stranou a píšu pro dospělé a mezi tím teda jako redaktorka pracuji na těch knížkách pro děti, jako třeba na Útulku záhad.
1: No to nás rovnou přivádí k této knížce, k Útulku záhad, kterou jsme právě vysoutěžili před chviličkou, těsně před váma. Vám vlastně ta knížka prošla pod rukama. A určitě podle mě jste si na ní udělala nějaký obrázek, tak co si o ní myslíte vy? Protože my s Peťou jsme se shodli, že to je zajímavý a dobrodružný příběh celkem. Už jenom takhle jako.
2: No, já si o té knižce myslím jen to nejlepší, kdybych si o ní nemyslela jen to nejlepší. Asi bych možná ve své práci dělala něco špatně. No, já jsem hlavně strašně ráda, že autor Petr Hugošlik takovýhle příběh napsal, protože možná už ho znáte, můžou ho děti znát jako autora dobrodružné série Dobrodružství Sklárová, která byla hodně populární a dobře se prodávala a všechno. A tak Hugo toho napsal víc, napsal už pak takový knížky jako Spratný na nevděku nebo Stín železné opony. A pořád tak jako přemýšlel a lavíroval, že začal novou řadu pro děti. Jo. Řada to znamená, že těch knížek vyjde víc, že jsou jako v uvozovkách na pokračování, že je první díl, druhý díl, třetí díl a tak dále. A pořád tak okolo toho chodil a nevěděl, za který konec to vzít. A já jsem mu říkala, Hugo, my máme hrozně málo knížek, kde by vystupovaly holky. Jo, dobrodružných knížek, kde by vystupovala parta holek. Jo, máme spoustu knížek, kde jsou kluci, jo. Máme knížky, kde jsou kluci a třeba jedna holka. Ale kde by byly opravdu jenom holky a bylo to holčičí dobrodružství, tak takovou knížku nemáme. A Hugo nad tím tak jako přemýšlel nějak. Se mu to v té hlavě rozleželo. A protože i sám má dceru, tak si řekl, jo, tak já do toho půjdu. Takže nám Hugo napsal dobrodružný detektivní příběh, který se točí okolo party tří holek, Petry, Zuzky a Karolíny. A já jsem strašně ráda, protože mě přesně takovýhle knížky na tom trhu chybí, ale jenom chci říct, že to, že tam jsou holky, tak neznamená, že by to měly číst jenom holky. Myslím si, že to je opravdu knížka i pro kluky, protože je opravdu jako napínavá, je tam plno záhad, je tam útulek, jsou tam tajemní psy a tajemné stopy, takže já si myslím, že tam si přijde na své opravdu každý.
1: No právě náš soutěžící, který tuhle knížku vyhrál, tak se na ní celkem těšil a byl velmi rád, že bude přesně to. No, já se ještě zeptám vás teda teď ne jako redaktorky, ale jako spisovatelky. Vy jste napsala teda několik knížek právě Poupata nebo potom právě Kometa Julie. Chystá se něco z vaší strany, třeba něco nového?
0: Ano, ten román pro dospěláky.
1: Ten román pro dospěláky nějaký přesně. Jestli by nám jste třeba jako mohla dát
0: ochutnávku nebo nějaký malý teaser.
1: Ano, teaser.
2: Já myslím, že to není úplně přístupný, že ten román. Ale určitě zase něco vymyslím pro Český rozhlas, nějakého hajaju nebo četbu na pokračování. Konec konců ty věci ode mě se u vás přes od času hrají. Myslím si, že naposled mělo premiéru Hněvánky a Lásečno, což byl tuším taky Hajaja, to byla taková série pohádek o emocích a o tom, jak se s nima vyrovnávat a jak s nimi pracovat.
0: Ale hlavně vy jste teďka pro děti udělala to, že jste toho Huga přesvědčila a vznikla tady ta dětská knížka s holčičí partou Útulek záhad. A v rychlosti, než se rozloučíme, jenom vlastně redaktorka to schvaluje, nebo co dělá redaktorka? Vymýšlí, co vyjde? Nebo...
2: No, redaktorka, to i to. Redaktorka, často nám ty texty chodí tak jako náhodně, někdo něco napíše a pošle nám to a já se na to kouknu a zhodnotím to a říkám si, to je dobrý, tak to by se nám tady hodilo. Ale často to bývá i tak, že právě přijdeme za nějakým konkrétním autorem a řekneme mu, hele, my bychom potřebovali nějakou zamilovanou četbu pro holky od 10 let, nenapadlo by tě něco? Takže ty způsoby, jak se k nám dostávají ty příběhy, jsou různé. A já potom jako redaktorka to čtu pořád dokola a říkám autorovi, hele, tady by se to možná dalo zlepšit, jo, tady ta postava se chová trošku nevěrohodně, jo, ty vykresluješ, že je taková hodná, tichá a tady je najednou hrozně, hrozně taková hlučná. Takže my pak jako redaktoři hledáme takové ty jako díry, té záplece, to, co vůbec jako nedává smysl, nebo by se dalo třeba nějak vylepšit. A potom taky vybíráme ilustrátora společně s autorem, kdo by se nám líbil, aby to odilustroval. A potom hlídáme, aby v té knize nebyly žádné chyby a všechno bylo připraveno do tisku řádně tak, aby ta knížka vyšla opravdu hezky.
0: Takže vám děkujeme za to, že může být tolik knížek a děkujeme vám hlavně za váš dnešní ranní čas.
2: Tak jo, já vám taky moc děkuju, mějte se hezky.
1: My děkujeme, ráno, hezké pondělí.
0: Hana Dolejší, Lehečková, spisovatelka a zároveň redaktorka Albatrosu, která právě měla starost i naší knížku Útulek záhad. Ještě jednou hezké dobré ráno a nashledanou.
3: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní Klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. V běžných fitness centrech narazíte kromě posilovny i na spoustu lekcí vedených instruktorem. Jedna věc je ale většinou spojuje. Pořádně se při nich zapotíte. Britský řetězec Fitness Center však přišel před pár lety s úplnou novinkou. Vytvořil speciální lekce zaměřené na osoby, které trpí nedostatkem spánku. Jsou pořád unavení a neumí si představit, že by šli po práci ještě cvičit. Pokud se chce někdo zúčastnit této lekce, nenajde v tělocvičně speciální cvičební pomůcky, ale postele. Tato speciální lekce se nazývá Neprecise, což je spojení dvou anglických slovíček nep, šlofík a exercise, cvičení. A přesně to, co stojí v názvu, speciální cvičební kurz i nabízí. Nejprve se účastníci 15 minut pozvolna protahují nebo cvičí jemnou jógu, zbylých 45 minut pak za zvuků relaxační hudby odpočívají nebo spí. Během odpočívací části je teplota v místnosti snížena tak, aby vytvářela co nejlepší podmínky pro klidný spánek. Všichni dostanou deky a spací masky a věnují se relaxaci. Podle tvůrců kurzu by to mělo mít efekt na psychické i fyzické zdraví účastníků. Nejenže si věčně vyčerpaní lidé odpočinou, ale také mají pocit, že pro sebe alespoň něco udělali. Navíc je vyzkoušené, že skupinové prostředí pomáhá motivovat jednotlivce při cvičení a hubnutí a tvůrci věří, že stejná skupinová mentalita pomůže i vyčerpaným pořádně se uvolnit a nabrat síly. Lekce cílí převážně na rodiče s malými dětmi, kteří trpí často dlouhodobým nedostatkem spánku, což může vést ke zdravotním problémům. Rozhodně však není tento kurz pouze pro ně. Každý, kdo se cítí zmožený moderním hektickým způsobem života, může přijít. Speciální lekce se šíří po celé Británii a převzala je už i některá fit centra třeba v Austrálii. A proč jsou tyto relaxační lekce zařazeny zrovna do fit center, kde si má člověk přeci hlavně máknout a pořádně se zapotit? Protože některé aspekty má cvičení a cílená relaxace společné. Obojí přináší zvýšení energie, produktivity a pozornosti, lepší zvládání stresu, snížení únavy a ospalosti a zlepšení duševního a fyzického zdraví. Chtěli byste takové lekce i u nás v Čechách? Já bych určitě občas zašla. Moji milí zvídavci, pokud chcete o britské speciální fitness lekci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Nalas mi ignor, si mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechci, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jony se singlem.

0: ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Holky, kluci, 7 hodin a 50 minut a vy posloucháte skoro konec ranního restartu na Rádiu Junior s Petrem
3: a Karlem. Ano, je to tak, dnešní povídání je téměř u konce. Ano. A dnešní povídání jsme věnovali knížkám. A převážně jedné knížce, a to konkrétně Útulku záhad od Petra Hugo Šlika.
2: Hele, já bych řekl, že i o Harrym Potterovi jsme se rozbásnili.
3: O Harrym Potterovi, tak hele, Harry, když se řekne
2: Harry,
3: knížka...
2: Harry, do baráku!
3: Přesně. Blíží se bouřka, Harry. Měli bychom být na ní připraveni. Pan Potter, naše nová celebrita...
2: Mm-hmm.
3: Ano, podle mě, když se řekne knížka, tak já si představuji Harryho Pottera.
2: Mm-hmm.
3: Pro mě to je prostě symbióza, je to pro mě jakoby ta asociace ke knížce, prostě Harry Potter. A jsem teď i celkem zvědavej na ten nový seriál.
2: To já upřímně taky. Bude to zajímavý vidět to přeobsazení nějaký nový.
3: Ano.
2: A to je vlastně, to je ten seriál, ježiš, to je první rok?
3: No, první knížka.
2: První knížka.
3: První knížka je první série.
2: Jo.
3: No, jsem taky z toho. Prostě u mě Hermiona je Hermiona, Ron je Ron a Harry je Harry.
2: Mm-hmm.
3: Jo, vidět v tom nějaké jiné tváře bude těžký, ale přesně to je to kouzlo i těch knížek.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme.
3: Ano, Kapitán Demon, to je oblíbená písnička.
2: Já vím, Peťo.
3: Ráno stanu a pustím si operu. Ano, výborná písnička. Ale chtěl jsem říct, že to je vlastně kouzlo těch knížek,
2: mm-hmm,
3: že každý vlastně má tu představu o těch postavách úplně jinou.
2: Přesně, a hlavně, jak jsi říkal, že to by to je jedno, teda, že potom jako vidíš v televizi, jak to vypadá, že si řekneš, takhle to taky mohlo
3: vypadat. Mě to jako nebude nějak jako vadit. Vím, že mě to vadit nebude, když tam uvidím jiný herce. Bude to nezvyk?
2: Bude to nezvyk, no.
3: Bude to nějaký jako vnitřní srovnávání?
2: Mm-hmm.
3: To se směješ.
2: Já se nes... Ne, to...
3: Co máš srandu ze mě?
2: Nemám s tebe srandu.
3: Tak co máš v hlavě tady za informaci? Dobře, tak to necháme bejt. Ale zkrátka, nebudu naštvanej, nebudu ten typ, co teďka už hodně lidí jsou, že to odsuzujou dřív, než to vůbec vyšlo, ten seriál. Já ne, já se na to těším.
2: Jo?
3: Jo.
2: A to je hlavní. Hele, já se třeba těším na nový Hunger Games.
3: Aha, tak to jsem neviděl ještě ani jednou.
2: Ne?
3: Ani jeden díl.
2: Fakt jo, na to se já těším.
3: Já mám filmový nedostatky, veliký, já nemám čas
2: koukat
3: na
2: znalost.
3: Filmy. No u mě je filmová znalost na bodu mrazu.
2: Ale ve finále, jako vlastně u každého, když se dobře střetnou dva lidi, kteří koukají nebo mají rádi stejný typ filmu, tak jasně, tam si řeknou jako, že super, že se to naladí. Ale třeba, nevím, filmy, co baví tebe, nebaví mě, co baví mě, nebaví tebe.
3: Hmm.
2: Takhle to může být.
3: A je to úplně normální.
2: Je to normální.
3: Je to úplně normální. A třeba, co baví knížky mě, tak nebaví tebe. Ale tohle to téma jsme měli i před rokem, knížky.
2: Měli, no.
3: A pamatuju si větu, kterou jsme završovali, náš ranní restart. Po dnešním vysílání mám úplně chuť.

0: polívka nejlépe s příchutí banana breadu, aby to se skořicí, aby to trošku ovodilo.
1: Jo, takhle. Ten...
0: No, takže vlastně ta představa tam jakoby je.
1: Mm-hmm. A nebo ještě teďka začnou být i barevný listí, prostě bude barevný to krásný. Listí.
0: Ano.
1: Takže...
0: A i tak bych si možná pustil prostě Harryho Pottera v tomhle období. Ale ne, přečtu si knížku. Slibuju na holej pupek, na
1: přečte
0: moje svědomí. Jo.
1: Hele, já jsem měl ještě jeden fun fact, který jsem neřekl a věřím tomu, že bys to zvládl.
0: Ano, přesně, asi vím, kam tím míříš. Ano, kolik má stránek?
1: Dvě,
0: výborně. Takže dvoustránková kniha, výborně. Tak i to se počítá.
1: Jo, počítá, vždyť jo, ale ve finále přečetl si knihu, přečetl.
0: Přesně.
1: To už se nikdo neptá.
0: Tak co, dáme ještě písničku?
1: Dáme jenom si ještě písničku.
0: Tak jo.
1: A no.
0: Písnička.
1: Zavolej mi.
0: Zavolej mi.

0: 7 hodin, 58 minut.
1: Já jsem se tak mě také nevaroval, zapínáš mikrofon. Já jsem tě chtěl ještě říct, co budu dělat dneska, si povídat a ty jsi mě takhle to...
0: Ale tak pojď se podělit s tím, co dneska děláš.
1: Ne, nepodělím, protože končíme a nestíháme a já vám chci hlavně popřát hezký den. To je podle mě podstatnější, než říct, že budu mít představení a po nějaký rozhovor.
0: A tak co by si chtěl tenhle týden stihnout? Jednu věc.
1: Přečíst knížku.
0: Hezky, dobře. Jak si řekneme příští týden.
1: Stránkou, to zvládnu. Jak se jmenuje ta knížka?
0: Najdu tí.
1: Jo, výborně. Najdi mi. Vy se mějte krásně, mějte hezký pondělní den, hezky, že zvládněte školu a všechny povinnosti, které na dnešek máte, ale věřím, že jste stali pravou nohou hezky.
0: Jo.
1: Opatrujte se.
0: Napapejte se dobře.
1: Ano, to je podstatné.
0: To je hlavní.
1: Ale snídaně je základ dne. Mm-hmm. Ano, to máme stejný mindset, Karlíku, to je výborně. Čtete, pokud

0: Pokud nečtete, tak čtete, pokud to máte rádi, tak pokračujte, pokud nemáte rádi, tak nečtete. Choďte pěšky do školy, to právě taky jako je jako hezká aktivita.
1: Je to fajn, nebo na koloběžku nasedněte na kolo.
0: A zase někdy, naslyšenou, holky, kluci. A teď bude pohádka.
1: Malá pohádka.
0: Tak si ji užijte. Midi pidi. Tak ahoj.
1: Ahoj ve čtvrtek.
2: Rádio Junior, pohádka.
3: Tram tadadá. Musíme znát dopravní značky.
4: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
3: Každé kolo je co?
4: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
3: Silničního provozu.
4: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
3: Že jsou rovně položené jako voda.
4: Tedy namalované na zemi vodorovně.
3: Jo.
4: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
5: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
4: Ano. A pak jsou značky světelné.
3: Co svítí?
4: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
3: Za prvé, kam vůbec nesmím.
4: Za druhé?
3: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
4: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
3: Jo.
4: A značka stop znamená co?
3: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
4: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojúhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
5: No, já se to nepamatuju.
4: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
5: Když já nemám kolo.
4: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Hurvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
3: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
4: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
3: No na ostatní účastníky silničního provozu.
4: No, ale na nikoho křičet nebudeš.
3: Aspoň na Máničku.
4: A dej pokoj. No. Vykřičník je symbolem výstrahy. Nekřiku.
3: No.
4: Ta značka znamená. Pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
3: Jaké, tatí?
4: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
5: No, no? Hlavní ulici?
4: No.
5: Poznám.
4: No.
5: Podle toho, že je tam rámus.
4: Ale podle jaké značky ji poznáš?
5: No,
3: podle značky hlavní silnice.
5: No.
4: No dobře, a ta vypadá jak?
3: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
5: Jako baletka.
4: A značka vedlejší ulice je jaká?
3: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
5: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
4: No, správně. No, vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
5: No. Jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojúhelníku?
4: Značky v červeně orámovaném trojúhelníku jsou takzvané výstražné.
3: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
5: A kulaté?
4: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
5: Aha.
3: Ty znám taky dobře. Tam nesmíš. To nesmíš.
5: A ty, co jsou kulaté, modré?
4: Příkazové.
3: Ty znám taky. To udělej. To nedělej.
5: A ty hranaté, většinou modré.
4: No tak ty jsou informativní.
3: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
4: No ano.
3: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. tak by už konečně mohl šupat ven. Co říkáš?
4: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit.
5: Hurá!
4: Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
3: Já si vezmu na kolo kšandy.
5: A já červené šatičky.
4: No, a já zapřáhnu Želika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu. Ach jo.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: im od půlnoci kránu.
1: Kozí kránu.
0: Otevírám peklo bránu.

Zase loupá v kříži.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte u dnešní pohádkové školky. Tak, ušoune a ty se chystej.
1: Ahoj kamarádi, a tak Jano, to já se tady absolutně nikam nechystám.
0: No to se tedy chystáš.
1: A ne.
0: A jo, holky a kluci, máme tady ušouní, rušouní, mimino, co se bojí vody.
1: Já se vody nebojím, nevěřte jí, kamarádi.
0: No, tak proč se jako nechceš vykoupat, no? Proč?
1: Proč, červotoč, kolotoč?
0: Mně je to jedno, ušoune, ale takhle budeš za chvilku normálně smrdět a kamarádi se s tebou nebudou chtít objímat. Holky a kluci, ani nechtějte vědět, jak dlouho se ušoune nemyl.
1: Cože? Co jsi to říká o objímání?
0: No, že se s tebou kamarádi nebudou chtít objímat, když budeš smraďoch nemytý.
1: Jo, no tak v tom případě bych asi změnil názor, no.
0: To mám velkou radost, ušoune. Konečně ses pochlapil, jak se to říká. Abych ti ukázala, jak je sprcha příjemná, pohoda, půjdu první.

0: No, vypadá to jako pohoda, to ano, ale když jsem tam já, tak to zní asi takhle. Já, pomoc, pomoc, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr.
1: Jsem krásně vysprchovaná. No a teď ty?
0: Já? Vážně? Asi ne.
1: No toho už ne. Myslela jsem, že už jsme se domluvili.
0: To jo, to jo.
1: Ale počkej, víš co? No. Já mám nápad.
0: Co?
1: Natrénuješ si to tady na suchu. Dáme si takové koupací cvičení.
0: No tak dobře, zkusit to teda můžeme. Ušounovo cvičení.
1: Tak co říkáte, holky a kluci? Pomůžeme Ušounovi natrénovat vstup do vany?
0: Hele, Jani, slyším, jak se mi Šimon směje, že musím trénovat na vanu.
1: Tak to zase ne, Šimone. Ty máš snad všechno na světě rád? Taky ne, viď? Je to tak, že s tím, co nemáme rádi, ale musíme to zvládnout, nám můžou pomoct rodiče, babička s dědečkem a nebo zrovna kamarádi z Ušounovy pohádkové školky. Hlavně se ale nikomu za nic nesmějeme, když se něčeho bojí, nebo se mu do toho moc nechce.
0: Ne, Šimone, já jsem vlastně docela v pohodě. No tak dobře, jsem připraven na trénování.
1: Tak, v jedné ruce si představíme sprchu a ve druhé houbu na mytí. A ruku se sprchou si dáme pěkně nad hlavu a rukou, ve které máme houbu, se jako celý celičcí mydlíme.
0: Jo, jako? To mi teda jde. Jako se mydlím, jo, jako mydlit, tak to mi tedy celkem jde.
1: Vidíš, a teď si vyměníme ruce a jako se sprchujeme tou druhou rukou.
0: A jak? Jako se mydlíme taky tou druhou rukou, než kterou jsme se mydlili předtím, že jo?
1: Tak, a teď si stoupneme na špičky a vytáhneme se co nejvíš, abychom si podali šampón.
0: Jo, jo, jo, tak a máme ho a teď si jako umyjeme hlavu.
2: A i když se u toho trošku rozcucháme, nevadí, drbeme si hlavu. A když máme hlavu našamponovanou,
0: tak si pěkně chytíme nos, aby nám do něj jako nenatekla voda. Zavřeme pusu a jako se celý ponoříme do vany. Tak.
1: Sedneme si na bobeček, abychom byli celý pod vodou.
0: Přesně tak a ještě trošku a držíme si nos a chvíli zadržíme i dech, takže chvíli nedýcháme.
1: Takže pozor, jdu to zkusit.
0: Já taky, jo, pozor. Ale.
1: Už radši dýchám. No. A postavíme se a máme natrénováno.
0: Jo, ale...
1: Žádné ale, pustíme si pohádku a pak už do té vany vlezeš.
0: Ach jo. Ušounova pohádka.

V městečku Habřákov žil pekař Cyril, který dělal nejlepší a nejkřupavější rohlíčky široko daleko. Habřákovští na ně od rána stáli frontu a bez Cyrilových rohlíčků si nikdo neuměl den ani představit. Jenomže pekař Cyril neměl ženu a žádné děti. A jak stárnul, uvědomoval si, že recept na své rohlíčky nebude mít komu předat. Vyzkoušel spoustu pekařských učňů, ale všichni to byli líní patlalové a při pečení uždibovali kousky, což Cyril nesnášel. Au! Proto ho napadlo, že si svého nástupce upeče sám. Konec konců jedině tak bude mít jistotu, že bude opravdu ze stejného těsta jako on. Skutečně se mu povedlo uhníst a upéct z těsta na rohlíčky postavu k nerozeznání od pravého člověka. Těsťáček, jak mu Cyril láskyplně říkal, dostal za úkol péct rohlíčky a práce mu šla parádně od ruky. Když pak za pár let Cyril zemřel, těsťáček dál provozoval pekárnu a dařilo se mu. Lidi se k němu hrnulo čím dál víc a chtěli po něm stále víc a víc rohlíčků. Vůbec už se to nedalo stíhat. Chudáček těsťáček jenom pekl rohlíček za rohlíčkem, ale lidem to pořád nestačilo, aby čím dál hladovější, až se nakonec jednoho dne vrhli na něj samotného a celého ho snědli. Mňam! Z chudáka těsťáčka nezbyl ani drobek. Habřákovští ovšem také přišli navždy o své rohlíčky. A do

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které Ušoun už stojí v koupelně, ale pořád se mu nechce do vany, zatím pořád váhá.
1: Ale Jani, slyšel jsem, že ty jsi ve sprše zpívala. Nepomáhá náhodou to zpívání?
0: Zpívání pomáhá úplně na všechno, to se ví.
1: Jo, jo.
0: I když většina lidí si zpívá v koupelně proto, že jsou tam sami. A když to tak říkáš, možná by tobě vážně pomohlo, aby se smyl a koupal raději. Vodu máš Ušoune napuštěnou, tak už zbývá jen si vybrat, kterou písničku si k té tvojí koupeli zaspíváme, protože v koupelně se to krásně rozléhá.
1: Já mám nápad, tak aby se to krásně rozléhalo,

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které jsem právě vylezl z koupele.
0: Ale jak jsi s tím nadělal? Jsem si úplně myslela, že snad strašidýlka nemají ráda vodu. Ale zase vím, že rybníky, jezera, koupaliště a bazény tě baví. A moc se snažíš, abys už uměl dobře plavat.
1: Ale koupání ve vaně fakt nemám rád.
0: Věř mi, to jsem si už ho nevšimla.
1: Já vím, promiň, no troši lilinku jsem vyváděl, no.
0: Hlavně, že je to za námi a ty už máš aspoň recept na to, jak si koupel udělat hezčí.
1: Jo, zaspívám si, to fakt funguje a příště si tam třeba budu i hrát.
0: A teď vypustíme vodu z vany.
1: Hele, Jani, a kam vlastně teče voda z vany?
0: Tak to netuším. Snad nám na to odpoví naše další písnička.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Z Ušouna je pan Ušoun Voňavka Rušoun a já jsem spokojená.
1: No, ale teď už to, Jani, můžeš přiznat.
0: Co jako?
1: No, že kdybych se neumyl, tak by mě nepálily oči od té vody s mýdlem, ale vlastně nic tak hrozného by se zase nestalo.
0: Možná ne, ale možná taky jo, protože špína to není jenom barva, třeba černá nebo hnědá na kolenou u kalhot.
1: Ale taky někdy smrdí, no to já vím.
0: No, ale tady jsou všude bakterie a bacily, které číhají, až se budou moct v té špíně zabydlet.
1: Jo, jo, jo, to jsou ti zlouni, co způsobují nemoci a jsou tak mrňavou linkatý, že je okem vlastně ani nezahlídneme.
0: Přesně tak. A víš co, když už se teď žádných bacilů a bakterií nemusíme bát, dáme si jednu veselou písničku o bakterii Boženě.
1: Tak jo, jsem s ní. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které jsem se dneska koupal, myl a mydlil, i když to nemám zrovna příliš rád, no.
0: O to mě řekni proč.
1: No tak trošku mě, už jsem říkal, štípe mě to v očích, no. Ale já už to zvládnu, jo, zvládnu to, slibuju.
0: No a holky a kluci tě Ušoune určitě litovat nebudou. Někteří z nich taky koupání neradi, ale dobře vědí, že se to prostě musí.
1: Jo, kvůli kamarádům třeba.
0: A kvůli bacilům a bakteriím.
1: Jasně, já vím, že holky a kluci jsou šikulové, že jsou rozumní.
0: A už se určitě těší na dnešní hádanku.
1: Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, nastražte ušiska. Poslechněte si naši dnešní zvukovou hádanku.
1: A pak si zase spolu pěkně řekneme, koho nebo co slyšíme, jo?
0: A já jen malinko napovím, ten, koho uslyšíte, nemá s vodou takové potíže jako Ušoun. Nejčastěji je k vidění právě na vodě.
1: No teď přemýšlím, no.
0: Dobře, ještě malinká nápověda, k našemu tajemnému zvuku patří bílá barva.
1: Jo, pozor, no tak to já už vím, holky a kluci určitě už taky, takže pozor, připravte se, 3, 2, 1, labuť.
0: Super, krásně jste to uhodli.
1: A za odměnu si zasloužíme písničku.

0: Vy posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které dneska Ušoun pochopil, že některé věci, které nemá rád, prostě musí zvládnout i tak.
0: Jo, ano, ano. Teď jsem vlastně moc rád, že jsem se koupal, protože nejsem smraďoch smradlavácký a protože mi krásně voní plyš a cítím se jako úplně znovu zrozený nový Ušounek Rušounek.
1: A co vy, kamarádi, jak jste na tom s koupáním, s česáním, s mytím vlasů a s čištěním zubů?
0: Jestli to nemáte úplně rádi, tak jako já, tak si vymyslete, jak by to mohlo být příjemnější.
1: Třeba si můžete ve vaně hrát na námořníky a mytí vlasů bude zkouška odvahy.
0: Jo, nebo si ve vaně nebo ve sprchovém koutu zpívejte jako my s Janou.
1: No, ale teď už se pro dnešek rozloučíme.
0: Protože dnešní má, tedy Ušounova pohádková školka, už pomalu, ale rychle končí. Jen vás ještě, holky a kluci, moc poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám, kamarádi, namalujte Ušouna ve vaně.
0: Nebo jak si vy ve vaně hrajete třeba na piráty.
1: Nebo poproste rodiče, aby nám napsali, jak si vedete se všemi těmi nutnými, ale neoblíbenými věcmi.
0: Jo, a klidně přidejte i radu pro ostatní, jak si koupání, mytí nebo mytí hlavy, česání a čištění ulehčit.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek nebo dobré rady rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už si s tím přesně poradí.
0: Jo, a my potom někomu z vás za obrázek nebo za dobrou radu pošleme odměnu.
1: Tak ahoj, holky, ahoj, kluci. Mějte se krásně a spršku i koupel si užívejte.
0: Tak ahoj, zítra. Moc se na vás těšíme. Loučí se s vámi vymydlený a vonavý Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá vonavá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme cáky cák od bombardáka.
0: Jo! Ušounova písnička k tanci.

čas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, jsme si přistáli.

je včas. Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zazobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně čas. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel, v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: musíme vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvíno, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

0: Hele, pojď sem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.
2: Okay, can I just say something crazy?
3: I love crazy.
2: All my life has been

0: Hodinové zprávy.
1: Je pondělí 21. září, je 264. den roku a do konce roku nám zbývá 101 dní.
2: Svátek dneska slaví Matouš, takže všem Matoušům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď sport.
1: Čeští tenisté opět prohrávali po 4 s Američany 1-2. Přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. No a Filip Saleč skončil v závodě Moto2 v rámci Velké ceny Rakouska 2. Pro českého jezdce to je letos 4. umístění na stupních vítězů. Nejlépe si vedl v britském Silverstonu, kde oslavil první triumf v kariéře. Tohle byl sport, moje téma. A jaké bude počasí? Bude zima, bude mráz? Kam se, Kajo, kam schováš?
2: Peťo, hele, dneska tě úplně nepotěším, protože nás čeká takový, dejme tomu, smutnější podzimní den. Dnes bude totiž oblačno a objeví se i přehánky. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 9 stupňů až do pouhých 16 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, všem vám doporučuji mikiny, bundy a hlavně deštníky.
1: Deštník, pláštěnku a nějaké nepromokavé botičky. Jo, žádný žabky.
2: To byly zprávy.

Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusti Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Poručit větru dešti. To by si přál každý a přitom stačí tak málo. Postavit věž na počasí, která je to pravé terno. Takhle balamutí obyčejné lidičky z Krkonoš Fernando Grando alias Ferda z Kozí Lhoty. Nechají se nachytat. Pohádku o vysoké věži napsala Božena Šimková. Režie se v roce 2004 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají David Novotný, Ladislav Županič, Martin Písařík a další.

0: všeho dost, chudej kudlu píská. Pole samý kamení s jílovitou hlínou, obstojí tu jenom ten, kdo nemá hubu línou. A to já nemám, právě naopak. Já mám tu svou vyřídilku proříznutou od ucha k uchu. A když spustím, párem koní mě nezastaví. Semtele, semele. Vyhlídnu si v tomhle zapadákově šikovné místečko a vsadím se, že mi zdejší křupani budou za pár týdnů zobat z ruky.
1: To by ses musel vsadit se mnou.
0: Jeje, to je náhodička. Uctivost, pane Krakonoš. Na procházce.
1: Jdu se podívat, jaký ptáček tu ostouzí moje hory.
0: Ale Krakonoši, to jsi mě špatně pochopil. Já přišel s těmi nejlepšími úmysly, jakože se... Fernando jmenuju.

0: A to si rád poslechnu, ty tvoje nejlepší úmysly.
1: Já byl dál než za humny, já vím, jak to ve světě chodí. Tak příkladně, víš, proč rybáři nasazují do rybníka štiky? Aby kapři nezlenivěli, nestloustli. A s lidmi je to zrovna tak. Takový menší rozruch je pro ně zrovna dobrodění.
0: Tak poslouchej, Fernando. Moje lidi z toho svého dobrodění vynech. Nebo budeš mít co dělat se mnou.
1: Olala, krakonoši, že ty se bojíš. Ono by se totiž mohlo ukázat, že ti tvoji lidičkové jsou hlupáci, kteří skočí na každý špek, ani nemusí být moc tlustý. Jen přiznej barvu. Kdyby ses nebál, tak se vsadíš.
0: No, kdo chce kam, proč bychom ho nepřistrčili? Když ti teda za pár týdnů budou, jak říkáš, zvat z ruky, zapomenu na tu tvou písničku a nechám tě být. Ale když ne, svalím tě ze sněžky jako pytel brambor.
1: To není zrovna férová sázka. Když vyhraju, necháš mě být, ale když prohraju, přijdu rovnou o krk. Co kdybys takhle přihodil kousek z těch svých pokladů? K čemu ti jsou někde pod zemí?
0: Přihodím, až jak dopadne sázka.
1: Aj. Svět je sama držgrešle. Ale ne, aby ses mi do něčeho míchal.
0: Proč bych se míchal? Co si kdo navaří, ať si taky sní.
1: Takže platí.
0: Platí!
1: No prosím. A teď z kopce dolů rovnou za nosem.
2: Co to? Pomoc! Pomoc! Padá!
3: Pozor na cestu! Ať si nevšetí!

0: Než pojedu do obory na proutí, musej se ty boty blejskat. Musej se ty boty blejskat jako okna o pouti.
1: Kdyby mi tak ty boty říkali pane.
2: To by se z Kubíčku musel narodit v panský kolíbce.
1: Ještě mi nikdo neřekl, oč jsou panský nohy lepší.
2: Mudrovali mudrci, proč je světlo ve dne a tma v noci. To nemáš v hlavě nic jiného než panský holínky?
1: Aničko, to se ví, že mám. Dočkat už se nemůžu.
2: Čeho pak?
0: Až půjdem z vesela cestou do kostela, až nám tam pan farář ruce spojí, konečně budem navždy svoji.
2: No, už aby to bylo. Máma do mě pořád hučí, prej, kam jsi to oči dala? Vždyť ten tvůj Kuba nemá ani vlastní chalupu. A kde jaká bába si přisolí?
1: Však se taky jednou zmůžeme.
0: Ať si kdo chce, co chce říká, to nám málo vadí.
3: Protože se oba máme.
0: Protože se oba máme nade všechno rádi.
2: Milost pán zvoní. Kubo, popadni boty a utíkej, nebo bude kravál.
1: Ten bude stejně.
4: Aničko, dej mi pusu.
1: Na kurák. Už jdu, milost pane. Už běžím. Tady jsou ty boty, milost pane.
5: Dávno tu měly být. Já vstanu, boty nikde. Já se nasnídám, boty pořád nikde. No tak ukáž.
1: Ráčil jste včera šlápnout do louže. Musel se mi nechat vyschnout. Mokrý boty se nedají vyleštit.
5: Tak, boty se nedají. Ale víš, co já tě dám? Já tě dám zavřít. Co je to za rámus? Podívej se z okna.
6: Hajný. A někoho sebou táhne.
5: No tak mi přece pomoz do těch bot.
7: Tak do mě ty slouho a zavolej mi pána.
5: Já jsem tady pán. A kdo jsi ty, že se opovažuješ přijít ke mně jako strašák?
8: Vzácný pane, než vám vysvětlím příčinu svého nepatřičného oblečení, dovolte, abych se vám představil.

0: světě, jako by bylo zlaté. Jsem malíř, sochař, architekt.
1: No to mě podržte.
0: Umělec.

0: Umělec, ať do smrti netrefím jedinýho zajíce. Jestli tenhle vandrák není pytlák, co mi řádí v revíru?
1: Signore, nejsem zvyklý, aby mi kdejaký krobián skákal do řeči.
2: Tak. Hajnej, ven! No to... Ano, a ty taky, Kubo. No tak.
1: Grácia. Jednání pánů není pro uši sluhů.
2: No to rozhodně není. Roznesli by to po celé vsi.
1: A něco přihodili, něco překroutili. Chci vám totiž povědět o frapantní příhodě, která mě potkala.
2: Frapantní? Ano.
1: S něčím takovým jsem se u nás v Itálii, a co v Itálii, nikde nesetkal.
2: Ale to si račte sednout, prosím.
1: Gratissimo. Tedy, před časem jsem se rozhodl, že se trochu porozhlédnu po světě.
2: Ano.
1: A jak tak přecházím přes nějaké hory, najednou tma mlha. Potom zahřmělo. A přede mnou stojí vousatá obluda a řve, ať táhnu z jejího panství.
2: Tak to byl určitě Krakonoš.
1: Krakonoš, ano. Takhle přesně ta obluda hulákala. Než jsem se zmohl na jediné slovíčko, mávla obrovskou holí a já karamba. Místo sametového kabátce tyhle hadry.
2: Ne.
1: A když jsem konečně potkal živou duši, ta duše mě považovala Madonna Mia za pytláka. I když... Chápu, že v tomto oblečení...
2: Ne, moc se vám omlouvám, signore, moc se vám omlouvám za jiného. Ale jistě jste hladový a žíznivý.
1: Bohužel. Člověk nezvyklý útrapám cest a nevlídnosti všelijakých neotesanců pociťuje hlad a žízeň víc než kdokoliv jiný.
2: Okamžitě zjednám nápravu. Kubo!
3: Prosím, milost pane.
2: Kubo, skoč do sklepa pro víno. Pro to nejlepší. Anče ať přinese něco k zakousnutí a uchystá vybraný oběd.
3: Vybraný?
2: No vybraný, to znamená výtečný, vynikající, sváteční, ty hlupáku. A hoď sebou.
3: Jak poroučíte, milost pane?
2: Račte prominout. To víte, v tomhle kraji je čelátka nevzdělaná, panských způsobů neznalá.
1: Chápu.
2: Ano. A kdybyste se neurazil, nabídl bych vám, tedy aspoň pro začátek, nějaké své šaty.
1: O, jaká laskavost. Noblesa. No... Budou mi trochu volné, ale když je to jen pro začátek.
2: Čemu se směješ, ty huso?
4: Že by si ten pán mohl do vašich šatů vzít nájemníka, nebo dva.
2: Nech si svý rozumy, ano. Prostři, doběhni domů a přiveď tátu, aby tady excelenci přišel vzít míru na šaty. A stav se taky u ševce. Botama nemůžu sloužit, signore, mám poněkud velkou nohu.
4: A jenom jedny boty, protože každý hned rozšmajdáte.
2: Anče, nechtěj mě dopálit.
1: Anče, olala, rozkošné jméno pro tak něžný kvítek.
4: Pozor, vzácný pane, u nás rostou taky kopřivy, abyste se nepopálil.
2: Zmiz, holka drzá.
4: Už mizím, už tu nejsem, milost pane.
1: Quando temperamento. Úplná italská signoretta.
2: No, jazyk má jak z hadích ocásků, ale jinak na práci je jako kat a její táta krejčí mistr nad mistry. Však se taky učil až ve Vídni. Tak na zdraví, signore Fernando.
1: A není takového mistra škoda v tom vašem, s prominutím, zapadákově? U nás v Itálii by šil pro knížecí dvůr a dceruška by nemusela sloužit. Naopak, kavalíři by sloužili jí. Grandessa, noblesa.
2: No tak u mě si stěžovat nemůže. Přeji dobrou chuť.
1: Děkuji.
2: Ale s dovolením račte odpustím mou zvědavost, ale jak to, že vy Ital mluvíte tak dobře po našem?
1: Vyrostl jsem, pravda, pod modrým nebem Itálie,
5: Ano?
1: Ale můj dědeček byl Čech.
5: Oh, ne.
1: Muzikant, virtuózo, ty jeho housle. Hraběnky omdlévaly, kněžny pro něj posílali kočáry. A přitom tady v Čechách neměl co do huby.
2: Tady je vůbec mizérie. A k tomu ještě Krakonoš s tím jeho psím počasím.
1: La pardon, tak dobře už dědečkovou mateřštinu neovládám. Co znamená psí počasí?
2: No, co znamená psí počasí? Jak bych vám to vysvětlil? Tak příkladně. Začneme sušit. Krakonoš vypustí větrní koně a seno lítá v povětří. Soužně a on pošle kroupy. Brambory mě rok co rok vyplaví, pokud je rovnou nezafouká půl metrem sněhu.
1: Příteli.
2: Ano?
1: Smím vám tak říkat?
2: Oh, to je pro mě velká, velká čest.
1: Tak tedy šlechetní příteli. Vy jste se mě ujal v mé těžké chvíli, nabídl jste mi svůj šat pro začátek, nakrmil jste mě, napojil, dovolte tedy, abych nyní pomohl já vám.
2: To jako myslíte s Krakonošem?
1: S Krakonošem a s tím jeho psím počasím.
6: Protože u nás v Itálii, a to není lež, máme totiž na počasí.
1: Věž.
2: Věž?
1: Věž.
6: A na té věži větrník, ptám se proč asi.
2: Proč asi?
6: Protože tenhle větrník dělá počasí.
2: No ne.
1: No jo.
2: Takovou věž a větrník. A to bych si teda přál.
1: Jak by ne?
6: Protože taková věž je Maximo Capital.
2: Ale kdo mi takovou věž postaví?
1: Fernando Grando, architekt, stavitel, umělec.
6: Fernando Grando umí vše, perfecto vla momento. A je vám k službám

0: to... No to ano, to ano, to ano, ale to, to by stálo moc peněz.
1: Zadarmo ani kůře nehrabe. Totiž, ošem, pro sebe já nic. Naopak, rád bych vám splatil vaši laskavost. Ale ty přístroje, olala. Musím je nechat přivést až z Itálie a nejsou zrovna laciné.
0: Je, a v tom je ten háček. Panství nevynáší, pole samý kamení.
1: Já vím. Ale můžete vyhlásit sbírku. Každý jistě rád přispěje. Je to přece pro dobro všech.
0: No, tak to... To by snad šlo.
1: Pak už potřebujeme jenom tesaře, zedníky, přidavače, nějaký ten materiál a můžeme začít se stavbou.
0: No, tak to by nešlo. Za pár dní začneme sušit, pak přijdou žně.
1: A vítr vám rozfouká seno, obilí potlučou kroupy. Nebo jste zapomněl na Krakonošovo psí počasí? Amigo carissimo, příteli nejdražší. Sušit můžou ženské. A o žně si nemusíte dělat starosti, protože dožní vám Fernando Grando tu zázračnou věž postaví.
0: Ne. Tak rychle?
1: Ještě rychleji. Presto prestissimo. Budete mít úrodu, že se vám nevejde obilí do stodolu, brambory do sklepů. Kde kdo vám bude závidět?
0: A to jako jenom na mým panství?
1: Madonna mia, to se rozumí. Čí je věž? Toho je počasí.
0: A tak.
1: Vaše panství bude nejbohatší v celém kraji. A co v kraji? V celé zemi. Ve vlasti mého virtuózo dědečka.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak u mě bude svítit sluníčko a v sousedním panství pršet.
1: Jako z konve budete-li si to psát.
0: To se ten náfuka štěpanický baron vstekne.
1: Třeba vás přijde poprosit o trochu pěkného počasí.
0: Tudle, už dávno mi pije krev.
1: Magnifico. On vám pije krev, vy mu pustíte žilou. Za jeden den sluníčka, jeden měšec zlatých.
2: Když stát se mu to bude moc, tak řeknete mu, běž.
0: Já mu řeknu, táhni.
2: Připijmete, ty signore, na tu zázračnou věž.

0: Au, no to... Košile jako struhadlo. O jemnosti benátských krajek. Co? A co ty korále na límci?
1: Zdobení, prosím pěkně, velice žádané od vznešeného panstva.
0: Možná u vás. V Itálii nosí české korály jen služky. Kalhoty nepřiléhají.
1: Ale sedí dokonale.
0: Leda tak na tobě, krejčíku. Zatím si je nechám. Teď plášť.
1: Prosím, excelence, tenhle kabátek neroztrháte do smrti.
0: Hlupáku, italský šlechtic má nový kabát každý měsíc. Tucet do roka a ještě pár do zásoby. Ševče?
2: Prosím.
0: Boty.
2: K službám, prosím. Kdybyste se ráčil laskavě posadit. Tak. A levá. Pravá. No, jako ulité, excelence, jako ulité.
0: A jako do chléva, kdybychom v Itálii nějaké měli. No tak, co ještě chcete? Mám důležitou práci, zmizte.
1: Ale to no, snad... Jo.
2: Ale to zas ne, pane. Dílo jsme odvedli, tak račte zaplatit.
1: Všechny své peníze jsme dali za materiál.
0: Madonna mia. Nejlepší dvorní dodavatelé v Itálii si považovali za čest obsloužit Fernanda Granda a tady si nějaký příštipkář a přetrchnitka dovolují mě obtěžovat. Jsem host vašeho pána, jděte za ním.
1: Ale...
0: Řekl jsem, jděte, šupí to presto. Nebo vás dám vypráska. Ale... No vidá, už se mě bojí. A za chvilku mi budou zobat z ruky. Jen si Rámus, Krakonoši, mě nezastrašíš. Nic bych za to nedal, že se začínáš bát. Tak a teď? Teď si poručím pořádné občerstvení.
3: Co je? Co pak hoří? Když zadělávám na chleba, nemůžu lítat kolem vás.
0: Zvonil jsem třikrát, Karamiám.
3: Jo, slyšela jsem. A jestli s tou Károu neráčíte přestat, vezmu vás kopistí přes hlavu.
0: Oho, taková byla panenka. A tak světa neznala. Kára znamená ve vznešeném jazyce italském drahá. A byla krásná, rozkošná, prostě k zulíbání.
3: Poslouchejte, vy, excellence. Jestli vám na ty italianský slovíčka naletěl náš milostpán, já vám na ně neskočím. Vy jste zrovna takový Talián jako já, hraběnka z Hrabačova.
0: Tak pozor, děvče. Stačí jedno moje slovo a poletíš ze služby. A ten tvůj kubíček mašír marš na vojnu.
3: Ne, to ne.
0: Pro tentokrát laskavě zapomenu na tvůj jedovatý jazyk. Pro tentokrát. A teď maso, víno, chleba, sýr. Presto prestissimo, což znamená hoď sebou nebo bude zle.
3: Jak poroučíte, excellence.
0: Tak se mi to líbí. Když nestačí lichotky či slovíčko pěkné, stačí trochu pohrozit a každý hned zeměkne. A to jste vy, příteli. Jdete právě včas, abychom spolu posvačili.
4: Nemám na jídlo ani pomyšlení. Já vám řeknu, podaní jsou vrchnosti jen pro zlost.
0: A od toho je vrchnost vrchností, aby s nimi uměla zatočit. Uno tornado. U nás v Itálii pán ještě nevysloví své přání a už je splněno.
4: Všude líp než tady. Vykládám jim, co to bude za úlevu, když si budeme moci naporoučet počasí. Ale jen se zmíním, že by měli taky něčím přispět, hned spustí. Nemáme. Nešlo by počkat dožní. Tři, čtyři týdny.
0: Dožní, pak do brambor, potom Krakonoš naschvál spustí zimu. Ne, ne, čas umělce je drahý.
4: A co nějaká záloha? No, pro začátek. No, třeba
5: Třeba pak něco seženu. A tady jsou.
0: Chápu vaši upřímnou snahu, ale těchhle pár zlaťáků... La pardon, to je nic, nullo.
5: Ale to jsou všechny mé peníze.
0: Jeden měšec na tak drahocenné přístroje? Je mi líto.
5: Tak co se dá dělat? Nejsou peníze, nebude věž.
0: Momento, momento. Příteli, teď jste mě dojal. Já vám tu věž přece postavím.
5: Ne.
0: Si. Napíšu svému italskému bankéři, aby z mého účtu zaplatil přístroje i dopravu na vaše panství.
5: Ale to od vás přece nemůžu chtít.
0: Bude to jen půjčka a na splacení nespěchám. Ovšem, tu zálohu budu potřebovat.
5: Samozřejmě, samozřejmě. Měšec je váš.
0: A teď nestrácejme čas. Musím připravit stavbu ohrady.
5: A na co ohrada?
0: Uložíme do ní všechen materiál. A neříkejte, že by se někomu nehodilo pár cihel, pytel, vápna. A co teprve, až dovezou přístroje?
5: To je pravda, krade se všude.
0: Přesně tak, amigo. A proto bychom tu ohradu měli nechat hlídat, aspoň v noci.
5: Ale já nemám ponocnýho.
0: Malá starost. Pár chasníků si rádo zahraje na vojáky. To zařídím.
2: Já mu ušil boty zrovna výstavní a on, že by je v Itálii nenosili ani do chlíva, kdyby tam nějaký měli.
6: V Itálii, že nemají chlívy? A kde mají teda dobytek?
7: Možná v salonu.
8: Třeba tam ani dobytek nemají.
6: No, mistr Krejčí na to přišel. A můžeš mi říct, jak by asi žili bez mlíka, tvarohu a kousku toho masa? Ale... A čím by hnojili pole?
7: Třeba tam pole taky nemají.
6: Ještě lepší, hajnej. Mlíko jim teče v potoce, koláče rostou na vrbě a pečený holuby padají z nebe, co?

0: nad vejdělkem.
1: Co jsem říkala, Krejčovko?
2: Vidím, v hospodě jsou.
1: Od oběda chlapa zatracenýho vyhlížím a on si tu sedí.
3: A to mám podle tebe stát? Celý den se herbím na verpánku, tak co bych si večer neposeděl v hospodě?
1: Lejt do sebe pivo na hladovej žaludek. No. Kyselo jsem kvůli tobě už třikrát ohřejvala.
4: Paní mistrová, kyselo se dá ohřát i po čtvrtý, ale pivo nesmí steplat.
1: Vy si hleďte pípy hostinské, víme.
2: Táto, nemáš kouska svědomí.
5: Ale...
2: Mlynářova Barka má za týden svatbu a ty si jí vzal akorát míru na sukni.
5: Já bych tu míru bez tak nejradši o někoho přerazil.
4: No, horší.
5: Hostinský.
4: Co pak?
5: Natoč mi ještě jedno.
4: Jo, když se chce holka vdávat, půjde třeba i v košili, Kličová.
2: Mužskej tomu tak rozumí. A mlynářovi na kabát si táto taky ještě nešel.
5: No.
1: A jak pak ten talianský excelenc? Zaplatil dobře?
6: Ještě líp, protože platit je dobře. Neplatit? Lepší. Že jo, chlapi?
1: Cože? On ti nezaplatil? No. Doma není ani krejcar a ty piješ na dluh.
3: No, nezaplatil, no.

0: A co pak ty seš zač, harmonikáři, že nám to rozdáváš rozumy? My si umíme zjednat pořádek sami. Žádná talianská excellence přece nebude pomlouvat poctivou práci a ještě za ní neplatit.
1: Když

0: měl říct. Jo, jo.
1: Po ohni je každý hasič.
2: Když to neřekl on, řeknu mu to já.
1: Co blázniš, mámo? Dyť tě zavřou.
2: Zavřít můžou, pustit musej. Přeci nepošlu děti pást. Rejčovko, jdem.
3: Buongiorno, dobrý večer.
2: Novida, mi o velku a excelenc ve dveřích.
3: Fernando Grando, buďte zdraví ve spolek. Dovolíte sdílet s vámi společnost?
4: Moc pěknej pán.
2: To známe. Malovaná skořápka, zkažený žloutek.
3: Pane hostinský, každému co pije.
2: Počkat. Za celou hospodu platit jo a za odvedenou práci ne?
3: Já nechápu, paní.
2: Tu paní si nechte od cesty. Když vám tuhle můj muž dodal boty, který jste si sám ráčil objednat, tak mu je taky račte zaplatit.
3: Ano. Ale ovšem, teď už chápu to nedorozumění. U nás v Itálii platíme dodavatelům jen jednou za rok. Ano, jistě. Jiný kraj, jiný mrav, že ano? Uno, due, tre, quattro a dukát navrch za čekání.
5: Čtyři zlatý za boty a dukát za čekání.
6: Bych taky čekal.
7: Tato, tak se ozvi.
3: Ale no tak já. Žádný strach, paní Krejčová, Fernando Grando ctí vaše zvyky. Maestro, odevzdal jste práci, budeme počítat. Košile?
7: Jedna.
3: Oblek?
8: Ano.
7: Dvě. Tři.
3: Plášť?
7: Čtyři. Pět. Šest.
3: A samozřejmě dukát za čekání. Spokojen?
8: Děkuji, úctivě, excelence. Signore.
7: Vidíš, šefcovko, zaplatil královsky. A ty jsi na něj nasazovala psí hlavu.
2: Královsky, nekrálovsky, pořádek je pořádek. Táto, dej sem ty peníze. U mě budou jistější.
1: Ano, tak tady je má.
5: Tak, tady je pivíčko a pro naše mistrové sladká rosolka.
3: Ano. Smím si přisednout, madame Krejčová?
7: Taková podsta, pane.
3: Potěšení je na mé straně. Vaše dcera slouží u zdejšího pána, mého přítele.
7: Ano, už čtvrtý rok a moc si ji chválí.
3: Rozkošná dívenka, bella bellissima. Asi proto, že je vám podobná.
7: Za mlada se za mnou ohlíželi.
3: Řekl bych, že pořád ještě ohlížejí. Rád bych vás však o něco poprosil.
7: Ano.
3: Domluvte jí, ať není tak prostořeká. Krásná tvářička a jazyk furioso. Mohla by si moc uškodit.
7: Domluvím, pane Grando. Neračte se na ní zlobit. Ona je jinak hodná, pracovitá.
3: Skoro jsem rád, že jsem se v Itálii ještě neoženil.
7: Já jí taky říkám, holka, nepospíchej. Co pak tady uděláš za štěstí?
3: Výborně jí radíte. Primissimo. Uno momento. Pane hostinský?
5: Ano?
3: Vidím prázdné sklenice.
5: Jistě, už se to nese.
7: A děkujeme.
3: Všechno na můj účet.
5: Připím
3: na blahobyt vašeho krásného kraje. A na to, aby vás Krakonoš přestal sužovat tím psím počasím.
5: Tak to prr. V téhle hospodě se nikdo o Krakonoše otírat nebude.
8: Ano, to je pravda. Mea
3: pardone, asi jsem špatně rozuměl. Odnáší vám vítr seno?
5: No.
3: Klučou kroupy obilí a vyplavuje brambory liják? Aha. Celý rok se dřete, plahočíte a co z toho? Proto mě váš pán požádal, abych mu postavil věž na počasí.
5: No, to už jsme slyšeli. Ale taky, že to bude stát hromadu peněz.
7: Ano.
3: No, zadarmo je jen smrt, že ano. A hned zítra začneme na panské louce stavět ohradu.
5: Proč ohradu? O tý se milost páne zmiňoval.
6: Víte, co by na ní padlo dříví?
3: To vám mile rád vysvětlím. Dovnitř budeme navážet stavební materiál a kromě toho každým dnem čekám vzácné přístroje, které na vrcholku té věže budou dělat počasí.
5: Poslouchej, muzikantskej, ty jsi přece prošel kousek světa. Viděl jsi někde takovou věž? Kdo má lidi za hlupáky, velký hlupák sám je taky, neboť neví, že míříš za mříže.
3: Ty se do toho nepleť, vandráku.
9: Aby ses nepletl ty, Fernando.
7: Lidi!
4: lidičky, on zmizel.
2: Božínku, vždyť to byl sám Krakonoš.
0: Perdio, to si s ním teda vyřídíme.
3: Ovšem, že to byl Krakonoš. Chce vás odradit, protože až bude věž stát, může si to svý psí počasí strčit za klobou.
6: Počkat. On Krakonoš má své mouchy jako každá vrchnost. Ale co tyhle hory pamatují? Vždycky to s lidma myslel dobře.
4: Ano.
3: Ale hajný, já přece nikoho nenutím. Jestli jsou vám ty Krakonošovy mouchy milejší, nechte si moknout sena, ničit úrodu. Já můžu nabídnout svou věž komukoli a všichni mi ruce utrhají.
0: Protože takovou věž tu by si každý přál, protože taková věž na mou čest deterno kapitál a pivo pro všechny!

0: Pánče, měj rozum. Co jsme se nadřeli, od huby si utrhovali. A teď, když se můžeme zmoct, vlastní dítě se postaví proti nám. A přestaň s tím nádobím, když s tebou mluvím.
1: On ho asi umije, ten váš excelenc.
0: Jaký pak náš? Ale co není, může být. Stavil se u nás včera po obědě, že by objednal látky na 5 obleků. Považ na 5. Mm. A povídá, mohl bych vám zařídit velké zakázky, ale pochopte, paní mistrová, to jako já. Když se vaše dcera ke mně chová takovým způsobem...
1: Mámo, to bych se kvůli nějakému hejhulovi měla přetvařovat. A ťu, ťu, ťu, ňu, ňu, ňu.
0: Přemýšlej, takový fešák. Bohatý. V Itálii má palác.
1: Že jste ho tak viděla?
0: Palác jsem zrovna neviděla, ale... Povídá starý Klouza, poselák, že dnes ráno nese na poštu psaní se 2 pečetěma. A bylo na něm napsáno Itálie.
1: A víc nic?
0: No, on Klouza vidí bezbrejlí jako sova, ale bylo tam něco jako Venca.
1: Nebylo to náhodou Venecia? To jsou totiž Benátky.
0: Benátky. O Benátkách se excelenc zmiňoval, jako že by tam psal pro ty látky.
1: No vidíš, a už napsal. Pro mě za mě psát můžu třeba do Tramtárie. Dali jsme si s Kubičkem slovo.
0: S tím to teda chytneš. Akorát si šlapeš po štěstí.
1: Je to moje štěstí.
0: Jako bych do dubu mluvila. Radši půjdu. Však ty si na mý slova vzpomeneš.
1: Čert nám byl toho Taliána dlužen. Kubo, co to máš na sobě za maškaru?
2: To je uniforma. Excelenci objednal až v Němcích. Zrovna ji přivezli.
1: A v tom teď budeš kydat hnůj?
2: S tím je konec, Aničko. Ode dneška jsem FOS.
1: Cože jsi?
2: FOS. F-O-S. Fernandova osobní stráž. Já, Joska Tůmu a Franta Horáčku.
1: Vy jste mi teda trojlístek. A co budete dělat?
2: Dohlížet na stavbu ohrady a potom ji hlídat. A taky, aby si žádný tlučhuba na excelenc nedovoloval. Fos, fos, fos, na všechno je kos. Svýho pána věrně střeží, před lupiči, před verbeží, fos, fos, fos. Na lumpy má nos.
1: Tak poslouchej ty, Kubo. Já bych ti ledacos odpustila kvůli tvýmu dobrýmu srdci. Ale že děláš tajtrlíka nějakýmu šaškovi přivandrovalýmu, to ti teda neodpustím. A jestli tu maškaru hned nesundáš, do smrti už tě nechci vidět.
2: Ale Aničko, víš, jak se budeme mít? No. Excelenc nám každýmu slíbil 4 zlatý.
1: Sliby se slibují, blázni se radují.
2: A hned nám nabít zlaťák jako zálohu. Ale já si řek, že ho místo toho poprosím, aby mi z té Itálie opatřil nějakou krásnou látku.
1: Látku? Hm? Na co?
2: Tvůj táta ti z ní ušije svatební sukni. Budeš jako hraběnka.
1: To radši skočím v téhle starý do jizery.
3: Fernandova osobní stráž.
2: Aničko, já...
3: Nástup do služby.
2: Já musím už běžet. Excelenc je strašně akurátní.
4: Milost, pane. Takhle už to dál nejde.
5: Hajnej. Co si to dovoluješ vrazit ke mně jako do chlíva?
4: Račte odpustit, ale já se vzteky neznám. Ten váš excelenc poručil přivést ještě 1 fůru dřeva.
5: No taky přivez.
4: Milost, pane, a není vám líto toho krásného lesa?
5: Sakramento, je to můj les.
4: Vysázeli ho za vašeho pradědečka, ten, aby se teď v hrobě obracel.
5: Hajnej, hajnej ven. Mizera. Jeden drzej, dovolenej, že by už zvonili poledne, ale to není možný. Musím se podívat, kolik je, no kde mám hodinky? Anče!
1: Milost, pane, Oběd bude za pár minut.
5: Ach, na to se neptám. Anče, kde jsou moje hodinky?
1: Jak to mám vědět?
5: No, ještě včera jsem je měl tady, na řetízku, u vesty.
1: Třeba jste si je odepnul.
5: A nikdy si je neodepínám.
1: No, včera možná jo. Nestačila jsem běhat pro víno.
5: A kde jsou mé stříbrné příbory?
1: A kde by byly? V příborníku. Sama jsem je tam uložila. Byla skoro půlnoc, ráčili jste dlouho stolovat.
5: Nejsou tady.
1: Cože?
5: A zlatá cukřenka, taky ne. A servis. A má stříbrná tabatěrka.
6: Děje se něco, příteli?
5: Okradli mě? Hodinky, příbory, tabatěrka. Všechno je pryč. Všechno je pryč. Já jsem žebrák. No co si počnu?
6: Musíme najít zloděje.
5: Ale jak?
6: Kdo věděl o těch věcech?
5: No kdo? Každý ví, že příbory, cukřenka, poháry a nádobí se dávají do příborníku a ostatní drahocenosti do truhly.
1: A ta byla zamčena.
5: No.
6: Ovšem, klíč jste nechával v zámku.
5: Ale nikdo by si přece nedovolil.
6: Jak vidíte, dovolil. Kdy jste ty ukradené věci viděl naposledy?
5: Včera, když jsme tady spolu seděli. Talíře, příbory i poháry byly na stole, z tabatěrky jsme si dávali šňupeček a na hodinky jsem se díval ještě o půlnoci.
6: Kdo byl v tomto pokoji poslední?
1: No přece já. Kdo by uklidil ten svinčík?
6: A neuklidila si náhodou ještě něco? Za takové hodinky se dají pořídit parádní šaty.
1: Vy chcete říct, že jsem to ukradla já? Milost, pane, vy se mě nezastanete.
5: No, Anče...
1: Když vy si myslíte, že jsem zlodějka, tak já tu nemusím být.
5: Ale no, tak počkej, Anče! Vy si opravdu myslíte, že ona...
6: Jsem o tom přesvědčen.
5: No, ale tak proč jsme ji teda nechali jít?
6: Taktiko, strategiko. Zloděje máme, ale lup nikoli. Ta drzá holka by nic neprozradila, i kdybychom ji na skřipec natahovali. Proto ji budu sledovat a ona mě k těm ukradeným věcem sama přivede.
5: Příteli, ještě že vás mám.

0: Poslouchej, Anče, když mi tady na horách fňukají městské slečínky, že je ofoukl větří, k tomu bych rozuměl. Ale že ty, snad mi nechceš rozvodnit jízeru.
1: Bylo by líp, kdyby si mě voda vzala.
0: Žádný trápení není tak hluboký, aby se v něm člověk utopil, když sám nechce. Přestaň brečet a řekni mi všechno pěkně po pořádku.
1: Ale tady není vůbec žádný pořádek, co sem přišel ten talianský Tatrman. Krakonoši, o tobě se povídá, že víš, pod kterou pokličkou se co vaří. Ale že je tady všechno vzhůru nohama, to nevíš? Nebo je ti to jedno?
0: To byste to měli moc pohodlný. Holka nemá ženicha, krakonoši starej se. Bábě nedojí koza, krakonoši udělej něco. To si neumíte poradit sami? No,
1: vidím, že se u tebe zastání nedočkám. No, myslím, že půjdu, abych nezdržovala.
0: A kam?
1: Kam mě nohy ponesou, ale tady nezůstanu. Kubíčka navlíkli do blejskavý maškary. Máma do mě od rána do večera hučí a teď ze mě ještě udělali zlodějku.
0: Jenže když utečeš, je to, jako by ses přiznala.
1: A co mě zbývá?
0: Hezky se vrať. A já ti slibuju, že na mých horách žádnému lumpovi pšenice nepokvete.
1: Jen aby nebylo pozdě.
0: Nikdy není pozdě, aby lidi nemohli přijít k rozumu. Ale to taky musí chtít.

0: 18, 19.
1: Dvě esa. Beru. Tak ještě jednou, Franto.
0: Mě už to Josko nebaví.
1: Vždyť mě taky ne. To bylo řečí, že se bude navážet materiál, že přivezou vzácný přístroje. A kde nic tu nic? Hlídáme prázdnou ohradu.
0: A lidem jsme akorát pro smích. Jen vystrčím hlavu z chalupy, kluci na mě pokřikujou. Fernandova stráž, prázdnou hlavu máš.
1: Mě zas máma dává nemaštěný jídlo. Prej, na to tajtrlíkování sílu nepotřebuješ.
0: Psst. Bacha, někdo sem jede.
1: To je Excellence. Excelence, hlásím. Stanoviště ohrada, velitel a jeden muž. Po dobu naší služby se nic nestalo.
2: Excelento. Složte truhlu strakaře a odneste ji do rohu ohrady. Co se divíte? Přístroje na počasí nejsou z papíru. Však je taky z Itálie, vezl kurýr ve speciálním povoze.
3: Pozor!
2: Opatrně, nemehla!
0: Hlásím, truhla na určeném místě.
2: A teď odchod. Dneska v noci budu hlídat sám. Nemůžu svěřit takovou vzácnost lajdákům, kteří ve službě hrají karty.
0: To jako, že máme volno.
2: Řekl jsem odchod. Adio a presto.
0: Rozkaz.
4: Excelence.
5: Dobrý večír.
1: Dobrý večír.
6: Ale, Fernandovo osobní stráž, to jsou k nám hosti. Dneska se nehlídá.
7: Třeba ti jdou hlídat hospodu.
1: Dejte nám pokoj. Jedno pivo,
0: mě taky.
6: Jo, po takový službě je žízeň.
7: Lidi, lidi, a víte, že se tady hned cítím bezpečnějíc.
0: Jo, no.

0: Ha, ha.
1: Prosím vás, není tu Anče.
2: Co by dělala v hospodě?
1: Kričová, nevíte, kde je?
3: No, asi ve službě.
1: Tam není. Doma taky ne.
4: Jestli ona se utopila.
3: Chytá tě fantas. Proč by se topila?
5: Vy nic nevíte.
6: Co? Co
5: tam měli? Pánovi se ztratili hodinky a zlatá cukřenka. A ta baťerka a ještě moc věcí. No, a excelenc mu tvrdí, že to ukradla Anička.
3: Má dcera. Táto, já to nepřežiju.
7: Ne, to se mi nezdá. Proč zrovna Anče?
5: Prej, protože v tom salonu byla.
3: A jak tam mohla nebejt, když tam poklízí?
5: Počkat. Kdy se to ztratilo?
1: Nevím, ale dneska na to pán přišel.
5: A zrovna dneska přitáh excelenc na trakaři strašně těžkou truhlu. A nějak divně to v ní cinkalo.
8: Ale jsou v ní přece ty vzácný přístroje, co přivez kurýr ve speciálním povoze až z Itálie.
2: No. Jaký pak kurýr? Jaký pak speciální povoz? To bych ho musel vidět. Celý den sedím na verpánku u samého okna. Ani toulavá kočka mi neproklouzne.
7: A co když přijel v noci?
9: To bych ho musel vidět zase já. Celé noci vartuju na posedu, protože mám v revíru pytláka. A nic bych za to nedal, že ten pytlák a zloděj jsou jedna a ta samá škodná.
7: Jak to?
2: Kdo myslí?
9: No, kdo nakukal milost pánovi, že mu postaví zázračnou věž? Ha?
7: No jo.
8: To on. Excellence.
6: No jo.
8: Já mám nápad. Excellence nás poslal domů, že si tu vzácnost bude hlídat sám? Tak my mu teď s tím hlídáním půjdeme pomoct. Všichni!
2: To je ono. Aspoň uvidíme, jak takový vzácný přístroje vypadají.
3: Kubičku, všude tě hledám.
1: Aničko, ty nejsi utopená.
3: Já mám čistý svědomí. Nebo... Vy snad věříte, že jsem zlodějka?
2: Nevěříme, ale za to víme, ve kterým hnízdečku se skrývá ptáček i slupen.
9: Na co čekáme, až nám ho frnkne?
2: Chlapi, vemte motiky, vidle, klacky.
10: Jdeme. Počkejte. Dám vám lucerny. Zavřu hospodu a jdu s vámi. Tuhle si přece nenechám ujít.
11: Kubo,
1: ano?
11: Ty skoč pro milost pána. Když tuhle kaši navařil, ať si ji taky zatepla sní. Bye.

0: Tiše, tiše, potichu. Obkličte ohradu. Půlka vpravo, půlka vlevo. A čekejte, až vám řeknu.
1: Tak jdeme. Pojďte, pojďte. Zavrte se.
2: Neračte pomoct s tím rancem, excelence.
3: Co tady slídíš, příštipkáři?
2: S prominutím, ale tady na horách jsme lidi zvědaví. Přišli jsme se podívat na tu vzácnost, co přivez tajný kurýr až z Itálie.
3: Stráž! Stráž!
4: Dal jste jim volno, ale my je rádi vystřídáme.
5: Lidi, sem s lucernama.
6: Podívejte, jak je pan excelenc vymoděný.
3: Tomu asi šili v Benátkách.
7: V čem přišel, to taky odejde.
2: Ale nejdřív se mu podíváme na zoubek. Ranec dolů.
3: Nesahujte na to. Ne, nedám. Dolů. Ne.
4: Nechte to.
8: Tak jsme tady s milost pánem. Koukám, že právě včas.
5: Mé porcelánové nádobí, stříbrné příbory, zlata, cukřenka, tabatěrka, hodinky. A tady je můj měšec s penězma.
3: Přivez toho plnou truhlu. Kubo, posviť do ohrady. Mm-hmm. Jo, je to tam.
6: Tak milost pane, kdo je tady zloděj?
2: No.
5: Ty darebáku, okrást mě za všechnu dobrotu a ještě to svést na poctivý děvče. Do smrti ze šatlavy nevylezeš.
9: Tak co, Fernando Grando? Jak pak dopadla naše sázka?
6: Jaká sázka?
10: Zmýlil jsem se, velevážený pane Krakonoši. Velice se omlouvám.
9: Abyste rozuměli. Tenhle vykutálený ptáček mi chtěl namluvit, že jste hlupáci, kteří se nechají obalamutit a za pár týdnů mu budou zobat z ruky.
6: No.
9: Nechci vám sahat do svědomí, ale stačilo pár lichotek, pár džbánků piva zadarmo a už jste obraceli.
5: Zadarmo? Hostil je za moje peníze.
6: A jemnost, pane Krakonoši, co pak to bylo za sásku?
9: Když mu skočíte na špek, nechám ho jít a ještě mu přidám na cestu. Když ne, svalím ho ze Sněžky, ať se dokutálí třeba až do Bella Italia.
6: A to zas ne. Nejdřív ať napraví, co tady na tropy.
11: Ano.
6: Když byli sena, muští stavěli ohradu a my ženský museli všechnu práci odřít. Tak ať ohradu zbourá, rozřeže a rozštípe na polínka. Aspoň budeme mít zimně čím topit.
12: Ševcovko, ty bys mohla být od hodiny starostou. Tento?
3: Ano?
12: Jasko?
3: Jo?
12: Zavřete toho podvodníka a dobře hlídat.
3: Rozkaz.
4: Já bych mu smalchoval záda, že by ho v jeho Itálii nepoznali.
10: Nechte mě, ale lidičky, teď já jsem Čech. Ferda z kozí lhoty od Jičína, lidi.
2: Podívejme, když teče do vod, hned je každý našinec.
6: Nezlob se, Krakonoši, ale ty máš na tom taky svůj podíl. Člověk málem neví, jestli mu v létě nezavěješ chalupu. A když on sliboval tu věž na počasí. A vůbec, když si věděl, co má za lubem, proč si mu to nezatrh?
9: Chytrému napověř. Hloupého trkni.
6: No,
9: nenapověděl jsem vám dost tou písničkou v hospodě. Ale tady, když někoho koza trkne, tak jen čeká, až ji někdo zažene do chlívka.
6: To přece.
9: No, ale jste neřekli. Ze Sněžky ho svalovat nebudu, ať je po vašem. Ve dne ohrada, v noci šatlava. A dále slavnosti vyhlašuju. Psí počasí se ruší a nastoluje se jenom zdravé povětří.
6: Ano, děkujeme, Krakonoši.
7: Zdraví ostávali.
5: Já přiznávám, že jsem udělal chybu a mám taky co napravovat. Hajnej, ode dneška si vrchní nadlesník. A bez tvýho dovolení nesmí padnout jediný strom.
4: Děkuju, milost pane, děkuju. Hned zítra začneme vysazovat nový smrčky.
5: Ale nejvíc mě mrzí, Anče, že jsem tebe podezíral. A tak bych rád...
6: Ale milost pane, v Vždyť on nám všem věšel bulíky na nos.
5: A tak bych rád za to, co zbylo v tomhle měšci, vystrojil tobě a Kubovi parádní svatbu. Teda, jestli tuhle pan mistr a mistrová souhlasí.
6: Jak pak ne, milost pane. Vždyť oni jsou pro sebe jako stvoření. Že jo, táto?
13: Říkal jsem já někdy něco jiného.
8: Aničko, slyšela jsi?
6: Slyšela. Ale ještě chci, Kubíčku, slyšet, jestli mě máš rád.
8: To ví, že mám. A jak?
12: No tak, co sedí? To tu budeme stát do rána? Mám čerstvě naražený sud, tak to všechno důkladně oslavíme.
5: A tentokrát

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte u dnešní pohádkové školky. Tak, ušoune a ty se chystej.
1: Ahoj kamarádi, a tak Jano, to já se tady absolutně nikam nechystám.
0: No to se tedy chystáš.
1: A ne.
0: A jo, holky a kluci, máme tady ušouní, rušouní, mimino. Co se bojí vody?
1: Já se vody nebojím, nevěřte jí, kamarádi.
0: No, tak proč se jako nechceš vykoupat, no? Proč?
1: Proč, červotoč, kolotoč?
0: Mně je to jedno, ušoune, ale takhle budeš za chvilku normálně smrdět a kamarádi se s tebou nebudou chtít objímat. Holky a kluci, ani nechtějte vědět, jak dlouho se ušoune nemyl.
1: Cože? Co jsi to říká o objímání?
0: No, že se s tebou kamarádi nebudou chtít objímat, když budeš smraďoch nemitý.
1: Jo, no tak v tom případě bych asi změnil názor, no.
0: To mám velkou radost, ušoune. Konečně ses pochlapil, jak se to říká. Abych ti ukázala, jak je sprcha příjemná pohoda, půjdu první.

0: vypadá to jako pohoda, to ano, ale když jsem tam já, tak to zní asi takhle. Já, pomoc, pomoc, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr.
1: Paráda, jsem krásně vysprchovaná. No a teď ty?
0: Já? Vážně? Asi ne.
1: No toho už ne. Myslela jsem, že už jsme se domluvili.
0: To jo, to jo.
1: Ale počkej, víš co? Já mám nápad.
0: Co?
1: Natrénuješ si to tady na suchu. Dáme si takové koupací cvičení.
0: No tak dobře, zkusit to teda můžeme. Ušounovo cvičení.
1: Tak co říkáte, holky a kluci, pomůžeme Ušounovi natrénovat vstup do vany?
0: Hele, Jani, slyším, jak se mi Šimon směje, že musím trénovat na vanu.
1: Tak to zase ne, Šimone, ty máš snad všechno na světě rád? Taky ne, viď? Je to tak, že s tím, co nemáme rádi, ale musíme to zvládnout, nám můžou pomoct rodiče, babička s dědečkem a nebo zrovna kamarádi z Ušounovy pohádkové školky. Hlavně se ale nikomu za nic nesmějeme, když se něčeho bojí, nebo se mu do toho moc nechce.
0: Ne, Šimone, já jsem vlastně docela v pohodě, no tak dobře, jsem

0: připraven na trénování.
1: Tak, v jedné ruce si představíme sprchu a ve druhé houbu na mytí. A ruku se sprchou si dáme pěkně nad hlavu a rukou, ve které máme houbu, se jako celý celičcí mydlíme.
0: Jo, jako? To mi teda jde. Jako se mydlím, jo, jako mydlit, tak to mi tedy celkem jde.
1: Vidíš, a teď si vyměníme ruce a jako se sprchujeme tou druhou rukou.
0: A jako se mydlíme taky tou druhou rukou, než kterou jsme se mydlili předtím, že jo?
1: Tak, a teď si stoupneme na špičky a vytáhneme se co nejvíš, abychom si podali šampón.
0: Jo, jo, jo, tak a máme ho a teď si jako umyjeme hlavu.
1: A i když se u toho trošku rozcháme, nevadí, drbeme si hlavu. A když máme hlavu našamponovanou,
0: tak si pěkně chytíme nos, aby nám do něj jako nenatekla voda, zavřeme pusu a jako se celý ponoříme do vany. Tak.
1: Sedneme si na bobeček, abychom byli celý pod vodou.
0: Přesně tak a ještě trošku a držíme si nos a chvíli zadržíme i dech, takže chvíli nedýcháme.
1: Takže pozor, jdu to zkusit.
0: Já taky, jo, pozor. Ale.
1: Už radši dýchám. No. A postavíme se a máme natrénováno.
0: Jo. Ale...
1: Žádné ale, pustíme si pohádku a pak už do té vany vlezeš.
0: Ach jo. Ušounova

V městečku Habřákov žil pekař Cyril, který dělal nejlepší a nejkřupavější rohlíčky široko daleko. Habřákovští na ně od rána stáli frontu a bez Cyrilových rohlíčků si nikdo neuměl den ani představit. Jenomže pekař Cyril neměl ženu a žádné děti. A jak stárnul, uvědomoval si, že recept na své rohlíčky nebude mít komu předat. Vyzkoušel spoustu pekařských učňů, ale všichni to byli líní patlalové a při pečení uždibovali kousky, což Cyril nesnášel. Au! Proto ho napadlo, že si svého nástupce upeče sám. Konec konců jedině tak bude mít jistotu, že bude opravdu ze stejného těsta jako on. Skutečně se mu povedlo uhníst a upéct z těsta na rohlíčky postavu k nerozeznání od pravého člověka. Těsťáček, jak mu Cyril láskyplně říkal, dostal za úkol péct rohlíčky a práce mu šla parádně od ruky. Když pak za pár let Cyril zemřel, těsťáček dál provozoval pekárnu a dařilo se mu. Lidí se k němu hrnulo čím dál víc a chtěli po něm stále víc a víc rohlíčků. Vůbec už se to nedalo stíhat. Chudáček těsťáček jenom pekl rohlíček za rohlíčkem, ale lidem to pořád nestačilo a byli čím dál hladovější, až se nakonec jednoho dne vrhli na něj samotného a celého ho snědli. Mňam! Z chudáka těsťáčka nezbyl ani drobek. Habřákovští ovšem také přišli navždy o své rohlíčky. A do

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které Ušoun už stojí v koupelně, ale pořád se mu nechce do vany, zatím pořád váhá.
1: Ale Jani, slyšel jsem, že ty jsi ve sprše zpívala. Nepomáhá náhodou to zpívání?
0: Zpívání pomáhá úplně na všechno, to se ví.
1: Jo, jo.
0: I když většina lidí si zpívá v koupelně proto, že jsou tam sami. A když to tak říkáš, možná by tobě vážně pomohlo, aby se smyl a koupal raději. Vodu máš už Ušounem napuštěnou, tak už zbývá jen si vybrat, kterou písničku si k té tvojí koupeli zaspíváme, protože v koupelně se to krásně rozléhá.
1: Já mám nápad, tak aby se to krásně rozléhalo,

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které jsem právě vylezl z koupele.
0: Ale jak jsi s tím nadělal? Jsem si úplně myslela, že snad strašidýlka nemají ráda vodu. Ale zase vím, že rybníky, jezera, koupaliště a bazény tě baví. A moc se snažíš, abys už uměl dobře plavat.
1: Ale koupání ve vaně fakt nemám rád.
0: Věř mi, to jsem si už ho nevšimla.
1: Já vím, promiň, no troši lilinku jsem vyváděl, no.
0: Hlavně, že je to za námi a ty už máš aspoň recept na to, jak si koupel udělat hezčí.
1: Jo, zaspívám si, to fakt funguje a příště si tam třeba budu i hrát.
0: A teď vypustíme vodu z vany.
1: Hele, Jani, kam vlastně teče voda z vany?
0: Tak to netuším. Snad nám na to odpoví naše další písnička.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Z Ušouna je pan Ušoun Voňavka Rušoun a já jsem spokojená.
1: No, ale teď už to, Jani, můžeš přiznat.
0: Co jako?
1: No, že kdybych se neumyl, tak by mě nepálily oči od té vody s mýdlem, ale vlastně nic tak hrozného by se zase nestalo.
0: Možná ne, ale možná taky jo, protože špína to není jenom barva, třeba černá nebo hnědá na kolenou u kalhot.
1: Ale taky někdy smrdí, no to já vím.
0: No, ale tady jsou všude bakterie a bacily, které číhají, až se budou moct v té špíně zabydlet.
1: Jo, jo, jo, to jsou ti zlouni, co způsobují nemoci a jsou tak mrňavou linkatý, že je okem vlastně ani nezahlídneme.
0: Přesně tak. A víš co, když už se teď žádných bacilů a bakterií nemusíme bát, dáme si jednu veselou písničku o bakterii Boženě.
1: Tak jo, jsem s ní.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které jsem se dneska koupal, myl a mydlil, i když to nemám zrovna příliš rád, no.
0: To mi řekni proč.
1: No tak trošku mě, už jsem říkal, štípe mě to v očích, no. Ale já už to zvládnu, jo, zvládnu to, slibuju.
0: No a holky a kluci tě Ušoune určitě litovat nebudou. Někteří z nich taky koupání neradi, ale dobře vědí, že se to prostě musí.
1: Jo, kvůli kamarádům třeba.
0: A kvůli bacilům a bakteriím.
1: Jasně, já vím, že holky a kluci jsou šikulové, že jsou rozumní.
0: A už se určitě těší na dnešní hádanku.
1: Ušounova hádanka.
0: Tak holky a kluci, nastražte ušiska. Poslechněte si naši dnešní zvukovou hádanku.
1: A pak si zase spolu pěkně řekneme, koho nebo co slyšíme, jo?
0: A já jen malinko napovím, ten, koho uslyšíte, nemá s vodou takové potíže jako Ušoun. Nejčastěji je k vidění právě na vodě.
1: No teď přemýšlím, no.
0: Dobře, ještě malinká nápověda, k našemu tajemnému zvuku patří bílá barva.
1: Jo, pozor, no tak to já už vím, holky a kluci určitě už taky, takže pozor, připravte se, 3, 2, 1, labuť.
0: Super, krásně jste to uhodli.
1: A za odměnu si zasloužíme písničku.

0: si posloucháte mou, tedy Ušoun, novou pohádkovou školku.
1: Ve které dneska Ušoun pochopil, že některé věci, které nemá rád, prostě musí zvládnout i tak.
0: Jo, ano, ano. Teď jsem vlastně moc rád, že jsem se koupal, protože nejsem smraďoch smradlavácký a protože mi krásně voní plyš a cítím se jako úplně znovu zrozený nový Ušounek Rušounek.
1: A co vy, kamarádi, jak jste na tom s koupáním, s česáním, s mytím vlasů a s čištěním zubů?
0: Jestli to nemáte úplně rádi, tak jako já, tak si vymyslete, jak by to mohlo být příjemnější.
1: Třeba si můžete ve vaně hrát na námořníky a mytí vlasů bude zkouška odvahy.
0: Jo, nebo si ve vaně nebo ve sprchovém koutu zpívejte jako my s Janou.
1: No, ale teď už se pro dnešek rozloučíme.
0: Protože dnešní má, tedy Ušounova pohádková školka, už pomalu, ale rychle končí. Jen vás ještě, holky a kluci, moc poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám, kamarádi, namalujte Ušouna ve vaně.
0: Nebo jak si vy ve vaně hrajete třeba na piráty.
1: Nebo poproste rodiče, aby nám napsali, jak si vedete se všemi těmi nutnými, ale neoblíbenými věcmi.
0: Jo, a klidně přidejte i radu pro ostatní, jak si koupání, mytí nebo mytí hlavy, česání a čištění ulehčit.
1: No a pak stačí, když váš obrázek nebo dobré rady rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už si s tím přesně poradí.
0: Jo. A my potom někomu z vás za obrázek nebo za dobrou radu pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a spršku i koupel si užívejte.
0: Tak ahoj zítra, moc se na vás těšíme, loučí se s vámi vymydlený a vonavý Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá vonavá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme cáky cák od bombardáka.
0: Jo! Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden německý král, Konrad III. Štauský. Možná si řeknete, že narodit se jako král vám zaručí pohodlný a klidný život. Pohodlný možná, ale klidný ani náhodou. Důkazem toho je dnešní hrdina Konrad III. Štauský, který musel neustále někde bojovat a řešit konflikty, dokonce se vypravil na dalekou křížovou výpravu a lidé si ho nakonec pamatují hlavně kvůli tomu, že ho převezli mazané ženské. Jak to všechno bylo? Konrad Štauský se narodil kolem roku 1093 jako syn švábského vévody Fridricha I. a Anežky, dcery císaře Jindřicha IV. Postupně stoupal v politickém žebříčku, až byl nakonec zvolen německým králem. To se ale moc nelíbilo mocnému rodu Velfů a následoval spor, který pak ovlivnil dějiny tehdejší svaté říše římské. Než se ale dostaneme k těmhle velkým dějinným událostem, povyprávím vám jednu roztomilou příhodu, která s nenávistí mezi rody Štaufů a Velfů souvisí. Jejich handrkování přešlo v bitvu o hrad Weinsberg. Konrád tento hrad obléhal a přívrženci Velfů ho bránili. Na Konrádovo vojsko však neměli a tak se mu nakonec hrad vzdal. Tolik hovoří doložitelná fakta. To by ale nebylo až tak zajímavé jako to, co údajně podle legend následovalo. Král se rozhodl potrestat obránce a rozkázal popravit všechny obyvatele mužského pohlaví. Ženy mohly z Weinsbergu odejít a Konrád jim dokonce milostivě povolil vzít si tolik věcí, co unesou. Ale to podcenil ženskou vynalézavost a věrnost. Místo šperků, oblečení a dalšího majetku si mazané ženy vybrali něco úplně jiného. To nejcennější, co měli. Své manžele, syny, bratry. Král a jeho druhové museli být v šoku, když viděli to zvláštní procesí, které sestupovalo z hradu. Každá žena nesla na zádech muže. A nemysleli přitom prý jen na sebe. Když žena neměla na hradě žádného vlastního příbuzného, pomohla odnést muže některé ze starších nebo slabších sousedek. Někteří členové panovníkovy družiny se prý vztekali, že to je podvod a musí se jim to zarazit. A tehdy se Konrád ukázal jako formát. Statečnost a lstivost žen ho natolik pobavila i dojala, že se rozhodl dodržet své královské slovo a všichni byli volní. Do historie tahle událost vstoupila jako legenda o věrných manželkách z Weinsbergu. Daleko vážnější chvilky náš hrdina zažil během druhé křížové výpravy. To bylo válečné tažení, během kterého vojska z různých království Evropy putovala bojovat až na Blízký východ, kde ležela svatá země a město Jeruzalém. Název křížová výprava neznamená, že by vojska bloudila křížem krážem, ale odvozuje se od kříže, symbolu křesťanství. Proto se také účastníkům této výpravy říká křižáci. Město Jeruzalém je z náboženských důvodů důležité jak pro křesťany, tak pro muslimy. Evropští králové a církevní představitelé ve svaté zemi vedli boje s místními muslimskými vládci už během první křížové výpravy, asi 50 let předtím, než se tam vypravila druhá křížová výprava, ve které byl i Konrád. Jedním z cílů výpravy bylo pomoci křesťanům udržet nebo znovu dobít území, která muslimové mezitím za těch 50 let získali zpět. Těžko se totiž udržují dobytá města, která leží tisíce kilometrů daleko od vaší země. Zvlášť v době, kdy nebyly vlaky, auta ani letadla. Samozřejmě, že za křížovými výpravami nebyly jen vznešené náboženské důvody, ale také docela přízemní touha po moci a zisku. Konrádovi se to však vůbec, ale vůbec nevyplatilo. Jeho vojsko mělo ohromné ztráty a on sám onemocnil. Když křižáci utrpěli zdrcující porážku při obléhání města Damašek, poznal německý král, že by měl hodit ručník do ringu a vrátit se domů. Tam ještě pár let vládl a pak zemřel. Za svého následníka však neurčil vlastního mladého syna, ale zkušeného synovce, za jehož vlády vyvrcholil spor Velfů a Štaufů. Do dějin vstoupil jako Fridrich I. Barbarossa, neboli Rudovous, kvůli svým zrzavým vousům. Na rozdíl od Konráda se mu povedlo stát i císařem Svaté říše římské a jedním z nejvýznamnějších středověkých panovníků historie. Ale to už je zase jiný příběh. My jsme si hlavně chtěli povědět, jak drsného krále pobavila ženská důvtipnost. Historie hold přeje mazaným dámám.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.cz

0: Čau všichni, posloucháte Trenduji, kde rozebíráme nejen to, co právě trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy, já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale po každý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem. Nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. A pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako kamarádství, Harry Potter a scout a scoutské tábory. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Našimi dnešními hosty jsou Aneška Stejskalová a Andělka Brotánková. Čau holky, vítejte v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Aneška má dva mladší bráchy, stejně jako Andělka. Holky jsou skvělé kamarádky, chodili spolu do školky a jezdí společně na skautské tábory. Aneška má dva psy a dělá atletiku, Andělka má zase dvě kočky, hraje na housle, věnuje se taekwondu a badmintonu. Holky mají společnou ještě lásku k jízdě na bruslích, ať už na kolečkových nebo na ledních. Tak to bylo jenom takový krátký info o holkách, ale my se chceme dozvědět trošku něco víc. Takže holky, jste ready na rychlo poznání, aby se holky a kluci, co nás poslouchají, dozvěděli o vás něco víc?
1: Jasně.
0: Tak dobře, jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na holky pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěli odpovědět nebo nás odbili slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, přijde rozhlasová výzva. Tak jdeme na to, holky. Vždycky prostě řeknu otázku a jedna z vás, co bude hned vědět, tak začne a druhá odpoví po ní. První otázka. Kdybyste měli po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: Tak u mě by to byl asi můj pejsek.
0: A proč, Aneško?
1: Jo, protože on... Jako je takový hodně roztomilý, takže by ho určitě měli všichni rádi a taky se má hodně dobře, nemusí chodit do školy. A
0: takže má
1: tak.
0: Pohodu prostě, chtěla bys mít pohodový život. A koho by si vybrala, Andělka?
1: No, tak já bych chtěla být asi veverka, protože je strašně hbitá a může skákat po stromě a užije si spoustu legrace.
0: No super, tyjo, takže máme tady veverku a pejska. Druhá otázka, co je podle vás úplně ta největší zábava?
1: Asi být Andělkou?
0: Takže cokoliv, co podnikáte to společně.
1: Jo, přesně.
0: No tak to měly holky stejnou odpověď. Třetí otázka, tak na tu se ptám úplně každého hosta, kdo dorazí do Trenduj. Vaše guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíte a vlastně se za to tak trošku stydíte.
1: No tak já si furt kupuju žvíkačky a já je polikám a...
0: Takže ty prostě jakmile už ti nechutná, že už to není tak dobrá ta chuť, tak jí spolkneš.
1: Já je spolknu rovnou. I když vím, že to není zdravý vůbec.
0: Ty jo, no tak to je dobrá teda guilty pleasure. Takže ty už musíš mít břiše strašně žvejkaček. Oni už se asi rozložili teda, ale... A jaký máš nejradši? Máš nějakou konkrétní příchuť nebo nějaká tvoje nejoblíbenější, nebo jedeš?
1: Asi

0: Borůvkovou, ano.
1: Borůvkovou. A jakou guilty pleasure má Aneška?
0: No, tak na tady s tím jsem hodně přemýšlela, protože mě vůbec nic nenapadá. A nakonec mě napadlo, že vlastně cvičení mýho pejska. Mě to, i když strašně baví a strašně ráda to dělám, ale pak mě to v jednu chvíli úplně přestane bavit a mám chuť se na něj vykašlat, protože vůbec neposlouchá.
1: Takže to je taková guilty pleasure v tom, že jakoby na jednu stranu jako v tom jedeš a pak jako tě to zase přestane úplně
0: Jo.
1: bavit, takže máš na to takový rozpolcený pocity. Chápu. Čtvrtá otázka. Jaká tři slova vás nejvíc vystihují? A můžou to být buď třeba co se týče, jak vypadáte, nebo jakou máte povahu, prostě to záleží na vás.
0: Tak asi milá, kamarádská a malá.
1: Jako malá vzrůstem, jo.
0: Jo.
1: A co má Andělka?
0: No, tak asi bláznivá, taková tichá a taky hodně přátelská.
1: Super, holky. A dáme poslední otázku rychlopoznání. Jak si sami sebe představujete za 10 let? Teď je vám kolik, holky?
0: Mně je teď 12. Mně je teď 13.
1: Takže až ti bude 23, Andělko, a o tobě až bude 22, Aneško. Tak co si představuješ, že budeš v té době
0: Oh.
1: dělat, kde budeš třeba bydlet a tak? Jestli budeš už mít třeba děti?
0: To vůbec nevím, mě vůbec nic
1: No
0: nenapadá.
1: tak prostě představa, to nemusí být samozřejmě pravdivý, protože my nikdo z nás nevíme, co se stane za 10 let, ale jak by si to chtěla, kdyby si to mohla všechno vybrat? No?
0: No,
1: Jestli
0: já
1: už víš,
0: úplně
1: Andělko,
0: nevím.
1: tak klidně můžeš začít.
0: Já taky nevím.
1: Tak ještě přemýšlejte, protože jinak budete muset dělat rozhlasovou
0: To
1: výzvu.
0: nám vlastně ani tak nevadí. My jsme si vždycky strašně říkali, že bychom chtěli vyzkoušet,
1: Tak
0: ale
1: dobře, takže nevíte a půjdete do rozhlasové výzvy,
0: jo,
1: jo? Dobře,
0: půjdeme,
1: tak jdeme na to. A moje otázka zní, co si myslí plíseň, která se udělala na prošlém jogurtu?
0: no. No tady je tak příjemně. Útulný je to tady. Akorát ty jogurtový bakterie mi to tady kazí. Já bych se tady tak rozložila. Ale i ta barvička, no to je nádhera, přímo úžasná barva, to je fakt delikatesa.
1: Já myslím, že jste se holky poradili krásně. Takže plíseň si prostě užívá v tom kelímku a
0: Jo.
1: doufá podle Andělky, že za chvilku už zmizí celý jogurt a proroste celým kelímkem a bude tam mít
0: Oh.
1: jenom pohodičku. Tak já myslím, že holky si poradili jak s rychlopoznáním, tak s rozhlasovou výzvou. Skvěle. Plíseň tady zaimprovizovali perfektně. Úplně jsem si ji představovala, jak si povídá sama pro sebe v tom jogurtu. No a teď je, myslím, ta správná chvíle na to vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká kamarádství, Harry Potter a scout a skautské tábory. Jako první se dnes budeme bavit o kamarádství. Už jsme tu tohle téma sice měli víckrát, ale kamarádství je pokaždé jiné, protože pokaždé to spojuje jiné lidi, buď skupinu nebo dva a víc. A taky si myslím, že kamarádství je něco, co nikdy nevyjde z módy. Myslím si, že už pračlověk měl nějakýho kamaráda a lidi v budoucnosti nikdy nebude chtít nikdo být úplně sám. Vždycky bude každý chtít mít nějakýho kamaráda. Tak jak to bylo u vás, holky? Kdy vy jste se vlastně poznali, kolik vám bylo let?
0: Tak my jsme se poznali už ve školce. Mně myslím, že bylo 4 a mě 5. Jo.
1: Takže školkové kamarádky. No a bylo to tak, že jakmile jste se poznali, tak jste si opravdu padli jako do oka a hned jste se skamarádili, nebo to trvalo prostě pár let, než jste si jako opravdu stali z vás dobrý kamarádky?
0: No, k tomu je takový vtipný příběh.
1: No tak to máme v trendu i nejradši vtipný příběhy, tak povídejte.
0: Andělka pověděla před asi měsícem nebo půl měsícem, že já jsem se to vůbec nespomínala, tak jako klidně můžeš říct, jak jsme se
1: No.
0: skámošili a vlastně jsme si jako, že fakt hned padli do oka.
1: Tak Andělko, povídej příběh.
0: My jsme byli na nějaký výpravě a ona tam sbírala nějaký bukvice a nebo nevím co a já jsem tam byla jako nová a ta vedoucí tak tam neřekla, nechtěla by si jít za Anežkou, tak já jsem řekla tak jo. A pak jsme se nějak pozdravili a
1: Skamarádili jsme se. Takže vlastně díky nějaký paní učitelce ze školky, kdy už člověk vůbec ani neví, že jo, jak se jmenovala, prostě už si ji nepamatuje, tak která prostě ti navrhla, aby si šla za Aneškou, tak ti to předurčila, že budeš mít takovouhle dobrou
0: No.
1: kamarádku.
0: A vlastně jsme díky tomu kámošky až doteď. No.
1: Takže teď už vlastně teda chodíte, předpokládám, každá do jiné školy, školka
0: Bohužel
1: vás
0: jo.
1: spojovala, ale teď už jste
0: No.
1: každá jinde. máte společný to, že jezdíte spolu na ty skautský tábory, ale jinak během normálních týdnů, tak kolik spolu třeba za týden strávíte času? Co spolu děláte? Jak často se vídáte?
2: My se vídáme ne tak často, protože
0: bydlíme strašně daleko od sebe.
1: Aha, jak třeba daleko? Bydlíš
2: v Praze a Andělka bydlí někde na jihu?
1: Na jihu republiky prostě, v jižních Čechách někde.
2: Takže, ale jako když to jde, tak se vídáme.
1: Takže vy ani nejste ze stejného města, ne, takže vůbec. Vy jste takhle prostě kámošky trošku na dálku. No a když se teda vidíte, tak to je třeba, já nevím, jednou za čtvrt roku, nebo jedině na tom táboře, nebo jedině, když jsou prázdniny, nebo...
2: Tak já bych řekla, že třeba jeden měsíc jo, nebo a pak zase jeden ne, a nebo je to, že se vidíme, třeba jsme jednou měli, že jsme se viděli jako jednou a pak po 14 dnech a pak zase. To bylo teď, protože jsme se udělali před táborem, po táboře a teď ještě.
1: No a jak se to domlouvá, když jste každá z jiného města? Je to tak, že třeba řeknete rodičům, že byste se chtěli vidět, nebo třeba kdo za kým přijede na návštěvu, nebo jak to je?
2: No tak většinou já jezdím za Andělkou a je to tak, protože my když jsme dřív taky bydleli na jihu, tak taťka tam teď vlastně jezdí, protože on tam hrál fotbal, takže mě vždycky hodí ještě k Andělce a tam u ní vždycky přespává.
1: Ale to je dobrý, že aspoň ten taťka tam má furt nějaký to pojítko, takže ty můžeš jet s ním a můžete se vidět. To je paráda. No a když už se teda vidíte, máte ten společný čas, tak co společně nejčastěji děláte?
2: Tak hodně kravin.
0: Nějaký challenge a tak.
2: No, třeba si vymyslíme, že bychom mohli...
0: No naposledy tak to bylo, že jedna si dělala na uši sluchátka, dělala si tam hlasitou hudbu, jako natáčeli jsme to a druhá se jí ptala na různý otázky a ona nevěděla prostě, na co se jí ptá.
1: A musela podle pusy, jenom jak se hejbe, to zkusit odhadnout.
2: No, prostě odpověděla ano, nebo ne, nebo někdy, jo.
0: A my jsme si to pustili
2: a bylo to strašně vtipný to bylo.
1: Super, no tak to jsem, tuhle tu challenge jsem podle mě už taky někde na nějakém videu viděla, to jste se takhle inspirovali a bylo to, že aspoň u nějaký otázky jste to třeba opravdu odhadli, na co se ta druhá ptá, nebo to vždycky bylo úplně mimo.
2: Úplně mimo. Nebo jsme jednou zkoušeli, že jsem, já jsem se nasadila kolečkový brusle a jela jsem na skateboardu s kopcem.
1: Na těch bruslích?
2: No, já jsem se na něj sedla a jela
1: jo, sedla. No naštěstí, to jsem si říkala, jak bys to jinak zvládla. Tak dobrý, tak to ještě se dalo, ale ještě, že seš tady, seš celá, máš všechny ruce, všechny nohy, takže dobrý. No, jak byste popsali, v čem jste třeba úplně stejný a v čem se naopak doplňujete, že jste v tom každá jiná, ale hezky to jde dohromady?
2: Tak jsme stejní. Možná v naší povaze, že máme nějaký povahy, máme jako stejný, že se chováme třeba stejně. Jsme stejně blázniví a napady nás úplně šílený nápady.
0: To jo.
1: A v čem jste třeba zase jiný?
2: Jiný. Tak třeba v tom, že já vlastně psa a ne. Prostě jsem úplně milovník psů.
1: A ty jsi milovník koček, Andělko?
2: Jo. Ale to je taková, neznamená.
0: Ona je že... taková jako hodně vedoucí skupiny.
2: Zase jo, já jsem... To možná sedí k tomu, že já jsem lev, takže...
1: Jo, a vlastně i je pravda, že Andělka při tom popisu říkala, že je tichá a ty jsi spíš ukecená.
2: Jo, strašně.
1: Takže v tom se doplňujete.
0: Ale když jsme spolu, tak já jsem taky trochu...
1: Víc ukecaná, protože je to tvoje dobrá kámoška, takže ji znáš a je to víc, než víc v pohodě, chápu. Takže víc, jedna je víc vůdčí, druhá víc se tak třeba trochu přizpůsobí, což je ideální v kamarádství, že když jsou v obě vůdčí nebo v obě se přizpůsobují, tak to třeba tolik nejde dohromady, takže to je úplně bezvadný. Já tady mám teď takovou definici přátelství podle jedné encyklopedie, tak já vám ji přečtu a vy mi řeknete, jestli to na vás sedí nebo ne, jo? Podle online sociologické encyklopedie je přátelství vztah spojující dvě nebo více osob na základě vzájemných sympatí. Je to mezilidský vztah, který se vyznačuje vzájemným porozuměním a náklonností. Lidé v přátelském vztahu se chovají v rámci sebe ohleduplně, chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležité je taky, aby k sobě byli upřímní, důvěřovali si, byli empatičtí. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory beze strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je taky běžné, že si přátelé vzájemně nezištně pomáhají a touží trávit se svým druhým kamarádem co nejvíce času. Tak mi řekněte, jestli to na vás sedí.
2: Já bych tak řekla, že to na nás sedí úplně perfektně.
0: Jo, určitě.
1: Takže holky jsou úplná definice kamarádství. Kolik máte, protože řekli byste o sobě, že jste nejlepší kamarádky, nebo spíš prostě dobrý kamarádky, nebo jak byste to zhodnotili?
2: Nejlepší.
0: Jo, 100%.
1: Nejlepší kámošky. A jak to máte každá zvlášť, teď odpovězte, jestli máte třeba hodně dobrých kamarádek okolo sebe, anebo spíš prostě má člověk třeba jenom jednu až dvě kamarádky, na který se nejvíc zaměřuje, protože každý to má jinak. Někdo má spíš radši ty větší skupiny dobrých kamarádů a někdo má třeba dvě kamarádky, který má hodně rád a pak už nepotřebuje tolik lidí, tak jak to každá z vás máte?
2: No, tak mě jde asi o to, jaký je to člověk, protože když my máme teď s holkama, máme ve škole takovou skupinu svoji a pak vlastně mám nějaký kamošky, s kterými se prostě mám jenom s ní, protože prostě úplně nemáme potřebu brát někoho do skupiny, takže jde asi o toho, kdo to je. Pak taky já mám někdy nějaký období, že někdy jsem radši ve skupinách a někdy s nějakým jednotlivcem.
1: Takže to tak střídáš, využíváš obojí. A co Andělka?
0: No, tak já mám spíš mít kamarádu tak 3 jako hodně dobrý.
1: A to ti stačí.
0: Jinak se bavím se všema. Jako.
1: Jasně, tak nějak jako na normální úrovni. No a jak to zatím máte ve 12 a 13 letech? Máte hlavně kamarádky holky, anebo holky i kluky a už je to jedno? Nebo se zatím zaměřujete jenom na to stejný pohlaví, jako jste vy?
2: No, tak já mám asi i kluky, i holky a v 5. třídě to vlastně bylo ještě víc, že tam jsme vlastně doslova měli partu holek a kluku a to prostě bylo jako spolu. A vlastně teď jde o to zase, jaký jsou to lidi. Prostě nějaký, s nějakýma klukama se bavím a nějaký bych nejradši vyhodila z okna.
1: A co ty, Andělko?
0: No, tak já spíš s holkama, ale na taboře máme takovou skupinu a tam se bavím i s klukama jako normálně.
2: Jo, tam je to super.
1: No a co je pro vás u kamaráda, nebo spíš teda u kamarádky důležité? Co musí člověk splňovat, nebo jaký musí být, aby se mohl stát vaším dobrým kamarádem?
2: Aby mě nezradila, protože to už se mi stalo několikrát a já už prostě tady se nechci opakovat. Aby byla milá, aby byla přátelská a úplně ideál by bylo, kdyby byla ještě extrovert, protože úplně já jakože mám ráda, když jsou ty lidi hodně takový jakože blázniví a hodně prostě jsou extroverti.
1: Mhm. A jak to má Andělka?
0: No, tak já hlavně, aby nevyzradila třeba nějaký tajemství a tak.
2: Je to tak.
0: Prostě.
1: To je důležitý.
0: Mhm. A taky, aby byla ke mně upřímná a tak.
1: Mhm. To si myslím, že je důležitý, na tom se shodnem. No a teď se to bude asi týkat jenom vás dvou, aby jsme to tak zkonkrétnili. Co děláte proto, abyste o svoje kamarádství pečovali? Aby prostě bylo pořád dobrý, protože vy už se znáte dlouho, zároveň bydlíte od sebe daleko, takže to je těžší, než když je to někdo ze třídy, s kterým se člověk vidí každý den. Protože to bych chtěla i vědět třeba, jak to děláte vy konkrétně, protože to je třeba pak i tip pro ostatní, co takhle mají nějakýho kamaráda a chtějí, aby to jejich kamarádství bylo prostě čím dál lepší, aby prostě o sebe nepřišli. Tak co dělá člověk, aby pečoval o kamarádství?
2: No, mně hlavně připadá, že jak jsme od sebe daleko a pak se zase po dlouhé době vidíme, tak se na sebe zase strašně moc těšíme.
0: Jo.
2: Takže vlastně je dobrý se od sebe na nějakou dobu oddychnout a potom vlastně po té době se na sebe strašně těšíte a už prostě to nevydržíte a všechno.
1: Mm-hmm. Takže vlastně mít i jako čas třeba pro sebe a nebejt s tím člověkem prostě 24/7 v permanentním kontaktu, že to je potom takový cenější to kamarádství. Mm-hmm. A co ty bys na to řekla, Andělko?
0: No, já k tomu asi nemám co dodat.
1: Souhlasíš. No a jak to máte vy konkrétně? Hádáte se někdy? Nebo jak řešíte třeba to, když má jedna na něco odlišný názor, pohled a tak?
2: No tak,
0: my se hádáme, ale ne jako ze srandy.
2: Ze srandy, no, a jakože třeba si vymýšlíme, že se třeba hádáme o nejoblíbenější postavě z Harryho Pottera, že jakože se ona má tady tu, a jakože třeba máme stejnou. A vlastně se hádáme v dobrém smyslu. Ještě jsme se nikdy nepohádali tak jako, že bychom se jako fakt hrozně pohádali. Možná na tábor, že jsme se na sebe jednou naštvali, ale to fakt nebyla hádka, s který bychom potom se spolu nebavili.
1: Mm-hmm. Takže zatím jako vždycky jenom takhle spíš se pošťuchujete, ale opravdová hádka to nebyla. Myslíte si, že je důležité, aby člověk měl s kamarádem společný zájmy, aby je bavili podobné věci, nebo si myslíte, že můžou být i kamarádi, který se prostě jenom mají rádi, ale nebaví je nic společného?
0: No. Určitě je důležité, aby měli aspoň něco společného, ale můžou mít i jiný zájmy.
2: No, to je za mě taky důležité, že nemusí mít všechno stejný. Potom můžu někdy dělat to, co baví toho jiného, a někdy to, co baví toho jiného. ale vlastně může být i fajn mít stejný, ale podle mě je lepší mít nějaký odlišný a nějaký stejný.
1: A vy máte jaký konkrétně společný jako zájem, co vás společně fakt baví?
2: Asi hodně třeba typy lidí jsme dřív strašně moc natáčeli.
1: Jo, takže ty challenge, to je vaše
2: společný. Jo, challenge, to je.
0: Jo.
1: A pak jste taky obě faninky Harryho Pottera. Teď ještě poslední dvě otázky, než se posuneme dál. Jaká je podle vás ta nejlepší vlastnost té druhé? Co je na té druhé to úplně nejlepší?
2: Tak na Andělce je úplně nejlepší úplně všechno.
1: To je záludná odpověď. Zkus něco vybrat. Jednu věc, co máš na ní nejradši.
2: Tak já na Andělce ráda. Úplně nejradši mám na ní, že je s ní vždycky sranda a že se nemusím bát, že bych se, když jsem u ní, že bych se nudila, protože tam je prostě hodně dobrých věcí u nich třeba. Takže prostě to mám ráda, že je s ní vždycky sranda.
1: A jak to máš ty, Andělko? Co je pro tebe úplně ta nejlepší vlastnost na Anežce?
0: No, tak Anežka má vždycky strašně dobrý nápad, co dělat. A pak já si vždycky říkám, no to nemusí být tak špatně. A pak je to strašně dobrý a pak jsme na tom úplně závislí.
1: Mm-hmm, takže prostě, že je taková originální, vždycky něco napadne a ty třeba si říkáš, no, tak Bůh ví, jaký to bude a pak je to prostě bezvadný.
2: No, třeba, že jsme šli v 9:30 večer do vody, takže...
1: Je to prostě taková bláznivá kámoška, která to ale vždycky vymyslí dobře. No tak holky, já si myslím, že teď už zbývá jenom, jestli byste dali nějaký tip na kamarádství.
2: Já bych chtěla říct, že jestli máte obě dvě třeba WhatsApp, tak by bylo celkem dobrý si na sobě dát číslo, ať si potom můžete psát, stejně jako my dvě, taky být aspoň prostě nějak v kontaktu. Klidně přes rodiče je úplně jedno jak, ale prostě být nějak v kontaktu.
1: Abyste věděli, jak se ta druhá má, co dělá, protože i tak, když se člověk vidí třeba jednou za měsíc, tak jako je fajn si během toho měsíce prostě napsat, jak se máte a tak. Super, to je dobrý tip. Andělka souhlasí. A naším dalším trendem je Harry Potter. Holky mají obě Harryho Pottera moc rády, já taky, takže se tím pádem mega na tohleto téma těším. Myslím, že asi nikomu nemusím vysvětlovat, co je Harry Potter, každý snad Harryho Pottera zná, ale jako řekneme si pár podrobností, třeba to, že autorkou téhle řady fantasy románů je britská spisovatelka J.K. Rowling. Podle jejich veleúspěšných knih se potom natočily taky filmy. Filmů vzniklo 8, protože 7. díl je rozdělen na 2 filmy, takže knih je 7, filmů 8. Svět Harryho Pottera má vlastní zákony, odehrává se v paralelním světě, který funguje ve stejném čase jako ten náš, ale je to kouzelnický svět. Obyčejným lidem, kteří nejsou schopni kouzlit, se říká mudlové. Jsou tam taky koleje, Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmiozel. A je tam moudrý klobouk, který vždy rozdělí každého nového studenta, kam bude patřit. Kam si myslíte, že byste patřili, kdybyste dostali dopis a šli jste do Bradavic?
2: Já si myslím, že bych patřila, ale úplně tam nechci patřit. A myslím si, že bych patřila do Nebelvíru, ale já bych chtěla jít do Zmiozelu, protože tam je můj oblíbený, moje oblíbená postava.
0: Hej, to je moje postava.
2: Moje.
1: Tak počkej, takže a co si myslíš ty, Andělko? Ty si myslíš, že by tě přiřadil klobouk kam?
0: Já nevím, možná do Havrasváru, ale fakt bych chtěla do Zmiozelu, ten je nejlepší.
1: Takže
0: prostě.
1: Holky jsou obě faninky Zmiozelu, což je taková zajímavá kolej v tom, že tam vlastně jsou hodně dobrý kouzelníci, ale často se přidají na temnou stranu, že vlastně v tom Nebelvíru jsou takový největší dobráci, kteří jsou vždycky jenom jako, aby všechno bylo spravedlivý a správný, prostě Harry, Hermiona, Ron, ale třeba Draco Malfoy a další postavy jsou naopak zase ve Zmiozelu. My si hned budeme povídat s holkama dál na konkrétní otázky, ale já ještě doplním, že Harry Potter je nejlépe prodávanou sérií všech dob. Knihy o Harrym Potterovi byly přeloženy do 67 jazyků. Česká verze knížky byla vydaná i jako audiokniha. Holky tady, 6-7. Audioknížku namluvil Jiří Lábus, výtečně stvárnil všechny postavy. Audiokniha má přes 600 minut a byla oceněná i platinovou deskou za 10 000 prodaných kompletů. Ještě než se posunu dál s nějakýma svýma informacema, tak se chci zeptat, holky, vy jste prvně četli knížky a pak viděli filmy, nebo jste to měli naopak?
2: No, já se musím k něčemu přiznat. Já mě úplně knížky nechytly. Já jako jsem spíš na ty filmy a první jsem viděla filmy a přečetla jsem, myslím, že 4 díly knížek, ale jako nechytlo mě to úplně.
1: Takže ty jsi prostě filmová faninka.
2: Jo.
1: A jak to má Andělka?
0: No, já jsem začala s těma knížkama v 10. A mám takovou přestávku, prostě teďkon moc nečtu toho Harryho Pottera, poslouchám podcast Neplecha ukončená spíš.
1: A, krása, takže nemáš ještě přečtený všechno, něco už si přečetla a teď posloucháš Neplechu.
0: A filmy jsem viděla teda všechny.
1: Uhum, takže tady máme jednu kompletnější faninku, jednu zaměřenou konkrétně na filmy. Na to, jestli posloucháte podcast Neplecha ukončena, kde autorka přeříkává vlastně ten děj a rozebírá i nějaký detaily, to jsem se taky chtěla zeptat, je to taky můj oblíbený podcast, takže vůbec se nedivím. Je takovej pohodovej, zároveň už vlastně jeho autorka dokončila, takže už můžeš poslouchat opravdu až do konce, už vlastně je ukončený, protože už přeříkala úplně všechno. Pojďme ale teda zatím k filmům a pak se zaměříme i na knížky, ale filmy máte společný obě. Film je plnej neskutečných rekvizit, tím je vlastně výjimečnej. V knížce jsou totiž popisovaný specifický věci, které museli ty rekvizitáři vyrobit přesně pro ty filmy a je to tím naprosto unikátní. A mě by zajímalo, jestli jste jedna z vás nebo třeba obě navštívili Harry Potter studia, kde se Harry Potter natáčel v Londýně, kde je spousta těch originálních rekvizit a kostýmů vystavena.
2: No, bohužel ne. Ale strašně bych to chtěla.
0: Jo, já jsem viděla nějaký videa na YouTube a od té doby tam strašně chci.
1: Takže je to váš sen, který si teprve chcete splnit. No holky, můžu vám říct, že to opravdu stojí za to. No. Splnila jsem si to teda až v dospělosti, jsem tam byla 10 let zpátky a hrozně se mi tam líbilo. Opravdu tam se ten svět kouzelný, úplně se v něm najednou ocitnete a vidíte různý ty rekvizity, které opravdu některý tam mají i jako rozpohybovaný, takže máte pocit, jako, že jsou fakt jako oživlí a tak. Je to neskutečný zážitek, takže věřím, že až se vám to splní, tak budete nadšený. Světem Harryho Pottera se zabývá početná komunita fanoušků, těm se říká Potterheads. Ty uznává i samotná autorka, jsou různé weby, různé teorie, to právě se všechno rozebírá i v tom podcastu Neplecha ukončena, kde ta autorka se považuje za jako velkou faninku, takže zkoumá i všechny tady ty weby a tak dále. Vy byste o sobě řekli, že jste fakt velký faninky?
2: Asi jo.
1: A ty, Andělko?
0: Já určitě. Takže jsem velký fanoušek.
1: Jedna velká a druhá taková střední. Když ty máš vlastně to srovnání, Andělko, tak co máš radši? Filmy nebo knížky?
0: Teď mám radši možná trochu ty filmy.
1: Mhm. Je pravda, že někdo, kdo je mega fanoušek těch knih, tak pak říká, že třeba ne všechny detaily, co jsou v těch knížkách, se do těch filmů dostaly, ale zároveň zase ty filmy jsou tak dobře udělaný, že tam je fakt zhmotněný ten svět, který ta J.K. Rowling vymyslela. Když jste se poprvé s Harrym Potterem setkali, tak vlastně Andělka říkala, že to by bylo 10, když to začala číst.
0: Jo.
1: A ty jsi třeba viděla poprvé kdy ty filmy?
2: Asi 7.
1: Tak to ještě dřív. No a co vás na tom kouzelnickém světě nejvíc baví? Každou zvlášť klidně.
2: Mě baví hodně, jak je tam ta magie, protože si vždycky představuju, že by se to mohlo stát i v našem světě a byla by to strašná zábava, takže to mě strašně baví.
1: A co tebe, Andělko?
0: Já tak určitě, jak je to magický ten svět a prostě je to úplně jiný než tady a já bych strašně chtěla dobrá davic.
1: Takže jste takovej typ faninek, který by chtěli dostat svůj dopis?
0: Ano, rozhodně.
1: Vy jste vlastně teďka, oni to dostávají ve 12, ne, ten dopis?
0: No.
1: V 11?
0: V 11.
1: No, tak to už v obě teda vám bylo, ale tak třeba má jenom zpoždění, holky. Jaký je váš úplně nejoblíbenější díl?
2: Asi 4 nebo 5, jeden z těch dvou.
1: No,
2: myslím, že 4.
0: Já z těch filmů, tak to mám nejradši asi 1 a tu druhou část 7.
1: Mhm. 4, 5, to jsou jaký?
2: Fénixův řád a ten pohár.
1: Je pravda, že pohár mám ve filmech taky hodně ráda, protože je takovej vlastně zajímavý tím, jak tam přijedou ty studenti z těch jiných škol, je tam spousta nových postav, ale zase třeba 1, jak říkala Andělka, tak to je pro mě taková srdcovka, protože to je takový, že poprvé se seznámí divák s tím kouzelným světem, všichni jsou tam ještě takový malinký, roztomilý prostě děti, takže já musím teda říct, že já nejsem úplně fanoušek těch filmů, kde se hodně pak už bojuje a je to takový dramatický, takže pro mě čím jakoby je to vážnější ten příběh a čím víc tam jako musí řešit ty problémy, tak jako jsem taková, no tak ta jednička to byla taková ještě pohodička docela, takže chápu obojí. Máte doma nějaký Harry Potter věci? Sbíráte nějaký prostě předměty s Harrym Potterem, když jste faninky?
2: No já jsem dřív měla jakože Hobbit, ale to pak teď už vlastně asi nic nemám. Ještě jsem měla jako hůlku plastovou.
1: Mm-hmm. A co ty, Andělko?
0: No tak já mám furt Hobbit a plastovou hůlku taky.
1: Mm-hmm.
2: Ještě nějak... modrý plášť máš.
0: No ještě mám takový šaty z toho zimního plesu.
1: Wow, takový. Super.
0: Pak nějakou záložku s Hedvigou.
1: To ty to máš docela
0: takový
1: dost.
0: Kufřík.
1: Bezvadný. No a kdo je teda ta vaše nejoblíbenější postava?
0: No, Draco Malfoy.
2: Co to měliš říct na stejno, jo? Draco Malfoy. No, ale já teď přemýšlím, jestli to spíš není Ginny nebo Hermiona.
1: Mm-hmm.
2: Protože to jsou holky.
1: No a co máte nejradši na Drakovi?
2: Já jako nemám úplně nějakou věc, kterou bych na něm měl úplně nejradši. Mně se na něm líbí úplně všechno. Ale vlastně hlavní důvod, proč nám ráda Harryho Pottera, to já ho prostě moc nemusím, je kvůli tomu, že mě připadá, že je prostě bez emocí.
0: Jo.
2: Že prostě pořádně ani nevyjadřuje ty své emoce. A mě to začíná tak trochu jako štvát.
0: Až
2: moc klidnej, no.
1: To je pravda. No. Jako já můžu, doufám, že tady nesklamu nějaký fanoušky konkrétně té postavy Harryho, kteří nás třeba poslouchají, ale já jsem třeba z trojice měla vždycky vlastně nejradši Rona, protože byl takový srandovní a ten rozhodně emoce vyjadřoval.
0: Jo.
1: A je pravda, že jako Harry je takový jako sice správňák, ale vlastně hodně nedává najevo ty emoce, že by se opravdu na někoho naštval nebo z něčeho měl fakt radost. Je to takový všechno tlumený.
2: A taky mi připadá, že hodně všechno nechal na sobě, jakože on je ten hlavní.
1: Třeba, že si nenechá pomoct.
2: No, třeba, že když má někam jít, tak on řekne, ne, zůstaň tady, já tam půjdu. My jsme měli letos tábor, no a tam jsme udělali divadlo Harry Potterovi. Tam teda Ron moc emoce teda nevyjadřoval, ani Harry Potter ten byl úplně.
1: Takže Draco tam byl hlavní hvězda ve vašem provedení.
0: To byla já.
2: A já jsem byla Hermiona.
1: Mm-hmm. Jak to vidíte teďka s tím, že se natáčí Harry Potter seriál, který bude v prosinci vycházet, první série, takže první kniha. A vlastně tam to udělali tak, že každá série bude jedna knížka a tím, že na to bude hodně dílů, není to prostě jenom jeden film, který má třeba 2 hodiny, tak ty tvůrci slibujou, že tam budou všechny ty detaily z těch knížek, které se do těch filmů nevešly. Samozřejmě ale naši herci, co hráli ve filmech, už odrostli a nemůžou stvárnit ty postavy, takže to budou kompletně nový obsazení s novejma hercema. Tak jak se na to těšíte, co si o tom myslíte?
2: No, no tak já na Spotify poslouchám takový podcast taky, jakože o Harry Potterovi. No a tam právě ukazovali, jak budou vypadat ty nový postavy. A docela dost mě zaskočilo, že Severus Snape bude tmavý pleti, protože to mě vůbec nenapadlo. Takže jako tady tu podmínku podle mě vůbec nesplnili, protože tam bylo napsané, že je bledej a že má ulízlý vlasy nebo tak. A on má, že jo, myslím, že dready bude mít nebo tak. A že Lord Voldemort bude možná holka. Ale jinak se na seriál strašně moc těším.
1: A co ty, Andělko?
0: Já se třeba vůbec netěším. Já se bojím těch postav, protože já už jsem si oblíbila ty herce z těch filmů, prostě.
2: Mně teda připadá, že Draco Malfoy v seriálovém podání je hezčí, protože má...
0: Není.
2: Jo, protože má, on má vlnitý vlasy a to je plně hezčí než nějaký ulízlý vlasy.
0: A to je jenom ve první 2 dílech.
2: No to je jedno.
1: Je pravda, že to byla i jedna moje otázka, jestli vám v těch rolích těch postav nebudou chybět ty známí herci, tak to přesně Andělka řekla, že se toho bojí, že když tam neuvidí tu Emu, Ruperta nebo Daniela Radcliffa, prostě tu klasiku, nebo Toma Feltna v podání Draka Malfoye, takže jí to bude prostě chybět. Toho se taky trochu bojím zároveň, ale myslím, že docela to zajímavě vybrali, že to taky si s tím dali velkou práci, aby se ty noví herci na ty postavy hodili, takže uvidíme. Je pravda, že klučina, který dostal roli Draka v seriálu, je podle mě... Protože já si myslím, že Tom Felton nebyl přírodní blondiák, dobarvovali ho...
0: Jo,
1: a bylo to prostě takový, jako že ho, trošku ho k tomu museli jako upravit, aby byl víc jako Draco. Tady ten klučina, co teď bude hrát, tak to je přírodní blonďák. Zároveň Já zase, když jsem ho viděla, tak jsem si říkala, že to je možná až moc velký hezounek, jako jestli se to na tu postavu
2: to
1: hodí.
2: To je pravda, no.
1: Že jako to vypadá jak tak nějaký model dětský. Ale třeba bude v té postavě jako dobrý. Já jsem toho herce viděla v jiném už seriálu hrát taky zápornou postavu a jako v tom záporákovi mu to jako šlo, takže se nedivím, že ho jako vybrali. Tak uvidíme, aby zas nebyl jako moc nesympatický, uvidíme prostě, jestli
0: doufám.
1: Bude takovej...
0: Doufám, přijde, že Draco není záporná postava.
1: No tak jako nikdy nic není černobílý, nikdy někdo není jenom černej a někdo jenom bílej, no. Draco tam svádí nějaký vnitřní boj, navíc jako tam asi to vychází i z toho, z jaký je rodiny, jako byl vychovaný. Takže...
0: On se to prostě nemůže.
1: Je to pravda, ano... uznávám, tak nebudu to úplně takhle říkat, ale já ho teda viděla v roli čistýho záporáka v jiném seriálu a tam byl fakt dobrý, tak uvidíme, jak si poradí s tady tou výzvou. Teď už se snad prý i natáčí druhá série, takže ta první už je hotová a druhá na tý už se pracuje. Myslíte si, že Harry Potter, i když vlastně knihy už vyšly strašně dávno a vlastně už i filmy původní, tak myslíte, že to pořád trenduje?
2: Já si myslím, že Harry Potter furt trenduje, protože se na něj furt všichni koukají a furt vlastně přichází někdo novej, který se stane strašným fanouškem Harryho Pottera. Třeba naše učitelka na naší škole, tak myslím, že doteď prostě jako se moc nezajímala o Harryho Pottera a teď to prostě začalo strašně zajímat. Takže furt přichází nějaký nový fanoušci a podle mě bude trendy pořád.
0: To je prostě taková nestárnoucí kniha. Mm-hmm. Jako
1: a myslím, že ani ty filmy jsou udělané taky tak, že jsou taky nestárnoucí, jako mi přijde. No. V těch filmech se ty tvůrci tolik nedrželi toho, v jakém období se to ve skutečném světě odehrávalo, že třeba ty děti, jak se oblíkali, když byli v tom mudlovském světě, tak to se oblíkali tak nějak buď neurčitě, anebo spíš, že to odpovídalo době, kdy se to natáčelo. Yeah. Když to teď se to vlastně natáčí už v roce 2025-26, kdy vlastně se úplně oblíkáme, jinak všechno je jiný a oni je tam kostýmově přenesou do těch devadesátek. Samozřejmě v kouzelnickém světě budou všichni nosit pořád to samý, protože tam je to bezčasí, ale když budou ty záběry z toho mudlovského světa, tak to budou devadesátky, takže vy, holky, který jste se narodili až 2012, 13, 14, tak uvidíte, jak se oblíkali prostě lidi v devadesátkách a že to bude třeba i pro tady ty mladší fanoušky jako hodně zábavný v tom. No tak uvidíme, jsem na to jako hodně zvědavá. Myslím si, že se tam víc prostě drželi v něčem té knižní předlohy, i když samozřejmě chápu, že Snape trošku vybočuje, třeba to ten herec stvární úplně bezvadně, třeba to toho Snape'a za stolik nevystihuje, jestli měl bledou pleť, ulízlý vlasy, uvidíme. Pravdou je, že zase herec, který to stvárnil ve filmech, byl o strašně moc starší než ta postava původně, že té postavě mělo být nějak mezi 20-30 a tomu herci už bylo třeba k 50, když to hrál. Takže teď to bude stvárňovat daleko mladší herec, takže zase věkově to bude víc odpovídat, než to bylo předtím, ale zase samozřejmě tím vizuálem to bude jiný, než to popsala J.K. Rowling. Tak prostě uvidíme. Necháme se překvapit. O Voldemortovi jsem zatím vlastně neslyšela tady ty zvěsti, že by to mohla být holka, tak se necháme překvapit, jak to teď bude v té první sérii, na kterou se můžeme těšit už tenhle prosinec. No a na závěr, než se posuneme dál, se zeptám, co je třeba pro vás nejoblíbenější moment celého příběhu?
2: No tak vzhledem k tomu, že jsem ty díly jakože od třeba od té trojky a dál jako k té šestce, protože jsem sedmičku ještě neviděla, že jsem viděla před nějakou další dobou, tak si pořádně pamatuju asi jenom ty první dva. Mně se z toho asi nejvíc líbilo, jak vlastně přišel ten Hagrid za tím Harrym a oznámil mu, že jde do těch bradavic. To bylo strašně jako hezký.
1: A co je tvůj oblíbený moment, Andělko?
0: Jak Draco nezabije Brumbála.
1: Dobře, OK. Poslední je tip, Harry Potter tip. Co byste poradili ostatním?
2: Já, i když jsem ty knížky nečetla, tak bych stejně poradila si první přečíst aspoň dva díly těch knížek. Ať si to první můžou představit ve svých jako představách a pak, až si pustí ten film. Ale vlastně celkově to je asi jedno, co si pustíte. Jenom to takhle doporučuju.
1: Je pravda, že jakmile se kouknete prvně na filmy, tak pak až už budete číst, tak budete vidět ty obličeje, který jste viděli v tom filmu, kdežto když to prvně přečtete, tak si to budete moct představit úplně podle sebe, nebude vám prostě naskakovat ty obličeje, který obsadili ty filmoví tvůrci. A co ty, Andělko, dala bys nějaký tip?
0: Jestli ještě neznáte Harryho Pottera a nemáte třeba co číst, tak si to přečtěte.
1: Jednoznačně jděte do toho. Super. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mými dnešními hosty jsou Andělka a Aneška. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co holky jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Jako poslední si dnes posvítíme na skauta a na skautské tábory. Na tábory holky jezdí pravidelně, mě by ale zajímalo, chodíte pořád i do toho skauta, nebo už ne?
0: No tak ode mě to je moc daleko, takže já bych tam docházet nemohla. Já tam 2 hodiny a půl, takže to bych úplně nemohla.
1: A tady v Praze už jsi nějaký nový oddíl nenašla?
0: No možná teď budu chodit do skauta pomáhat, protože tam teď chodí malí děti, že možná budu pomáhat jako taková polovedoucí.
1: A ty ještě chodíš, Andělko, nebo už ne?
0: Já už teď asi nebudu chodit do skauta, protože tam už jsou sami malí děti, třeba 8 lety a tak. A mě to s nima vůbec nebaví. Mm-hmm,
1: že už tam nemáš nikoho k sobě věkově.
0: Ale na tábory budu asi jezdit furt.
2: Jo, to já taky. Jakože já jsem teď 2 roky bohužel vynechala, takže, ale teď jsem vrátila a je tam opět strašně fajn.
1: No a když jste ještě chodili do skauta, určitě na to ještě vzpomínáte, navíc na tábory pořád jezdíte, tak komu byste doporučili být součástí skauta, této instituce a jezdit třeba na ty tábory?
2: Těm, co mají rádi přírodu a rádi podnikají nějaký výlety.
1: Dobrodružství, výlety.
2: A nevadí jim chodit nějaký ty kilometry, protože jestli máte sice rádi dobrodružství a výlety, ale ne moc daleko, třeba jakože jenom 1 kilometr, tak to vám úplně nedoporučuju, to si choďte s rodičema.
1: Je pravda, že skaut je hodně o přírodě, o kamarádství, o dobrodružství i právě o těch výletech, puťácích a tak dál. Skauting je starý více než 100 let, momentálně počet skautů roste nejvíc za posledních 10 let. První skautský tábor na světě se konal v roce 1907, byl jenom pro kluky a ten tehdejší pořadatel si vybral 20 chlapců, kteří byli nadšení jeho příručkou pro průzkumníky. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách, v každé byl jeden zkušenější a starší člen, tím byl vlastně položen základ skautingu. Jste rádi, holky, že teď už není skaut jenom pro kluky, ale i pro holky?
2: Jo, strašně. Protože kdyby to bylo jenom pro kluky, tak bychom nemohli jít na tábory, a tím pádem bychom se neseznámili s těma fajn lidma, s kterými jsme se teď seznámili.
1: No a do jakého skautského oddílu jste chodili, jak se jmenoval?
2: První jsme byli ve Světluškách, to je jasný. Příští rok na skautském táboře se hodlám udělat skautský slip. Akorát se vám ještě musím naučit.
1: Jo. No,
0: tak já už jsem skautka jako...
1: Ofiko, máš to složený. Pojďte mi ještě říct, i když už teda nechodíte každý týden nebo nejezdíte furt na ty výpravy, když tam člověk chodí jako aktivně, tak jaký aktivity jste třeba se skautem dělali, když jste tam ještě chodili? Co jste se tam naučili v průběhu toho, nebo co se i třeba naučíte vždycky na táboře?
2: Učili jsme se tam hodně nějaký uzly, když já už se tak dobře nepamatuju. Vlastně...
1: Co morzeovka? Co
2: jo, morzeovku, to jsme se učili taky na táboře. A bobříky. My neděláme bobříky. My děláme zkoušku 3 orný pera, to je ale až 15+. A taky děláme 3 bílé tesáky.
0: Yeah.
1: 3 bílé tesáky a 3 orlí pera. No a co jsou to 3 bílé tesáky?
0: Tak to je pro vlčata a světloušky a...
1: Pro ty mladší.
0: To, a to se 12 hodin... Jsem mladší,
2: 12 hodin nejí
0: a pak 12 hodin jsem v lese. A od jejich per, tak je to samý akorát 24 hodin.
1: A máte to, co se týče těch pro mladší, který už nejsou 15+, protože jste ještě neplnili, máte to už obě splněný?
0: Já
2: jsem to splnila, teda jako já jsem to zkoušela splnit, ale bohužel jsem promluvila.
1: Ajajajajaj.
2: Až příští rok.
1: A ty jsi to teda splnila, super. Na jak dlouho jsou ty skautský tábory, kam rádi jezdíte?
0: 14 dní.
1: A bydlíte ve stanech s podsadou nebo v chatkách?
0: S podsadou.
1: No a co je tam třeba úplně na tom nejlepší? Jsou to třeba bojovky, noční hlídky, nebo to, že tam člověk právě naučí třeba různý hustý věci v přírodě?
2: Tak já bych jenom chtěla říct, že nemáme hlídky a nemáme bojovky.
1: Aha, hustý.
2: Ale nejlepší je tam, že poznáte ty nový lidi. To je hodně
1: takže dobře. To kamarádství.
0: Kamarádi prostě. Tam...
1: Máte nějakou vtipnou historku se skautem, kterou byste tady ještě sdíleli?
2: Hodně, hlavně z tábora.
1: Tak povídejte.
0: Tak já už ani nevím.
2: No tak třeba, když jsme jednou asi tak v 5 ráno stali a zpívali jsme si tam takovou naši písničku.
0: A to jsme byli ještě, to jsme byli tak v 3. třídě.
2: No, nebo ve 2. já ani nevím. Ta písnička je Ryba má brýle, ryba má brýle.
0: Že jsme tam viděli v potoce nějaký stín a vypadalo to jako ryba s brýlema.
1: A jste prostě vstali v 5 ráno a začali jste si tohle zpívat.
2: Jo, a pak přišel nějaký vedoucí, nebo nějaký vedoucí.
0: Na mostě.
2: A on nám řekl, ať jdem za most, my tam máme takový most, a až za ním si můžeme povídat na hlas.
1: Mm-hmm.
2: Nebo jsme taky pro kluky složili takovou písničku. Máme ji zaspívat?
1: Pojďte do toho.
0: Tak jo.

0: nic. A to jsme byli ještě malí, tak
1: jo. Ale je to super, to je inspirace žákama z 3. B z Macha a Šebestový. No a protože už se nám docela chýlí čas ke konci, tak jenom ještě ve rychlosti řeknu, jaké jsou hodnoty scoutingu podle toho, co jsem našla, ale myslím si, že holky to docela tady shrnuly. Parta na celý život, radost a zážitky, sebedůvěra, samostatnost a férovost. Uh-huh. Holky hodně to přátelství zmiňovaly, ty zážitky, to dobrodružství a myslím si, že ta samostatnost trochu v tom scoutu k tomu taky patří, že člověk musí nějaký věci prostě obstarat a nemůže furt spolíhat, že to za něj někdo udělá. Musí si i trochu věřit, aby prostě to tam dobře zvládnul a férovost, tak to ke scoutu hodně patří, uh-huh. aby yeah. všichni prostě si pomáhali, respektovali se a chovali se k sobě hezky. Kdybyste měli říct, chodit do scoutu a nechodit do scouta, jezdit na tábory, prostě být součástí nějakým způsobem téhle instituce, doporučili byste to nebo ne?
0: Já bych to doporučila jenom fakt nějakým těm lidem, kteří tam mají
1: milovníkům přírody.
0: No,
1: a co ale... rádi chodějí.
0: Mm-hmm.
1: Tak super. No a holky, ještě než se vrhneme na závěrečný kvíz trendů, tak se chci zeptat na nějaký závěrečný tip od vás. To se ptám vždycky každýho. Ten tip se nemusí týkat našich 3 kategorií. Je to klidně nějaká vaše rada pro posluchače nebo nějaký prostě tip na cokoliv, co vás napadne. Tak pojďte to ještě něčím takhle završit.
0: No, tak já bych strašně chtěla doporučit nějaké čtení. Prostě čtete, mě to strašně baví. A chtěla bych doporučit i konkrétní knížku,
1: no,
0: nebo spíš
1: pojď.
0: Komiks.
1: Ano.
0: Jmenuje se to Mira a je to strašně dobrý. Já jsem ho měla zrovna půjčený v knihovně a nechala jsem si to, jakože říkala jsem andělce, já to taky nechce zkusit. Takže jsme včera přečetli každá jeden celý díl, takže to musím doporučit. Je to sice krátký, ale když se třeba o prázdninách nebo někdy tak nudíte, Tak si to můžete přečíst a máte to rychle.
1: Komiks Mira doporučuje Aneška. Andělko, chceš to nějak doplnit, nebo to takhle stačí?
2: Já mám jiný tip. Poslouchněte si nebo si přečtěte knihu Toma Feltna.
1: Tu jakoby autobiografickou
2: jo.
1: jeho. Já jsem ji četla, byla moc hezká, pokud jste fanoušci Harryho Pottera, tak mi přijde, že Tom je takovej největší srdcař, který na to pořád hodně vzpomíná a vzpomíná tam za prvý, jak se tam dostal jako dítě, jak ho to pak ovlivnilo do budoucna jako dospělýho člověka a tak dál. Je to moc hezká knížka. Může být teda tím pádem už i pro děti, když jí Andělka četla. Já jsem ji četla jako dospělá, bylo to super i v dospělosti, takže je jedno, jestli je vám prostě 12 nebo 17, je to pro každýho. Holky, a teď jdeme na ten obávaný kvíz trendů. Jste připravené? Trochu se bojej, ale daj to. Jdeme na to. První otázka. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
0: Já bych řekla možná Ačko. Tak
2: je,
0: asi
2: tak
0: A.
1: Takže dáváte za A, holky? A to je správná odpověď.
0: Yes!
1: Jdeme dál. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A. Velmi nenápadné s úzkou podrážkou, nebo za B. S masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C. Boty ve výrazných barvách.
0: Já bych možná řekla všech...
2: Možná C-čko.
0: No, tak C-čko.
1: Dáváte C-čko, jo? Holky dávají za C a to je bohužel špatná odpověď. Správně je s masivní tlustou podrážkou a z kvalitního materiálu. Jdeme na třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A. Peří jako doplněk. Za B. Kovové prvky. Nebo za C. Umělá kožešina a zvířecí motivy.
0: Já bych možná řekla Cčko.
2: Nebo Bčko. No, to už...
0: Kovové ale doplňky to bylo taky. A teď by se zase mohlo vrátit.
1: Holky, tak C. Umělá kožešina, zvířecí motivy, nebo B. Kovové prvky mezi tím
2: se. Bčko. Dobře,
0: tak dáme Bčko.
1: Bohužel B je špatná odpověď, správně bylo za C. Umělá kožešina a zvířecí motivy. Holky o tom uvažovaly a potom to nakonec změnili. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A. Velmi úzké obočí, za B. Jemné kouřové líčení, nebo za C. Výrazné dlouhé linky.
0: Tak dlouhé linky, nebo ty
1: Nebo jemné kouřové líčení se rozhodujete?
0: Já přemýšlím, protože...
1: Tak mi pak řekněte, až budete mít finální odpověď.
0: Tak co ty, Anička?
1: Úzké obočí holky vyřadili, takže už se rozhodují jenom mezi Bčkem a Cčkem.
2: No, já se v tom vůbec nevyznám.
0: Já taky.
1: Tak si tipnete, jo?
0: No, tak tipujeme třeba B.
2: Jo.
1: Dávají B, jemné kouřové líčení, a to je správná odpověď.
0: Jo!
1: Holky mají zatím 2 body ze 4 a teď jdou na poslední otázku. Který film měl letos v létě v kině IMAX pořád vyprodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
0: To bych řekla pětka, teda Bčko, protože Spider-Man teď hodně prostě trenduje, tak dáme B.
1: Zároveň ještě chci upozornit, že je to konkrétně v kině IMAX, to je to s těma 3D brýlema, ne v každém kině, jaký existuje.
0: Tak to je asi Odyssea, podle mě.
2: To Ačko.
0: Tak A.
1: Ano, je to správně Odyssea. Holky získávají 3 body z 5. Odyssea byla speciálně udělaná pro konkrétní starší typy IMAX kin a jedno z nich je právě u nás v České republice, a proto tam bylo pořád vyprodáno, protože tam jezdili i lidi ze zahraničí, aby to viděli tak, jak to přesně ten režisér smýšlel. Jinak ale měla zároveň Aneška pravdu, že Spider-Man je aktuálně nejnavštěvovanější film, ale co se týče každého kina, nejenom toho IMAXu. Holky mají 3 body z 5, poradili si s tím skvěle. No a to je za nás z dnešního trendu i všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. Nechám to na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Andělky a Anešky najdete na našem webu, zároveň najdete i holek společnou fotku, abyste si je uměli představit. No a já mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talkshow. Takhle to přesně udělali holky. A teď už to mají za sebou. Holky, doporučili byste, aby ostatní se nebáli a odvážili se přijít? Jaký z toho máte pocit?
0: Jo!
1: Takže holky to doporučujou. Myslím si, že třeba Andělka možná z toho byla trochu nervózní, ale teď se usmívá, takže myslím si, že si to taky užila. Takže nemusíte být mega ukecaný, abyste to zvládli. Stačí prostě, když si budete chtít rádi povídat o tom, co vás baví. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a moji dnešní hosté Andělka a Aneška.
0: Ahoj!
1: Čau!

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

stojím na tom místě, kde jsme byli spolu. Mám takový zvláštní pocit, tak se podívám nahoru, když uviděl jsem mraky prosit.

0: Klára Nováková. A pozor, dneska tady nebudu moderovat sama, protože tady mám sympatického mladého muže, který přišel v obleku, který bych spíš tak jakoby zařadila někam do 40. let minulého století.
1: Možná 60. i, ale...
0: Možná 60. Je tady s námi Vojta Černý. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj.
0: Tobě teprve řekni, kolik let?
1: 16.
0: Ale možná budeš jedním z našich moderátorů, tak se na to budeme moc těšit. Dneska tady budeš se mnou takhle spolu moderovat. A protože už nám odbyla 17. hodina a máme datum 21. září roku 2026, tak co kdybych já si dneska dala tak trošku jako volníčko a ty bys si vzal zprávy místo mě. Co ty na to?
1: Paráda, určitě.
0: Super, tak dej si blíž mikrofon ještě kousek. Dneska to bude i takový jako školení pro všechny, což mi přijde jako hrozně cool. No a my si pustíme znělku našich zpráv a Vojta to tady rozjede. Tak jdem na to.
2: Radio Junior. Minutové zprávy.
3: V pařížském muzeu Louvre v sobotu dva muži z Německa bez povolení vyvěsili své obrazy. Připevnili je lepicí páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala ji policistům. Jeden z obrazů způsobil poškození na zdi galerie. Fotbalisté pražské Slávie včera na stadionu v Edenu porazili Viktorii Plzeň 2-1. Rozhodující gól vstřelil z penalty v nastavení Tomáš Chorý. Další zápas budou slávisté hrát 9. října proti Zlínu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno. Na východě se mohou objevit i dešťové přehánky a denní teploty mezi 13 a 17 stupni.
0: Tak to byl Vojta a jeho zprávy. No a teď už si dáme nádech od skupiny Voxel. Tak se hezky nadechnem. Vydechnem. Krásně se ti to povedlo, Vojto.

0: Krásné odpoledne vám z Rádia Junior přeje Klára a...
1: Vojta.
0: No a dneska nás toho čeká opravdu hodně. Budeme tady spolu až do 8 hodin do večera a těšit se můžeme na co, Vojto, třeba.
1: Tak hnedka za několik málo minut nás navštíví Martina Spiritová. Mm-hmm. Je to scénáristka koncertů Vlnohraní tady v Českém rozhlase.
0: Na to se moc těšíme, protože připravují další speciální koncert, který bude věnovaný nejrůznějším významným obdobím v rámci roku, ať už to jsou Velikonoce, Vánoce nebo nějaké speciální další okamžiky. Takže tohle probereme, pak se těšte na vzkazovnu, budeme si posílat písničky na přání, taky nebude chybět písnička z hitparády, rekapitulace. No a taky si vyspovídám Vojtu, protože Vojta je děsně zajímavý, jo. Vojta totiž třeba sbírá bankovky.
1: Je to tak a dokonce jsem dneska dvě bankovky ze své bírky přines.
0: Což je hrozně dobře, protože po 19. hodině se budeme věnovat v lince důvěry Rádia Junior finanční gramotnosti. Budeme tady mít manažerku programu ISIS Rozumíme penězům Stáňu a její 9letou dcerku Evu. A probereme třeba i kapesné a ty bankovky a mince, jestli už máme investovat, i když jsme děti, teda vy jste děti, já ne. Ale jestli už i děti můžou investovat a dělat různé prostě zabývat se penězi, abychom byli finančně gramotní, což Vojta určitě je. Kolik máš bankovek, Vojto?
1: Ve sbírce? To jsem asi nikdy nepočítal, ale budou to určitě vyšší desítky, možná i stovky.
0: A přinesl jsi sem české mince a bankovky nebo zahraniční?
1: Československé.
0: Takže to bude jaký rok?
1: Budou to 20. a 30. léta minulého století.
0: Tak na to se budeme těšit. A když se podíváte na webkameru Rádia Junior, tak uvidíte, že i Vojta je jako stylově oblečený a má dokonce i speciální klobouk. Ten je jak starý, Vojto?
1: Klobouk ten je z 50. let.
0: Mm-hmm.
1: Takže a o tom všechno vám povím později.
0: O tom si budeme povídat. Vojta prostě miluje ta zlatá prostě 20. léta, 30. léta minulého století. Takže v podstatě jako se teď s tebou během dnešního vysílání přesuneme do minulosti. Budete mít takový stroj času a podíváme se 100 let zpátky.
1: Za opicema.
0: Za opicema ne, to už opice, teda opice jsou pořád, ale byla to zajímavá doba, Vojta jí má rád, o tom si budeme povídat. Taky o tom, že jsi bývalým členem dětského Dismanova rozhlasového souboru.
1: Já to opravím, já Dismanova vím. Rozhlasového dětského souboru.
0: Vidíte ještě, že tady tak. Dneska Vojtu mám. A budem si o tom povídat, protože ty jsi tam taky chodil. Třeba nás naučíš nějaké rozmlouvadlo, abychom hezky mluvili.
1: Jak mám plnou kapsu.
0: Během vysílání, skvělý. No a my vás taky pozveme na takové představení, které Dismančata vlastně teďko mají. Ale to až za díl. Teď nás čeká písnička a potom Martina Spiritová.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou, taky s Vojtou. No a teď nám tady ještě přibyla Martina Spiritová. Ahoj, Martinko.
1: Ahoj, ahoj všichni holky, kluci.
0: A vždycky, když přijde Martina Spiritová nebo Jana Trojanová, tak asi tušíte, o čem si budeme povídat. Budeme si povídat o vlnohraní. No a tak možná tady Vojtovi vysvětlit, co to vlnohraní vlastně je.
1: Vojto, vlnohraní je cyklus koncertů pro děti a je to cyklus takových jako interaktivních koncertů, takže jsou to koncerty, které se primárně věnují vážné hudbě a hudbě, která je s tím nějakým způsobem spojená. Ale aby to nebylo úplně neuchopitelné, tak je to proložené různým textem, povídáním, hraním, aktivitama a hlavně každý ten koncert končí natáčením, takže vlastně lidi, kteří přijdou na ty koncerty, si odnesou profesionální rozhlasovou nahrávku.
0: Já vím, že u vás se kolikrát i stepuje, že jo? Nebo do něčeho bouchá, mlátí. Co děláte za tadyhle ty zábavné záležitosti, díky kterým děti může chytnout vážná muzika?
1: No, děláme hodně pohybových aktivit. Těch je tam vždycky hodně. A máš pravdu, že využíváme různé předměty denní potřeby, které vyluzují zvuky. A vždycky je to postavené ty aktivity tak, aby to zvládli úplně všichni. Protože víme, že ta vážná hudba kolem ní je takový jako zvláštní opar, že je těžko uchopitelná. A ono to tak vůbec není. Každý, kdo do vážné hudby pronikl, tak zjistí, že prostě holky, kluci super. Jo. Jenom je potřeba vzít jí za ten správný konec. A právě k tomu je to vlnohraní, aby každý, kdo slyší opravdu třeba jenom dvouminutový kousíček, se mohl do něj vcucnout a být jeho součástí. Třeba tak, že hraje na lžičky, nebo bublá do láhve, nebo nebo spoustu dalších věcí.
0: Koncerty vlnohraní se konají u nás v Českém rozhlase ve studiu S1, což je takové krásné velké studio na ulici Vinohradská 12, Praha 2. No a ty nás teďko lákáš přímo na jeden konkrétní koncert. Kdy bude?
1: Ten koncert se koná 10. října, čili od soboty za 14 dní a má podtitul Hudba slavnostních dní. Je to ve 3 hodiny odpoledne, aby mohly přijít babičky, maminky, děti, velké, malé. A vlastně budeme se věnovat skladbám, které jsou vždycky spojené s nějakým svátkem. To znamená, ať už s tím svátkem osobním, jako třeba narozeninami, nebo tím svátkem, nebo křtinami, svatbou, zazní nám svatební pochod, ale potom také k těm svátkům, kterým se věnujeme všichni, jako jsou třeba Velikonoce, Vánoce, dušičky.
0: Je něco, co by tě zajímalo, Vojto, ohledně vlnohraní a koncertu, který se chystá na 10.10.?
2: No, mě by třeba zajímalo, jako jak si to, když teda někdo z těch dětí si myslí, že by ho ta vážná hudba mohla zajímat, tak jaký je nejlepší začátek pro něj, jak třeba se do ní dostat?
1: Těch cest může být celá řada. Buď je to ta pasivní cesta, že vlastně člověk poslouchá a když má právě nějakého průvodce, který ví, které skladby jsou jakoby snadnější pro ten poslech, tak je to prýma, když mu prostě někdo může poradit, hele, tady je prostě dvouminutový kousíček, který ti třeba vůbec nebude připadat, že je jako z vážné hudby. Tak to je jedna cesta. A druhá cesta samozřejmě je ta aktivní. A to je cesta buď zpěvu, nebo hry na nějaký nástroj. A tam je to samozřejmě nesmírně důležité, aby si holky a kluci vybrali přesně ten nástroj, který jim jako ladí a který je jim milý. A taky se potkali s někým inspirativním, kdo je na něj bude učit. Protože samozřejmě ta cesta k tomu, než člověk hraje krásně na klavír nebo na housle, nebo na saxofon, nebo na cokoliv jiného, je samozřejmě dlouhá, ale je to velký dobrodružství. Celou dobu.
0: Vojto, ty hraješ na nějaký hudební nástroj?
2: Já mám hudební nástroj a to jsou moje hlasivky.
0: Jasně, takže no, hraješ na hlasivky, možná i na čelo někdy.
2: Na čelo?
0: No takhle, že zaťukáš.
2: Že zaťukám.
0: Že tě bolí hlava, tak si člověk někdy takhle pohraje s čelem. Ale takže skvělý, hraješ na hlasivky a máš rád vážnou hudbu?
2: Jo, mám. Mám jí moc rád, jako občas si naladím rádio, tady v Českém rozhlase taky máme stanici.
0: D-dur.
2: D-dur, takže občas si naladím a rád poslouchám.
1: Super,
2: no.
1: super, doporučujeme klukům, holkám D-dur, hrajou tam samé hity.
0: No a zašel by ses podívat takhle na vlnohraní?
2: No určitě, já jsem teda že nikdy jako příležitost neměl, ale cokoliv s klasickou hudbou, tak... Určitě, zní to zajímavě.
1: Vojto, určitě přijď. Ono to takhle zní, že vlastně ten pořad je pro malé děti. On je určený primárně klukům a holkám tak třeba od 5 let do 12. Ale je třeba fakt, že nás navštěvují pravidelně někteří teenageři a mají to prostě rádi. Já mám 2 pubertální dcery, které milují vlnohraní a je řada dospělých, které třeba přišli společně a doprovodili svoje děti nebo vnoučata. Říkali, tyjo, já jsem se bavil celou hodinu, tak to je potom pro nás, co to připravujeme, samozřejmě velká radost.
0: A na co konkrétně se můžete těšit, tak to se dozvíme už po písničce.

0: klubu Rádia Junior si povídáme s Martinou Spiritovou o vlnohraní, což je takový cyklus koncertů Českého rozhlasu, který už je tady s námi poměrně hodně let. Kolik, Marti?
1: No, vlnohraní teď bude slavit vlastně 5. výročí a ještě je to moc milé v tom, že to vyjde přesně na jeden termín, kde hrajeme pro školy a právě hrajeme ten díl Hudba slavnostních dní, takže chystáme takové malé překvapení, že oslavíme narozeniny vlnohraní. Takže 5 let.
0: Skvěle, takže 5 let. Během roku máte spoustu koncertů. Dokázala bys odhadnout, kolik koncertů během roku s vlnohraním je, na které se můžou holky a kluci přijít podívat?
1: Teda, teď si mě trošku zaskočila, protože my hrajeme i pro školy a vlastně hrajeme každý ten pořad 7x do měsíce, 6x pro školy a 1 pro veřejnost. Mm. A pak jsou různé takové jako speciální akce, že děláme různé openery a teď se nás začaly zvát cizí orchestry, což jsme rádi, že budeme spolupracovat třeba s Karlovými Vary. Což je pozvánka třeba pro posluchače ze západních Čech, ale to už předbíhám.
0: Takže už to vidím na nějakých 70 až 100 koncertů ročně.
1: No, já to úplně takhle nedokážu říct, ale teď jsem viděla statistiku a za loňský školní rok nás prý navštívilo 6900 dětí. Wow. Což jsem teda úplně, se přiznám, že mě ani samotnou teda jsem nečekala. Dost mě to překvapilo. Příjemně samozřejmě.
0: Ale tento rok tedy budete mít zase třeba 7 různých koncertů.
1: Budeme mít my některá ta témata, která se líbila, jakoby vracíme a taky samozřejmě jako vymýšlet měsíc o měsíc nový díl je vlastně jako škoda, protože když se ty koncerty líbí a je o ně zájem, tak je nesmysl pořád valit další. Ale budeme se třeba vracet v říjnu k strašidelnému hudebnímu dýchánku. Ten byl hodně oblíbený, tam jsme si hodně hráli s tématem s Adam's Family. A budeme mít horkou novinku na Vánoce, vlastně takovou první dětskou rybovku. Bude se to jmenovat Příběh rybovky a budeme se věnovat české mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. A což je na tom teda velmi příjemné, protože to bude krásná spolupráce s dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu a s Dismančatama. Takže to bude opravdu jako velká akce a opravdu se na to jako moc těším.
0: Vojta se tady usmívá jako bývalé Dismanče.
2: Ano, ano.
0: Ty píšeš ty scénáře?
1: Já píšu ty scénáře, ale vlastně ta finální podoba není jenom moje. Já samozřejmě vybírám skladby, vytvářím ty aktivity. Ale velký díl na to má moje báječná kolegyně Jana Trojanová, která je herečka a ona má zase k té hudbě trošku jiný postoj a jiný vhled a stará se nám o vizuál a takovou trochu režii, protože ono to vlastně je trošku divadelní představení.
0: My bychom vás teďko chtěli pozvat na ten aktuální koncert a dokonce můžete vyhrát i rodinnou vstupenku. A Martin vám prozradí soutěžní otázku.
1: Soutěžní otázka je, jakých svátků, alespoň jednoho nebo raději 2, se budou týkat skladby, které na koncertě zazní. My jsme to zmiňovali v tom minulém vstupu. Máte spoustu možností se trefit, jsou to ty základní svátky, tak určitě pište nebo volejte.
0: Ano, koncert se jmenuje Hudba slavnostních dnů a proběhne v sobotu 10. října roku 2026 tady v Českém rozhlase ve studiu S1 a na Vinohradské 12. A volat nám můžete na bezplatnou telefonní linku
2: 800 199

0: psát 9.
1: A nebo psát na e-mail.
0: radiojunior@rozhlas.cz.
1: Tak my se moc těšíme na vaše dopisy, nebo spíš maily a telefonáty. Pokud byste se chtěli na něco zeptat Martiny, tak máte ještě příležitost taky nám zavolat. No a mě by ale zajímalo, co teda, když nás čeká ten koncert Hudba slavnostních dnů, tak kdo tam bude vystupovat?
2: Vlnohraní má vždycky různé nástrojové obsazení. Někdy je to s celým orchestrem, někdy právě se sborem. A tentokrát budeme mít trio. A protože samozřejmě k té slávě se hodí žestě, tak nám bude hrát mladý nadějný trumpetista Vojta Stejskal. Hraje úplně báječně. A trombonista nebo pozounista, chcete-li, Tomáš Miller. To jsou dva mladí kluci, který by pro vás mohli být inspirativní, protože oni jsou součástí Koncertina Praga, což je vlastně rozhlasová soutěž pro nadějné muzikanty. A jsou to kluci, kteří ještě nedávno byli třeba tak staří jako vy. A dneska už jsou to opravdu velcí, báječní a milí a legrační umělci. A samozřejmě s námi bude hrát náš dvorní klavírista albánský Egli Prifty.
1: O, tak to zní skvěle. Nalákalo tě to, Vojto?
0: No samozřejmě.
2: To je prýma, tak Vojto, už se těšíme.
1: No tak to nás čeká brzy, my si teď ale pustíme písničku a já jsem tady hledala a našla jsem písničku, která sice není přímo vážná hudba, ale je inspirovaná, a Martina určitě bude vědět čím, je inspirovaná nebo vychází z harmonického postupu Pachelbelova kánonu D-dur.
2: No, to je slavná skladba a ten postup je opravdu tak výrazný, že se vůbec nedivím populárním zpěváku nebo zpěvákům a muzikantům z oblasti nevážné hudby, že ho používají.
1: Ano, a bude to skupina Maroon 5 a písnička Memories.

0: V klubu Rádia Junior si povídáme o vlnohraní. Teď nám tady hrál Maroon 5 písničku Memories. Martino, slyšela jsi tam tu vážnou muziku v tom?
1: No, slyšela jsem tam to téma toho kánonu, Pavlova. Ale ona ta vážná muzika vlastně je jako všude. Ono mně někdy přijde, že jsou ty škatulky vlastně uměle vytvořený, protože kdo řekne, co je vážný a co není. A často třeba, když na vlnohraní hrajeme nějakou skladbu pro klavír, tak nám pak říkají ty děti, a tohle byla klasika. Oni říkají, no, byla. A oni říkají, že to bylo takový živý, veselý. Takže někdy možná jsou ty škatulky vlastně na škodu.
0: No určitě vůbec jako vážná muzika. Tak. Proč se vlastně říká vážná?
1: On je to vlastně jako nesprávný termín. Teď oni se vůbec muzikologové jako přou, jak jí vlastně označovat. Říká se klasická, jenže to zase jako zavání k tomu, že je to jenom té určité epoše klasicismu, pak jsou různé odborné názvy, tak možná by bylo lepší, aby kluci a holky nepřemýšleli o škatulkách, ale řekli si, jo, tohle chci slyšet a šli do toho za konkrétníma skladbama.
0: Ona je vlastně legrace, že v tu dobu, kdy vznikala ta muzika, tak to bylo populární. Že jo? Když třeba Mozart nebo tak někde hrál, nebo jo, že vlastně tehdy to bylo to nový, jo? Co ještě není známý. A to bylo to populární, nebo postupně to bylo populární, nebo si říkali, no to jsou novoty, jako my si teď říkáme, když zazní nějaká muzika, na kterou nejsme zvyklí.
1: Určitě, Klára, to máš velkou pravdu a ono je to ještě tak, že trošku se vlastně přesunula z toho běžného života ta jakože klasická hudba na ty koncertní pódia. A že ono možná, kdyby jsme byli zvyklí víc slýchat, jako třeba ve Španělsku ve vlaku hraje klasika, což mě velmi jako příjemně překvapilo. A že kdyby se tak trošku jakoby z těch pódií jako vrhla i do běžného života, že by třeba hrála v obchoďáku nebo by byla součástí filmu. Klidně.
0: A Beethoven byl ve filmu, ale jako pes, no, ale byl tam.
1: No, tak že možná by kluci a holky pro ní měli větší nadšení.
0: Říká Martina Spiritová, vy můžete vyhrát rodinnou vstupenku na koncert, který bude v sobotu 10.10. roku 2026. Hudba slavnostních dnů a otázka byla, jaké slavnostní dny tam vlastně budou zahrnuty v tomto koncertě. A je to docela jednoduché, stačí si vzpomenout na ty největší svátky, které v rámci roku máme, ať už jsou to ty svátky nás všech, křesťanské svátky, anebo i osobní svátky. A Martinka říkala i narozeniny.
1: Budou tam, budou i dárky.
0: Takže naše telefonní linka je
2: 800 199 199,
0: a nebo e-mail
2: radiojunior@rozhlas.cz.
0: No a my už víme, na jaké hudební nástroje se můžeme těšit. Můžeme se těšit na koncertu i na nějaké ty lžičky, dupání a podobně.
1: Budeme se samozřejmě věnovat i různým aktivitám. Tentokrát budeme natáčet a myslím, že použijeme tentokrát suché zipy.
0: Aha, takže suché zipy, to zní skvěle. A vlastně víc nemůžu říct, protože to bych napověděla ten svátek, který tam bude, ale chtěla jsem se zeptat, bude tam i stromeček?
1: No, stromeček nebude, ale z Vánoce samozřejmě zmíníme. A tím teda teď chci říct, že Vánoce se na soutěžní otázku nepočítají, ale my budeme totiž natáčet relativně slavnou koledu, která není úplně běžná, je to Dobrý král Václav. Ona je původně britská, ale je zvláštní, že se vlastně týká českého krále Václava, tak my se tam tomu budeme věnovat a budeme si o tom povídat.
0: No a už tady máme volající a volá nám Tereska Jiříková. Ahoj, Teresko. Haló, haló, slyšíme se?
3: Ano, ano, slyšíme.
0: Ahoj, Teresko, tak tušíš odpověď na soutěžní otázku?
3: Já jsem bohužel to soutěžní otázku neslyšela. Já jsem myslela, že si můžu prostě nechat jednu písničku zahrát.
0: Určitě si můžeš nechat zahrát písničku, ale naše soutěžní otázka je taková, že se ptáme dětí, které slavnostní dny budou v rámci koncertu Vlnohraní, který se jmenuje Hudba slavnostních dnů. A jestli třeba nějaký takový ten slavnostní den jestli si na nějaký vzpomeneš, tak máš šanci vyhrát vstupenky na 10.10. na Vlnohraní. Tak přemýšlej, jo, jestli tě napadá.
3: Asi ne, já jsem teď bohužel v takové situaci, že vůbec jako nevím.
0: Tak nevadí, ale určitě si můžeš přát písničku až za chviličku. My teď už ještě si dopovídáme a potom ti pustíme písničku na přání.
3: Děkuji.
0: Tak, Marti, co bys chtěla říct závěrem povídání o Vlnohraní?
1: Já bych chtěla říct, že nás Vlnohraní velmi baví a že věříme tomu, že baví i naše návštěvníky a že přejeme Vlnohraní, aby se ta jeho základna těch posluchačů a návštěvníků rozšiřovala, protože Vlnohraní je prostě super, tak tam buďte s námi.
0: Říká Martina Spiritová a my už si jdeme pustit další písničku v našem odpoledním vysílání Rádia Junior.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.

Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Natálka Koutecká, která chce do našeho žebříčku dostat novou generaci Lollipops. Chcete se s novou sestavou seznámit? Tak určitě poslouchejte Klub Rádia Junior ve středu 23. září od 19 hodin, kam za námi holky dorazí a budete jim moct i do našeho živého vysílání zavolat. Za zajímavé dotazy vyhrajete třeba i lístky na jejich podzimní turné a nebo merch od Lollipops. A jak se jmenují nové členky a jakou barvu vlasů budou mít? Gigi růžovou, Emča zelenou, Anička žlutou a Jasmínka modrou. A na co se jich budu ptát já? Jaké to je dostat se do Lollipops? Jak probíhal výběr nových členek? Jak si užili prázdninové natáčení a vystupování s bývalou sestavou Ami, Anet, Míšou a Nelly? No a co všechno novou generaci čeká? No a samozřejmě taky probereme školu, školní jídelnu, plyšáky a pohádky. No a kdo ví, co ještě? Tak určitě poslouchej Rádio Junior 23. září v 19 hodin. Lollipops? Všechny barvy máme.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou a dneska je tady se mnou i Vojta. No a vy nám budete moct teď volat na naší bezplatnou telefonní linku.
1: Já to teda po třetí zapakuju.
0: zapakuj, Vojta.
1: Je to 800 199 199 a jak Klára zmínila, je to bezplatná linka. A nebo nám taky můžete samozřejmě vaše písničkové přání, vzkazy, cokoliv posílat na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
0: Já se tam jdu schválně podívat, jo, takže tady si to rozkliknu, jestli nám někdo psal do vzkazovny. vzkazovna@rozhlas.cz. No a...
1: A bojujeme s technikou.
0: Bojujeme
1: opět.
0: Dneska s technikou, to by nás zajímalo, jestli i vy jste dneska bojovali s technikou. Nám už dneska nešel poslat mail, jo.
1: Nešla třikrát nám... dokonce asi.
0: Třikrát, že jo. Vojta mi to třikrát posílal, třikrát to nepřišlo. Potom jsme si to chtěli nechat vytisknout, to taky nevyšlo. Prostě zase se to neposlalo s... počítače do tiskárny. Takže nakonec Vojta tady sedí s mým počítačem. Vojto, doufám, že to jde přečíst a že není moc zapatlaný.
1: Jde to přečíst, ale musím každých 5 minut tam šoupnout prstíkem, aby to nezhaslo.
0: Přesně tak. Musím si tam dát nějaký delší ten...
1: To by se na papíře nestalo, no, ten nezhasíná.
0: Ano. Musíme si tam dát nějaký delší ten limit, teda já, aby se mi to takhle pořád nevypínalo. Ale jak se ti tady líbí u nás na Rádiu Junior?
1: No, líbí. Já už teda v minulosti už jsem si tady křeslo moderátorské vyzkoušel, takže... Už jsem tu lehce rozkoukanej, ale jo, je to paráda, užívám si to.
0: Jasně, chceš mi tím jako naznačit, že se mám sednout místo tebe a že bys tady rád zatahal kliky sám.
1: Možná příště uvidíme, dneska se vystačím takhle tady posunutej.
0: Dobře, takže dneska si tady se mnou máme vzkazovnu, vy nám můžete volat. Volala před chvilkou Tereska, ale asi se vylekala, když nevěděla odpověď na soutěžní otázku. To vůbec nevadí, Terry, klidně zavolej znovu, vy ostatní můžete taky volat nebo psát a než se dostaneme k vašim písničkám, tak by mě zajímalo, Vojto, jaký je tvůj hudební styl, co ty máš rád?
1: No tak já už jsem tu, když tu byla Martina Spiritová, tak jsem lehce nakousnul, že i tu klasiku poslouchám, ale kromě toho, cokoliv vlastně z toho minulého století, co ladí k týmní módě, tak to já mám rád, takže jestli teda chceš nějaký jméno jedné písničky, já mám teďka v poslední době strašně oblíbenou, je myslím ze 60. let a jmenuje se Ona je krásná.
0: No tak já to tady budu hledat. Ona je krásná, doufám, že to najdu. A ty mi ještě mezi tím řekni, jak se to vlastně stalo, že kluk, kterému je 16 let, se tak zamiloval do období před 100 lety?
1: No, vzniklo to vlastně úplně náhodou. Už jsme tady taky zmiňovali, že jsem chodil do Dismaňáku, jsem do rozhlasu. No a tam jsme si s pár lidma řekli, že budeme nosit čepice, takzvané bekovky. Bekovky se jmenují ty čepice. Je to taková starší verze kšiltovky, bych to nazval. No a tak jsme nosili ty bekovky, no a postupně jsem tím nošením bekovek zjistil, že se mi líbí nejenom ty čepice, ale i všechno ostatní, co je tak starý, retro, vintage se někdy říká taky. No takže jsem postupně začal schánět oblečení z té doby toho minulého století a všechno tak okolo, no a vyžívám se v tom.
0: Vojta jsem dneska přišel v klobouku, možná si ho za chvilku dá i na hlavu, i když na hlavě má teda sluchátka jako správný moderátor a dokonce je má i správně posazená, protože jedno ucho má zcela zakryté a druhé sluchátko má za uchem, aby slyšel, co se děje jakoby venku.
1: No, to je totiž ten správný způsob, jak si nasadit sluchátka.
0: To... Já to vím, ale já to někdy dělám.
1: A ty to nemáš.
0: Já si je takhle ráda poslouchám, i takhle to svoje. Úplně všechno ve sluchátkách, ale samozřejmě můžu tady taky s tebou takhle jet, takhle na půl. Ale mám radši, když se slyším v oběma sluchátky. A jak to, že to víš, že tohle to je ten správný způsob?
1: No tak v Dismaňáku, mimo jiné, mimo hraní divadel, tak jsme natáčeli i různé rozhlasové věci právě tady v Českém rozhlase, anebo jsem chodil dabovat. Když kluci a holky poslouchají třeba v televizi nějaké pohádky, animované třeba, tak možná je šance, že mě tam někde uslyší, i když ten můj hlásek bude o poznání mladší, než je teďka.
0: Co jsi daboval, Vojto?
1: No, daboval jsem různé věci, třeba v České televizi jsme dělali Masterchef Junior třeba. To byla moje oblíbená soutěž, když jsem byl malej, Masterchef Junior. A já jsem jednou přišel do studia a tam ležel scénář Masterchef Junior. Já jsem úplně zajásal, takže tam jsem se taky objevil, no. všechny možný animáky i v nějakých filmech spíš menší role a tak různě, no.
0: Dělal jsi nějaké zvířátko?
1: Dělal jsem nějakýho červeného medvěda.
0: Ukáž.
1: Už si nepamatuju, jak se jmenoval. A to už, to jsem měl mladší hlásek, to jsem měl ještě jako dítě.
0: A teď taky dabuješ něco?
1: Ne, už ne. Už teďka spíš bych radši ten rozhlas dělal.
0: Radši moderoval a nejenom něco jenom četl, ale i sám vlastně vytvářel to vysílání. Tak to je super, že zase o tobě víme něco víc. A já už jsem našla písničku. Tak si ji můžem pustit. Zpívá Karel Hála a Zdeněk Šedivý. A jmenuje se Ona je krásná. A pro koho bude písnička?
1: Ty jo, tak to nevím.
0: Tak třeba pro mámu nebo pro tvýho křečka. Máš nějaký zvířátko?
1: Máme, jo, na chatě máme kočku, tak tý to pošlu. Jmenuje se Méďa, takže kočičce Méďa posílám písničku.
2: Skazovna Rádia Junior.

0: Tak to byla písnička na přání od Vojty Černého, mého dnešního spolumoderátora, s kterým si dneska povídáme o starých dobrých časech, zlatých 60., zlatých 20., 30., já nevím jakých letech. Co bys nám ještě prozradil, nějakou zajímavost třeba z té doby, nebo z tvého šatníku, nebo z toho, co máš doma?
1: No tak doma, to mám taky pár takovýchhle starých přístrojů, tak mám starý telefony doma. Mm-hmm. Ještě ty, co se zvedají za sluchátko a nejsou vůbec dotykový. No, mám psací stroj, na kterým píšu. Třeba domácí úkoly, jo, tak to si dělám zásadně na psacím stroji a vždycky učitelé ve škole koukají, co to sakra. Já říkám, no, psací stroj.
0: A ostatní to nosí napsané... Jakoby no, vytištěný, anebo v rukou?
1: Ne, ostatní to posílají e-mailem rovnou. Aha. V počítačové podobě a já to přinesu na papíře napsaný na psacím stroji. No.
0: Ty jo, i jako matiku třeba?
1: Ne, třeba když je čtenářský deník nebo něco takového. Mm-hmm.
0: A co děláš, když se překlikneš? Teda ne překlikneš, když se uťukneš.
1: Když se uťuknu, tak jsou dva způsoby. Buď to člověk prostě zapíše nějakou, udělá přes to x-ka, jo, aby to tam nebylo vidět, anebo veme prostě bělítko a zamaže to a píše znova. No.
0: To by mě zajímalo, jestli i tvoji učitelé ještě psali na psacím stroji, anebo už vlastně rovnou na počítači. Já bych to tak typla, že mnozí z nich vůbec na psacím stroji nepsali a rovnou šli na počítač.
1: Někteří určitě, protože určitě máme na škole nějaké mladé učitele, ale zas na druhou stranu určitě jsou tam i ti, kteří se toho ještě někdy měli šanci dotknout no, v životě.
0: Říká Vojta Černý, holky a kluci, určitě nám posílejte svá písničková přání i do další hodiny. Vidím, že budeme hrát písničku třeba Tomášovi, ale to až za chvilku. Právě teď tady máme rekapitulaci hitparády Rádia Junior, abyste věděli, pro koho můžete hlasovat v tomto týdnu, a to až do středy do 8 hodin večer. Je to 12 superhitů a já jsem zvědavá, kterému dáte hlas na stránce radiojunior.cz. Stačí se scrollovat až úplně dolů, tam najdete tabulku a hlasujte pro písničku, která se vám líbí, a jsem zvědavá, která se bude líbit Vojtovi, takže Vojto, poslouchej, jo, ale ona je krásná, tam zatím není. Máme tam novinky maximálně rok staré, ale jestli objevíš nějakou starou, novou, nebo novou starou novinku, nebo já nevím, jak to říct, tak nám to pošli jako tip do hitparády.
1: Dobře.
2: Rekapitulace.
0: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: sedmé jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzinu a Arianka. A jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na šestém místě je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Jony se

0: a ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Jeden z obrazů způsobil poškození na zdi galerie. Fotbalisté pražské Slávie včera na stadionu v Edenu porazili Viktorii Plzeň 2-1. Rozhodující gól vstřelil z penalty v nastavení Tomáš Chorý. Další zápas budou slávisté hrát 9. října proti Zlínu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, na východě se mohou objevit i dešťové přehánky a teplotní maxima budou mezi 13 a 17 stupni.
1: Tak to byl Vojta Černý ve vysílání Rádia Junior. No a my už tady máme další písničku. Budou to Mandraže a písnička Hledá se žena. Hledá ženu, Vojto?
0: Zatím ne.
1: Tak příště.

0: klubu Rádia Junior jsme otevřeli další hodinku. Máme 18 hodin a 4 minutky 53 sekund. Ale jako tvůj děda, který nás teď sleduje přes webkameru, tak ten to má později, hele. Zdravíme dědu!
1: Ano, ano, děda si nás naladil na televizi, tak já mávám.
0: Máváme, doufám, že se dědovi naše vysílání líbí.
1: No, tak za juniorským věkem už chvilku je, ale...
0: My jsme pořád pro všechny juniory, i kterým je... Náhodou, pozor, víš o tom, že Lego nově není 90 do 99 let, ale nějak 100 plus...
1: No, něco jsem viděl takovýho.
0: No, tak... protože Attenborough miluje Lego.
1: Ano, ano.
0: A takže se to muselo posunout. Takže teď už je vlastně do nekonečna Lego.
1: Prostě... Tak David Attenborough už si může hrát s Legem. No,
0: tak... Přesně tak. Není to jenom do 99 let. No tak to je taková zajímavost v našem vysílání Rádia Junior. Ještě jednou zdravíme dědu a doufám, že se mu bude líbit i další program, který máme připravený v následujících minutách. Což bude třeba...
1: Což bude třeba vzkazovna.
0: Ano, stále můžete psát na e-mail.
1: Dále nás čeká jeden oslavenec, který dneska slaví osmdesátiny, tak o tom něco málo povím.
0: To bude vyprávět Vojta Černý. Taky se můžeme těšit na čtení na pokračování. V této hodince to bude Hubertův tajný plán, už pátý díl z pěti, a je to příběh o tom, jaké je to být neviditelný. To by se ti líbilo, Vojto, být neviditelný.
1: Být neviditelný. Mm-hmm. Ty jo, to se dá strašně moc využít pro strašně moc věcí. Jako někam se jít podívat, kdyby mě normálně nepustili, no. Mm-hmm. Zajímavý by to bylo, ale musel bych taky mít možnost se vrátit zpátky. Jako kdybych zůstal navždycky neviditelný, tak to teda ne.
0: To by se ti nelíbilo. Nějaká jiná superschopnost by tě taky lákala?
1: No, lítat.
0: Lítat. Takže prostě... Superman?
1: Ne. No,
0: nebo prostě letec?
1: Prostě letec. Prostě se proletět, kdy budu moct chtít jenom vyskočit a letět.
0: To je teda fakt, že někdy se kouknu na nebe, na ty ptáky a říkám si, jak se mají, že vlastně můžou si vzletět vzhůru, mají nádherný rozhled na celou krajinu. To jim opravdu můžem takhle ze země jen tak závidět, anebo si udělat pilotní průkaz a trošku se k ním přiblížit. Je i tohle, co by tě lákalo?
1: No ne, já jako na dopravu jsem teda fanoušek.
0: Ale na vláčky, jako já.
1: Ale na vláčky.
0: Já mám taky ráda vlaky.
1: Jo, jo,
0: taky
1: tak
0: jsem šotouš. Ale ty to budeš mít, ty to budeš mít, jak tě tak sleduju, na rozdíl ode mě, že já jsem takovej ten srdcař, jo, že jo. To mám ráda, ale nemusím vědět, jak se všechno jmenuje. Tak ty budeš
1: tak
0: ten
1: to
0: typ,
1: budu, to budu vědět já
0: který
1: všechno.
0: Ví, jak se všechno jmenuje, že jo.
1: Takže letecký průkaz si neudělám, ale možná řidičák na autobus nebo nějaký ten vlak uvidím, no.
0: Když jsem byla malá, chtěla jsem být strojvedoucí.
1: Strojvedoucí.
0: A nebo průvodčí. Začalo to průvodčí. A pak jsem jako pokukovala po strojvedoucí a ještě mě lákala řidička tramvaje.
1: Tak to já bych chtěla asi nejvíc být výpravčí teda.
0: Tak ale to si furt na místě, to se nepohybuješ.
1: No, nepohybuju, ale zase sleduju ty vláčky, co projíždějí kolem. To je taky hezký.
0: A to já i vím, mám jednu oblíbenou zastávku, jmenuje se Lašovice. A tam se mi to vždycky líbilo, jak takový hezký domeček.
1: Ano, ano, ano, to znám, to je na Křivoklátku ano, ano. Lašovice, tak to je malebná stanice.
0: Tam totiž byla maminka jedné mojí spolužačky, tam myslím dělala
1: výpravčí
0: nebo spolužáka, nebo nějak takhle to bylo. A vždycky, když jsem jela okolo, tak jsem jí tam viděla, jak tam stojí, a tak jsem si říkala, jaké by to bylo být takhle výpravčí. Taky mě to lákalo, hele. No tak jsme si hezky zavzpomínali na všechno, co nás láká. Ještě vás i my nalákáme na vysílání po 19. hodině.
1: Ano, v klubu Rádia Junior se budeme bavit o finanční gramotnosti.
0: A Vojta přinesl bankovky, které sbírá.
1: Ano, ano.
0: Ale budeme si povídat i o tom třeba, jaké mít kapesné, jak velké kapesné by vám rodiče měli dávat, jestli mít radši peníze v hotovosti nebo na kartě, a jestli už vy třeba můžete začít investovat. Investuješ, Vojto?
1: No, upřímně ne. Mám spořící účet, tak aspoň někde, aspoň něco mám
0: něco,
1: teda.
0: Něco malýho. Říká Vojta Černý, vy se můžete těšit na spoustu dalších skvělých písniček a říkali jsme i vzkazovnu. No a po písničce Zvídavec.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. V běžných fitness centrech narazíte kromě posilovny i na spoustu lekcí vedených instruktorem. Jedna věc je ale většinou spojuje. Pořádně se při nich zapotíte. Britský řetězec fitness center však přišel před pár lety s úplnou novinkou. Vytvořil speciální lekce zaměřené na osoby, které trpí nedostatkem spánku. Jsou pořád unavení a neumí si představit, že by šli po práci ještě cvičit. Pokud se chce někdo zúčastnit této lekce, nenajde v tělocvičně speciální cvičební pomůcky, ale postele. Tato speciální lekce se nazývá Nepersize, což je spojení dvou anglických slovíček nep, šlofík a exercise, cvičení. A přesně to, co stojí v názvu, speciální cvičební kurz i nabízí. Nejprve se účastníci 15 minut pozvolna protahují nebo cvičí jemnou jógu, zbylých 45 minut pak za zvuků relaxační hudby odpočívají nebo spí. Během odpočívací části je teplota v místnosti snížena tak, aby vytvářela co nejlepší podmínky pro klidný spánek. Všichni dostanou deky a spací masky a věnují se relaxaci. Podle tvůrců kurzu by to mělo mít efekt na psychické i fyzické zdraví účastníků. Nejenže si věčně vyčerpaní lidé odpočinou, ale také mají pocit, že pro sebe alespoň něco udělali. Navíc je vyzkoušené, že skupinové prostředí pomáhá motivovat jednotlivce při cvičení a hubnutí a tvůrci věří, že stejná skupinová mentalita pomůže i vyčerpaným pořádně se uvolnit a nabrat síly. Lekce cílí převážně na rodiče s malými dětmi, kteří trpí často dlouhodobým nedostatkem spánku, což může vést ke zdravotním problémům. Rozhodně však není tento kurz pouze pro ně. Každý, kdo se cítí zmožený moderním hektickým způsobem života, může přijít. Speciální lekce se šíří po celé Británii a převzala je už i některá fit centra třeba v Austrálii. A proč jsou tyto relaxační lekce zařazeny zrovna do fit center, kde si má člověk přeci hlavně máknout a pořádně se zapotit? Protože některé aspekty má cvičení a cílená relaxace společné. Obojí přináší zvýšení energie, produktivity a pozornosti, lepší zvládání stresu, snížení únavy a ospalosti a zlepšení duševního a fyzického zdraví. Chtěli byste takové lekce i u nás v Čechách? Já bych určitě občas zašla. Moji milí zvídavci, pokud chcete o britské speciální fitness lekci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: s Vojtou Černým dneska vysílám odpolední klub Rádia Junior, který se za chviličku přesune do toho večerního. Ale Vojta si pro nás připravil svůj vlastní vstup na své vlastní téma. A mě by zajímalo, čí narozeniny tě zaujaly nejvíc?
1: No tak dneska, když jsem se koukal, kdo slaví, tak to úplně křičelo nějakým zpracováním, protože dneska významné životní jubileum 80. slaví známá česká herečka Daniela Kolářová. Narodila se 21. září 1946 v Chebu. No a proslavila se především rolemi ve filmech, jako třeba Na samotě u lesa, S tebou mě baví svět, Kulový blesk, Léto s kovbojem, no mnoho dalších, nebudu je tady všechny vyjmenovávat. Zahrála si také v mnoha televizních seriálech, no a významnou část svého života působila i ve Vinohradském divadle, to je odsud nedaleko, jsme taky ve Vinohradech, no. Za svou hereckou práci získala taky hodně ocenění, třeba cenu Thálie, dokonce i vyznamenání od prezidenta. Tak doufám, že se, Kláro, připojíš k přání Daniele Kolářové, že jí za Rádio Junior přejeme všechno nejlepší.
0: No určitě se připojím, protože Danielu Kolářovou zbožňuju a ona hrála třeba i V noci na Karlštejně.
1: Ano, to jsem nezmínil.
0: A to je můj hodně oblíbený film a myslím si, že i pro vás, holky a kluci, jestli máte rádi jako písničky, legrační příhodu a hrady, ano, tak tam ten Karlštejn je krásně vidět. Já si to tady snažím zatím objevit, jestli náhodou nenajdu Noc na Karlštejně.
1: A zkus možná Jede král třeba?
0: Jede král. Jo, to je dobrý.
1: To je hezká.
0: Jede král. Tu bychom si mohli pustit.
1: A ta tam určitě bude.
0: A tu máme. Výborně. Tak to bychom si mohli pustit pro radost a i vám všem. Otevřeme takhle vzkazovnu Rádia Junior a i vy ostatní můžete volat na...
1: Zase to zopakuji, telefonní číslo 800 199 199 a e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
0: Tak volejte, pište, budem vám pouštět vaše oblíbené písničky. Následující písnička je naše oblíbená.
2: Vzkazovna Rádia Junior.

0: klubu Rádia Junior jsme si právě teď pouštěli písničku z Noci na Karlštejně. Sice byla bez textu, ale i tak byla nádherná. A i jsme se rovnou podívali, kdo napsal hudbu. A už víme, že to je...
1: Už víme, že to není Petr Zkoumal, jak jsem si myslel. Ale
0: je to taky otce.
1: Je to taky otce, no dobře, tak aspoň malej bodík mám. Je to Karel Svoboda, ano. Známý skladatel.
0: A skládal nádherný písničky. My teď máme na telefonu našeho posluchače. Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Ahoj, tady je Vojta.
0: Takže Vojta, zdraví Vojtu tady.
1: Ano, máme jmenovce, takže taky zdravím.
0: Ahoj Vojto, jak se dneska máš?
2: Já se teď dnes mám fakt dobře. Měl jsem kroužek, který mě moc zbavil. A moc se ho užil.
0: A který kroužek to je?
2: Florbal.
0: Výborně, tak Vojto, to zní báječně. Dal jsi nějakého góla?
2: Jo, dva.
0: Dva wow. Góly?
1: Já se musím přiznat, zrovna dneska na tělocviku jsme taky hráli florbal, ale já jsem vždycky brankář, takže já góly nedávám. Ale tak...
0: Kolik jsi chytnul?
1: Kolik jsem chytnul, to nevím, ale prošli mi, myslím, tři. Za tu hodinu, tak to je docela dobrý. Tak vidím, dobrý že s Vojtou máme společné nejen jméno.
0: Ano, ale i florbal.
1: I florbal teda.
0: Vojto, tak ty bys přál písničku od Bombardáka, viď?
2: Ano.
0: Tušíš kterou? Nebo ti mám tady přečíst pár písniček a ty mi řekneš, která by se ti mohla líbit?
2: Radši vyber. Já jakže mám hodně oblíbených, ale nemůžu si vybrat.
0: Tady je třeba Mrkev, Dárek, Duet, Chodidla, Delfín, Nanuk, Tichučko, Junáci, Paní, Kostra, Schovávaná, Otesánek, Zmrzlinář.
2: Tak asi Otesánka.
0: Otesánek, novida. Je to tvoje oblíbená pohádka?
2: Já spíš ne pohádka, ale jakože poslouchání dobrý.
0: No, poslouchání dobrý. Já jsem pohádku o Tesánek neměla nikdy moc ráda. Mně to přišlo teda strašný, jak jet všechny. Jo, babičku s trakařem a děvečku s něčím. Já už ani nevím, s čím
1: já
0: to bylo.
1: Já taky nepamatuju.
0: To jak knedlíky se zelím, ale to jsem teda úplně neměla ráda o Tesánka, ale písnička to bude určitě skvělá. Komu ji budeš posílat, Vojto?
2: Já posílám naší celé třídě, že děkuji všem, že mě moc pomáhají a já jsem rád, že prvňáci se mě ptají, když na něco neví, protože když jsem byl druhák, tak se třeba jenom dva lidi zeptali, takže já jsem moc rád, že se ptají a já jim moc rád pomůžu.
0: No, my máme teda úžasné posluchače Rádia Junior. Jsem moc ráda, že jsi nám zavolal. Úplně jsi nám vykouzlil úsměv na tváři s Vojtou. A ještě nám prozraď, do které chodíš třídy? Jako myslím, do třetí nebo do čtvrté?
2: Do třetí.
0: Do třetí, takže třeťák, vidíš, takovýho hodného třeťáka. Toho bych přála všem dětem na každé škole, viď?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak Vojto, my ti moc děkujeme za to, že jsi zavolal. A ještě mám dotaz, jestli dostáváš kapesné?
2: Jo, dostávám. A můžu něco říct do rozhlasu?
0: Určitě.
2: Poslouchejte Rádio Junior. Jsou tam moc dobrý příběhy a někdy bývá i zvídavec, který fakt je dobrý. Stojí to za to.
0: Tak my moc děkujeme, Vojto, za to, že jsi nám takhle krásně zpromoval naše vysílání. Budeme moc rádi, když budeš i dál poslouchat. A po 19. hodině si budeme povídat i o kapesném, investicích, no zkrátka dobře o finanční gramotnosti. Tak budeme rádi, když třeba vymyslíš dotaz na naše hosty, jo?
2: Ok.
0: Tak prýma, posíláme písničku, měj se krásně a děkujem za zavolání. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Na naší telefonní linku nám zavolal další posluchač. Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Adam.
0: Adame, co by si spřál za písničku?
1: Písničku Já nemám strach od Hany Zagorové.
0: Dobře, a máš někoho, komu bys jí rád poslal?
1: No, ustaraným mámám, co to mají těžký.
2: No teda, to je zase další kouzelný dítě, co nám zase zavolalo do vysílání.
0: Já koukám, jaký tady máme hezký posluchače, no?
2: No, hodný, no. No to jo, my máme to někdy máme těžký, ale máme vás a to je na tom to nejkrásnější. Já mám taky 8letého Adámka a dělá mi radost každým dnem a jsem šťastná, že ho mám, protože to je moje sluníčko a ty jsi určitě taky největší sluníčko pro tvoji maminku. Tak děkujeme za krásný vzkaz a pošleme písničku. Chceš ještě něco dodat?
1: No, já vždycky tuhle písničku pouštím, když jedem na dovolenou a vždycky se tam jako máma usměje. Mm-hmm. Tak to je takový hezký, no.
2: No to jo. Tak moc děkujeme a posíláme písničku a jestli tě napadne nějaký dotaz pro naše hosty po 19. hodině, tak taky budeme rádi, když nám zavoláš nebo napíšeš, jo?
1: Tak jo.
2: Tak měj se krásně, ahoj.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Já nemám strach ve vysílání Rádia Junior. A vy taky nemějte strach. Právě teď nás totiž čeká čtení na pokračování Hubertův tajný plán, pátý díl z pěti. Což je příběh o tom, jaké je to být neviditelný. My se ale neviditelných mužičků bát nebudeme, že ne, Vojto?
1: Vůbec.
0: A poslechneme si pátý díl, který napsala Kateřina Součková, režie Izabela Šenková, natočeno v roce 2019, účinkuje Veronika Lazorčáková.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Matilde připadalo, že se svět proměnil v točící buben pračky a jen občas z té změti, co si vykouklo jako barevná ponožka. Třeba moment, kdy zjistila, že jí učebnice ze školníkova bytu dokáže přenést o 60 let zpátky do vesnice Horní Zákoutí. Pak se zablesklo setkání se stejně starým Hubertem, kterému ta učebnice patřila, a ze Zákoutí právě utíkal, protože zranil kamenem kluka, co mu ukradl milované kolo. Matilda se pokusila Hubertův osud změnit, ale než stačila zjistit, jestli se jí to povedlo, přenesla jí učebnice zpátky do školníkova bytu. Svět se přestal točit a někdo poblíž Matildy ošklivě zachrápal. Trhla sebou. Školník spal v křesle asi metr od ní. Vrátit mu tu učebnici a zmizet, pomyslela si Matilda, ale nemohla se náhle přinutit k pohybu. Něco tu nehrálo. Jak to, že jí nikdy nenapadlo, kde školník k Hubertově učebnici vlastně přišel? A jako by mu tou prudkou myšlenkou protrhla snění, školník náhle zamumlal.
4: Sprdlivý boj pro korálky.
3: To je přece ta věta, co Hubert předtím zkomolil u tabule, zarazila se Matilda. Rychle prolistovala několik formulářů na stole. Podepsán školník Hubert Glazoš. V tom si všimla, že se spícímu táhne přes levou tvář jizva. Bylo to neuvěřitelné, ale všechno to do sebe zapadalo. Hubertův plán utéct do Prahy i ta velká záhada, kde se Hubertovy věci vzaly ve školníkově bytě. Prostě si je sem z Horního Zákoutí přinesl sebou. A Matilda se právě dívala na Huberta o 60 let staršího a o 60 let smutnějšího. Školník se zavrtěl a pomalu otevřel oči. Matilda cítila, jak se na ní upřel důvěrně známý pohled a snažila se nemyslet na to, že patří tomu strašlivému školníkovi, který ji za chvilku rozcupuje na tisíc kousků. Já jsem, nadechla se, jenže školník ji jediným pohybem umlčel a podal jí kámen velký jako pěst.
4: Musím na dozor, poznamenal docela obyčejně, a ty se hlavně nezapomeň vrátit.
3: A než Matilda stačila cokoliv říct, kámen se jí zavrtěl v ruce a svět se zase začal přetáčet zpátky. Tak on to celé dělá na schvál, rozhořčila se Matilda, ale to už jí zašimrala na zádech tráva a kolem se rozprostřela tma. Za chvíli se z ní vynořila silueta Huberta. To jsi ty? Zašeptal. A Matilda měla náhle strašnou chuť kopnout ho do kotníku. Posílá si ji tady, jak poštovního holuba. Matildo, co mám dělat? Naklonil se k ní chlapec, který neměl ani ponětí, nač myslí. Co když se nám to nepovedlo a Julek mi to kolo zase ukradne? Vypadal tak zoufale, že ho Matildě přišlo líto. Neboj, vyjde to. Julek je zašitej v Jilemnici a i kdyby něco, přece tě nenechám ho trefit. Pohled jí padl na kámen, který držela v ruce, a štítivě ho upustila. Oba se otočili k tmavé silnici. Asfalt tiše praskal a naproti ním svítilo jediné okno. Škoda, že si ani jeden z nich nevšiml, že za ním kdosi stojí a nespouští z Huberta oči. Byl to jeho mladší bratr Arnošt. V ruce držel otevřený dopis, který Hubert s Matildou zapomněli to ráno ve třídě, a v hlavě mu pulzovala věta. Šprt, Arnošt, by to kolo.
4: Před očima mu vyvstal obraz, jak vyjíždí na bratrově kole mezi kluky a všichni se po něm otáčejí a obdivně hvízdají. A Hubert stojí kdesi opodál a ohromením ze sebe nevypraví ani slovo. To proto vymyslel ten plán a tajně Hubertovi kolo vzal. Jenže najednou nepomyslel. Jak se s ním má teď pro boha kolem bratra dostat bezpečně na náměstí? Bylo by tak jednoduché mu kolo prostě vrátit a mít od všeho pokoj. Jenže to by se mi zase jenom vysmál, pomyslel si Arnošt. Vzal kolo a zhasl světlo. Když osvětlené okno zmizelo, pocítili Hubert s Matildou před domem zvláštní úzkost. Najednou vzduch prudce prořízlo smíknutí pneumatiky a Hubert roztřeseně nahmatal v trávě kámen, který tam Matilda před chvílí neprozřetelně zahodila. Ze tmy se k ním strašlivou rychlostí blížila postava na kole. Pro boha, stiskla Matilda Hubertovi ruku. Pust mě, musím ho zastavit, zasyčel Hubert, kterému začínalo hučet v hlavě. Jestli to uděláš, tak už tě v životě nechci vidět, vykřikla Matilda. Hubert se otočil a obličej mu náhle zešednul. Taky neuvidíš. Musíš se vrátit domů. Matilda se zarazila a obraz se pro ní zpomalil, jako by kolo náhle vjelo do hluboké vody. Možná to Hubert ani tak nemyslel, ale měl pravdu. Jestli nehodí ten kámen a neuteče ze zákoutí, nikdy se přece nestane u nich ve škole školníkem. A jí tím pádem kámen už nebude moct přenést zpátky do bytu školníka Huberta, protože žádný takový byt zkrátka nebude existovat. Matilda pustila Hubertovu ruku a svět kolem ní se zase prudce zrychlil. Silueta na kole náhle šlapala jako divá, zakličkovala a Hubert se rozpřál. Matilda jako omámená sledovala, jak kámen vylétl, udělal ve vzduchu výsměšnou piruetu a postava na kole se zhroutila k zemi. Rozběhli se tam. Na zemi nehybně ležel chlapec o hlavu menší než Julek. Arnošt, zašeptal Hubert zvláštně odhlučněným hlasem a strašlivě zbledl. Třeba jen omdlel, zamumlala Matilda, ale to už Hubert začal s vytřeštěnýma očima ustupovat dozadu. Já jsem ho... Nedokázal to vyslovit a jako pomatený narazil do stromu a propadl se do tmy. Počkej, vykřikla Matilda, která si právě všimla, že Arnošt dýchá, ale zaslechla už jen dusot vzdalující se po temné silnici. Matilda se za ním chtěla rozběhnout, ale přesně v ten okamžik, jako by se tou škodolibostí snad i bavil, začal zvonit kámen, který jí sem přenesl. Teď přece ne, zaúpěla. Co když ale opravdu nemá jinou možnost, jak se dostat zpátky? Musela by potom žít tady v roce 1951 a svoje rodiče by mohla leda tak vodit do školky. Naposledy se zoufale rozhlédla, jestli se třeba Hubert někde neobjeví. Ale jediný člověk v dohledu byl Arnošt, který smutně točil šlapkou polámaného kola. Natáhla se pro kámen. Svět se pohnul kupředu a před Matildou se mihl bezútěšný obraz, jak Hubert sedí v kostele u ohně úplně sám. A najednou prudce dopadla na koberec. Kolem bylo ticho, jen z dálky doléhal křik dětí o přestávce. Matilda ucítila zklamání. Kdo ví, proč si myslela, že tu na ní školník Hubert bude čekat. Sebrala ze stolu svoji žákovskou, kvůli které to vlastně všechno začalo, a už chtěla jít, když v tom z ní vypadla na zem obálka. Otevřela dopis, psaný zvláštně rozházeným písmem. Milá Matildo, určitě si už pochopila, co se tehdy stalo. Matilda, která nepochopila vůbec nic, si rozpačitě utřela nos a pokračovala ve čtení. Jak jsem říkal už při našem prvním setkání v kostele, nebyla to Arnoštova vina. Udělal to proto, abych ho už jednou přestal podceňovat. Vidíš, snažit se ostatním pořád něco dokázat, to jsme měli s bratrem společné. Všechno začalo, Když se mi Arnošt před třídou přišel omluvit a já na něj křikl, že to radši nemít bratra. Byl pro mě v tu chvíli jen hlupý šprt. Vůbec mě nenapadlo, že se ho to dotklo natolik, že mě sledoval až k mé skrýši v kostele. To on nás taky ve skutečnosti tajně pozoroval na břehu rybníka. Jenže já vždycky podezříval jen Julka. A Arnošt to samozřejmě věděl a proto nastražil v zákristii Julku v prak, aby mě zmátl.
3: No jistě, plácla se do čela Matilda, vždyť Julek ten prak tenkrát opravdu nemohl najít.
4: Neboj, nemohla si na to přijít, pokračoval dopis. Byla si přece v mojí vzpomínce a jejím základem je pocit viny, že jsem se k Arnoštovi choval, jako by byl neviditelný. Čím víc si to vyčítám, tím je tam vidět míň a míň. Na tom si nemohla nic změnit. Všechno, do čeho si zasáhla, dopis, který nám Arnošt ukradl, nebo co od nás vyposlechl u rybníka, mu sdělilo vždy znova jen to, co už ode mě slyšel tenkrát před třídou. Že je ubohý šprt.
3: Matilda si otvrkla. Možná se jí mohl někdo obtěžovat říct, že všechny její pokusy Hubertovi pomoct byly jenom marné opakování toho, co už se jednou stalo. Ale dopis jakoby jí slyšel.
4: Asi teď nechápeš, proč jsem tě tedy do své minulosti zavedl. Pamatuješ, jak jsem na tebe křičel kvůli tomu kolu namalovanému na zdi? Zeptala ses, jestli mi někdo neumřel. Úplně mě to tenkrát vyvedlo z míry a chtěl jsem ti vysvětlit, koho mi připomnělo. Nikdo nemůže změnit, co se jednou stalo. Ale když o tom začneme mluvit, třeba můžeme dosud neviditelné věci nějak uchopit. A změnit tak aspoň to, co se stane dál. PS. Vezmi si můj prut na ryby, jestli chceš. PPS. Mám zrovna dozor na chodbě. Matilda chvíli bez pohnutí koukala na dopis a pak se usmála. Vzala prut a vyšla s ním na chodbu. U šaten zahlédla školníka, kterému se za zády poškleboval hlouček šestáků. Tak mě napadlo, řekla tiše, když byla u něj, jestli byste mi neukázal, kde se dá v Praze rybařit. Jedla jsem totiž jednou rybu s takovým barevným ocáskem a hrozně ráda na to vzpomínám. Školník se otočil a v očích se mu myhla hezká černá tečka. Přikývl a snažil se neusmívat příliš, aby si třeba prvňáci nemysleli, že už se nemusí přezouvat. A Matilda si pomyslela, že přijít pozdě do školy občas nemusí být tak špatné.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Na e-mail vzkazovny nám napsal Tomáš. Píše: Ahoj Radio Junior, prosím o písničku Žijeme len raz. Tak, v říjnu mě čekají fotbalové turnaje za Líšeň, tak mi držte palce. Díky, Tomáš. Tak Tomáši, držíme palce a písničku posíláme.

0: Už za chvilku si v klubu Rádia Junior budeme povídat o finanční gramotnosti, ale než se k tomu dostaneme, máme pro vás ještě jedno repíčko. K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla Dismančata připravila speciální představení, to se jmenuje Vašek. No a v létě se týden zkoušelo v Paříži v tamním českém centru a dnes má premiéru v Peškovce na Smíchově. Vlasta s dětmi ve Francii natočil repo, tak prý ho můžeme použít. Kdo je to je Vlasta? To bys mohl vědět jako Vlasta, bývalý člen Dismančat.
1: Ano, Vlasta je jeden z asistentů a právě vytváří různá představení. Já jsem taky hrál v jednom jeho projektu. Ještě teďka na říjnu, v říjnu budu dohrávat poslední reprízu. No a moc se těším, no.
0: My se taky těšíme na repo, protože Václav Havel, prezident Československé republiky a potom i České republiky, bude slavit narozeniny, teda nedožité narozeniny 90. výročí už v říjnu. No a Dismančata právě připravila speciální představení. Tak si jdeme poslechnout, jak to vlastně všechno vznikalo.
2: Vystoupení pana Václava Havla bylo plánováno na 17. hodinu středoevropského času. A v tuto chvíli je příchod pana prezidenta Václava Havla oznámen.
3: Nepřekvapilo by mě, kdyby se teď náhle ozvalo slovo budíček. A já se probudil ve své celé a vše, co jsem v posledním půlroce prožil, pobaveně vyprávěl svým spoluvězním.
4: Tak my už jsme převlečeni do kostýmu a teďka jsme na cestě do sálu, v kterém budeme dneska večer hrát a v kterém celý týden zkoušíme. Hrajeme tady na pódiu v místní knihovně, kde jsou ať už francouzské knížky, tak i české, protože jsme v českém centru. A je to takové menší pódium, jsou tam stěny plný knih a máme tady stoleček, na kterém je pár knížek a jeden psací stroj, protože Havel rád psal.
3: A tak mě vzal ze známosti Jan Werich do divadla ABC jako kulisák. A pak jsem přešel na zábradlí. Jediná doba, kdy jsem se mohl plně věnovat divadlu. Byl jsem tam od rána do večera. A začal jsem psát hry.
5: A to se hrálo jako někde na divadle?
3: Ano.
4: Proč si myslíš, že je důležitý tohle představení hrát?
6: No tak já bych hrozně chtěla, aby víc lidí, víc mladých lidí a víc dětí poznalo Havla ještě jinak než jako prezidenta, protože jeho vlastně velká a podstatná část života a skoro bych řekla pro něj možná důležitější, si troufám říct, byla právě ta jeho spisovatelská a divadelní část života. A tu bych chtěla tímhletím představením zprostředkovat.
3: Když se mé hry začaly hrát a začalo se o nich psát až přemrštěně, bál jsem se, abych z toho pomíjivého úspěchu nespitomněl. Spitomnění totiž snadno nepomíjí. Viděl jsem spoustu odstrašujících případů, kdy spisovatelé
7: nebo prezidenti
8: nebo ministři
3: své slávě úplně podlehli. A děsil jsem se, že se to stane i mně. Snažil jsem se tedy o to, aby mi byl každý pozitivní ohlas podezřený. A zlehčoval jsem ho, jak jen jsem mohl.
9: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2,
4: 1, 2, 1. Co je Havel pro tebe?
6: Tak to není jednoduchá otázka. Tak v něčem určitě vzor, prostor pro zamyšlení, Já hrozně obdivuju na něm to, jak, a máme to i jako větu ve scénáři, že dokázal jako úžasně uchopit skutečnost doslov. To je něco, co já neumím. A za toho obdivuju asi nejvíc.
5: Nebyl to protest proti životu, ale proti životu smyslu zbavenému. Tím, že se sami pokusíme žít smysluplně, dáme smysl i Palachově smrti.
7: Jak jde tohle všechno dohromady? Jak může takový spletenec protikladů proplouvat životem? A dokonce prý úspěšně.
8: Všechno si odskáču, ale všechno ku podivu přežiju. A vždycky budu nakonec zase zneklidňovat všude, kde to bude zapotřebí. Podezírám se, že mě kdesi nejhlouběji celý tenhle paradoxní život vlastně hrozně baví.
0: Tak to bylo repíčko od Dismančat, které mají teď nově představení o Václavu Havlovi. My ale už za chvilku budeme mít Klub Rádia Junior o finanční gramotnosti. Doufám, že se na to těšíte, ale my musíme ještě splnit jedno písničkové přání. Napsal nám Bertík, Amálka, Toník a Fredík. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Pod dubem, za dubem z filmu Lotrando a Zubejda pro našeho tatínka Mirka. Děkujeme, no tak my posíláme písničku. Thank you.

skupem. Lou, peřníci svou volání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Peřníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

day. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, lou. Dnešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem. Špa, na tě se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoryčí o světě. Lou, tečníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni, lou. Profese,

0: Junior.
1: Krásný podvečer vám přeje moderátorka Klára Nováková. Dneska mám tady i spolumoderátora Vojtu Černého. Ahoj, Vojto.
2: Ahoj a taky přeju všem krásný podvečer.
1: A Vojta si sebou přinesl bankovky. Jo, budeme mít bankovky, budeme mít tady peníze. A proč?
2: A proč? No, ta

0: 9.
1: No a řekni mi, dává ti mamka nějaký kapesný? To by mě zajímalo.
0: Dává mi na každý týden 110 korun, z toho dostávám jenom 60 v korunách, prostě v drobných, a zbytek mi jde na kartu.
1: Aha, takže část je jakoby hotovost a další část jde rovnou na kartu a platíš radši hotově těma mincema, anebo radši kartou?
0: Hotově.
1: Jasně, takže radši to vidíš, jo? Radši máš ty mince v ruce a stejně tak i ty bankovky, které za chvilku půjde Vojta hledat, protože přinesl speciální bankovky. My jsme rádi, že tady máme tvoji maminku, protože ta nám teď vlastně vysvětlí, jak to s těmi penězi je, jak máme být finančně gramotní a hlavně co vy, holky a kluci, jak byste s těmi penězi měli zacházet a možná i jak vaši rodiče by vám měli dávat korunky a jestli třeba je fajn i spořit a investovat.
2: Tak to je spousta otázek, široké téma, tak začneme od něčeho jako menšího.
1: Jasně, tak třeba tím kapesným.
2: Tak my vlastně Evče dáváme kapesné jako od první třídy. Myslím si, že to není úplně jako striktní od kdy, ale jsem přesvědčená, že vlastně co nejdříve od chvíle, kdy se děti o ty peníze začínají zajímat. Myslím si, že nějaké jako nepravidelné kapesné dostávala Evička už někdy jako v předškolním věku, kdy se začala zajímat o to, jak to v tom obchodě funguje, jak vlastně si to zboží může koupit, tak jsme chtěli, aby jako když má zájem si koupit zmrzlinu, tak ať si to jde sama říct k tomu okénku, ať si o to musí jako sama říct. A to kapesné vnímám jako nejenom proto, aby si dítě mohlo koupit nějakou drobnost, kterou si chce koupit jako samo podle svého výběru, ale především jako hlavní nástroj výuky, kdy se děti postupně učí hospodařit s těmi penězi.
1: Mm-hmm. Evi, když dostaneš ty peníze, jdeš je hned utratit nebo si je šetříš?
0: No, já si je normálně šetřím, ale když třeba vím, že v obchodě je něco, že potom ještě zbydou, tak si to třeba průběhu v tom týdne jdu koupit, ale já si často kupuju, že chci něco většího, třeba Lego, tak si hodně šetřím do kasičky a potom si to za celou tu částku zaplatím.
1: A když ti jako něco chybí, tak jako mamka povolí a něco tam přihodí jako navíc, třeba k tomu Legu, anebo fakt si to musíš došetřit?
0: Musím si to došetřit.
2: Možná si vzpomeneš na situaci, kdy někdy na jaře jsi si přála větší Lego a chyběla ti nějaká částka, co jsi musela potom dělat. Pamatuješ si to?
0: Snažila jsem se to vypracovat za nepovinný práce doma.
1: Aha.
2: Mě Evča luxovala v autě. Tačkovi si myslím uklízela kufr auta, viď? A takovýhle jako práce navíc, aby si fakt jako došetřila tu částku. No.
1: Kolik stojí luxování? Jako, když vyluxuju, kolik dostanu od maminky stání?
2: Pamatuji si,
0: 20 myslím.
2: No, byla jsem velmi jako skromná, bych řekla.
1: Jasně, takže máte vysmíčený celý byt?
2: Ne, to máme tak, že když Evičce byly asi 4 roky, tak jsem si říkala, že už je vlastně docela velká, aby mohla začít jako pomáhat s nějakou prací doma. Takže už trochu v legraci jsem říkala, že ke 4. narozeninám dostává vyklízení myčky. Alespoň takové jako nepravidelné, ale občasné vyklízení myčky, aby to brala jako svoji povinnost. A snažíme se jí vést k tomu, aby tak jako my všichni doma taky měli jako své práce. A za ty nedáváme nic, protože každý z nás musí prostě doma jako nějak pomáhat, abychom ten byt a tu domácnost jako dali dohromady. Ale pak jsou nějaké práce navíc, za které mimořádně může prostě dostat k tomu kapesnému nějakou částku navíc. No.
1: Mm-hmm. Dostává Evička peníze za vysvědčení, protože mě třeba táta dával za vízo. Jakože když jsem měla samý jedničky, tak prostě za každou jedničku snad byla 100, nebo já nevím, jak to bylo.
2: Povídej.
0: Mně peníze dává spíš babička za vysvědčení, ale s mamkou třeba jdeme na zmrzlinu, nebo potom někam jedeme.
1: Já si pamatuju z dětství, že já jsem dostávala od táty 70 korun na týden, že to byla vlastně 10 koruna na den. Což jako bylo tehdy docela fajn, ale já jsem to jako opravdu jako poctivě šetřila. Že jsem nějakou speciální peněženku a ty peníze i za ty vysvědčení, že jsem si jen tak jako něco nekoupila. Do dneška tak jako šetřím. A jak to měl Vojta?
3: Jak to měl Vojta? No, taky dostávám kapesný, nebo dostával jsem.
1: No, tobě je 16, jo. Takže 16, ty ještě jako... Tak, ale už si něco i vyděláš občas
3: něco si,
1: okolo.
3: Něco si vydělám a docela jsem si vydělával už od nějakých těch třeba 10, když jsem začal s tím dubbingem, jak jsem dříve zmiňoval, tak za to byly vždycky nějaké honoráře, takže to jsem si měl možnost šetřit. Takže opravdu si to jako odpracovat a přímo dostat ty svoje vydělané peníze jsem měl možnost už od 10. No.
1: A kapesné si dostával od rodičů?
3: Kapesné jsem dostával od rodičů a bylo to založené na nějaký domluvě, že právě budu dělat ty domácí práce, dejme tomu myčku, prádlo, luxoval jsem. No.
1: Takže za to přišly peníze?
3: Za to... Jo, ale nebylo nějak jako stanovený přesně, prostě bylo stanovený, že já to budu dělat a pak, že bude chodit to kapesný. No.
1: Jasně. A přišlo ti kapesný na kartu, anebo si dostával mince a bankovky?
3: Vzhledem k tomu, že už jsem ten účet měl, jo, tak spíš chodilo na tu kartu. No.
1: V čem vidíte vlastně tu výhodu toho účtu anebo té hotovosti?
2: Já jsem hodně přesvědčená, že v tom nejmladším školním věku by děti měly dostávat tu hotovost, aby se naučili jako vnímat tu hodnotu těch peněz, vnímat, jaké mince a bankovky máme, aby když si přejí na něco našetřit, viděli jako před sebou tu hromádku těch peněz. Klidně, ať si opravdu dělají nějaký, nevím, obrázek, kde budou mít postupně políčka po 10 korunách, když si našetřit prostě 200 korun na něco, tak si vybarvovat, kolik už jsem si do té kasičky hodil, aby si zkrátka co nejvíc vytvořili tu představu o těch penězích. Protože ve chvíli, kdy začnou mít peníze na tom účtu, tak už jsou to virtuální peníze, které se s nás utrácí a hůře se o nich dělá ta představa, kolik tam ještě mám, ale je to samozřejmě jako další důležitý krok, aby se děti s těmi penězi virtuálními naučili hospodařit a naučili s nimi platit, protože to jednou jako bude to, co bude převažovat. Evča v první a ve druhé třídě dostávala vlastně kapesné v hotovosti a ve třetí třídě, když jí bylo těch 8, tak jsme založili ten dětský účet a dohodli jsme se, že i my z naší mzdy si nějakou částku spoříme, na kterou jako nesaháme a kterou máme na nějaké jako větší cíle. A tak jsme se s ní právě dohodli, že část toho kapesného bude dostávat na ten účet a část v hotovosti. A říkáme, to, co máš v hotovosti, si utrácej a to, co máš jako na té kartě, tak se snaž si šetřit na nějaké jako větší věci. Nemluvíme jí do toho, co by to mělo být, ale aby také viděla to, že si odkládá, protože i z té malé částky za ten jeden školní rok to dělá poměrně jako slušnou sumu v těch 8-9 letech, to, co si tam může našetřit.
1: Říká Stanislava Křížová, která se věnuje finanční gramotnosti dětí. A holky a kluci, pokud byste chtěli se na něco zeptat, anebo se nám třeba svěřit, jak vy to máte s kapesným, tak nám volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: klubu Rádia Junior se dneska věnujeme finanční gramotnosti se Stáňou Křížovou, manažerkou programu Rozumíme penězům ISIS. A má tady i svoji dceru. Prozraď nám, kolik je ti let?
1: Je mi 9 let.
0: No a my jsme teďko probírali tady i s Vojtou Černým,
2: ano,
0: a i se mnou, Klárou Novákovou. Jak to je, když třeba děti hrají počítačové hry a kupují si tam různé věci, jako například v počítačové hře Roblox, kterou hraje můj syn, a vždycky, když má narozeniny nebo prostě za nějakou velkou věc, co se mu podaří, tak vždycky prosí, aby dostal Robuxy, aby si mohl vylepšit tu svoji postavičku. Tak jaký názor má na toto Stanislava Křížová, by mě zajímalo.
3: Tak já to vnímám právě jako jednu z těch věcí, vy jste to zmínila, jako tu radost, že je to něco, co nám dělá radost. Rozhodně peníze nemáme mít jenom proto, abychom si kupovali to, co je jako opravdu nutné, ty výdaje, které jsou nutné, ale i to, co nám dělá radost. Takže na jednu stranu ano, a na druhou stranu je to právě ta radost, takže to mohou být ty peníze, které dostanou děti od babičky, od dědečka, jako za vysvědčení k narozeninám. A pak také asi, jestli to platit i z toho kapesného, co mně připadá je, že jsou to dost často jako drobnější částky, které tím dětem mohou připadat, že vždyť to jako nic není, vždyť to stojí jenom málo. Tak já jako doporučuji, aby si to nějakým způsobem zapisovali, aby si evidovali, kolik to málo vlastně jako za nějakou delší dobu udělá. Hmm. Aby si potom řekli, jestli je to opravdu to, co chtějí utrácet. Hmm. My jsme s Evičkou tohle téma řešili trochu na téma sliz, protože jako holky v jejím věku prostě milují slizy a všech barev a všech jako třpitek. A tak se mi taky vedla k tomu, aby si tak nějak jako evidovala, kolik vlastně postupně za ten sliz za nějaké jako delší období utratí a jestli je to, co opravdu chce. Mm-hmm. A Evča se pak rozhodla, že si raději koupí třeba Lego, asi, viď? Nebo?
0: Jak to bylo, Evi, povídej.
1: Tak já jsem si to postupně pak zapisovala, nebo prostě jsem si to někam psala. A zjistila jsem, že vlastně i když ty slizy nestojí tolik, tak vlastně se to pak lepí, jsou v tom různý věci. A zjistila jsem, že vlastně mnohem zábavnější je pro mě Lego a stavění si s tím, že radši mám pak stavby, se kterými si můžu dál hrát. A dokupuju si k tomu různý panáčky a další stavby.
0: Mm-hmm, tak to je opravdu moudrý přístup, že jo, Vojto?
3: Ale taky nepřišel hned, jo.
0: No já vím, že třeba zrovna ten můj 8letý syn Adámek, on vlastně, když mu řeknu, Adámku, co si chceš koupit, a jim mu nabízím ty věci z toho reálného světa, tak on to vlastně jako nechce, jo. Že vlastně pro něho větší hodnotu má ten panáček v té počítačové hře, než abych mu koupila fakt jako hračku, protože hraček má hodně, už ani snad jako další nepotřebuje. Radši si jde zaběhat, radši si jde zacvičit někde a ty konkrétní jako hmotné věci ho tolik nezajímají.
3: No a já myslím, že jako není ani správně, ani špatně, jestli je to ta hmotná nebo nehmotná věc, ale právě mi připadá, že když ty děti dostávají to kapesné, takže si pak můžou koupit tu věc, která jim samotným jako udělá tu radost, která pro ně samotné má tu hodnotu, protože já třeba bych nechtěla, můj dárek pro Evičku by určitě nikdy, nebo ne nikdy, ale teď v téhleté době nebyla žádná počítačová hra, ale pokud jí to udělá tu radost a ona se rozhodne, že si to z toho našetří, z toho kapesného, protože pro ní to tu hodnotu má, tak si myslím, že je to jako to, aby to kapesné splnilo ten svůj účel. Jo? Že si koupí právě tu věc podle sebe.
0: Jak to máte vy, holky a kluci? Napište nám to, zavolejte.
2: Tak ano, na číslo 800 199 199, na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No tak my se tady těšíme na vaše vzkazy, podněty, připomínky na téma finanční gramotnost, no.
0: Vojto, co ty si kupuješ za svoje našetřené peníze?
2: No, tak já už jsem vytáhnul ty bankovky tady.
0: Výborně.
2: Takže ty si třeba například kupuju za své našetřené peníze, no. Ještě bych totiž dodal, ty jsi se mě totiž ptala, jestli investuju. A já jsem ti zbrkle řekl, že neinvestuju. No tak vlastně ono tohle sbírání těch starých bankovek je docela investice, protože mají tu sběratelskou hodnotu, která je vlastně podmíněná tím, kolik jich zůstalo někde, jo. Protože většinou, když nějaký bankovky stahujou z oběhu, tak je jako zničej a zůstane to, co si lidi poschovávali a podle toho to pak má tu svoji hodnotu. Takže ono vlastně ve svém smyslu to je investice. No.
0: Takže ty si kupuješ staré bankovky, to znamená ty papírky, jestli nás teď děti poslouchají, které neví, co je bankovka, tak prostě tady máš 100 korunů. A jedna 100 koruna je z doby, kdy byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
2: Ano, myslím, že je to rok 1932. A je na ní právě vyzobrazený Tomáš Garrigue Masaryk.
0: Pak nějací dva andělíčkové.
2: Ano.
0: Nebo co to je. A no, docela odvážné bankovky na dnešní
2: jsou
0: dobu.
2: To, jsou tam... to velmi, ale paradoxně... Oni v té době nebyli odvážné tím vyzobrazením té ženy, kterou tady my teda ve studiu vidíme.
0: Bez trička.
2: Ano, bez trička. Ale byli odvážné tím, že tam dali toho Masaryka. Protože v té době on ještě žil a ještě byl prezident. A dali ho na tu bankovku. A ono to vlastně potvrzuje, jak moc on tehdy prostě byl populární. Tou ikonou toho národa, že se dostal za života na bankovku, což se nestane jen tak někomu. No.
0: Takže ty investuješ do tohoto. Kolik tě stála ta 100 koruna s Tomášem Garrigue Masarykem, prvním prezidentem Československé republiky?
2: Je sice stoletá, ale je trochu ošoupaná, ošuntělá, tak myslím, že to bylo tak do tisícovky, no, že tady ta ještě nevyšla tak draho.
0: A pak tady máš další 100 korunu a ta už je z protektorátu Čechy a Morava, když byla druhá světová
2: válka. Druhá světová válka, tak...
0: Tam už není obra... No vlastně je tam, jsou tam Hradčany, takže...
2: Jsou tam, je tam, myslím, Blanický rytíř. Na ní vyzobrazen Karlův most, Pražský hrad. A ta je zajímavá tím, že za druhé světové války tak to byl protektorát, německá nadvláda, takže všechny nápisy jsou tam nejdřív německy a pak až česky. Takže tato je zrovna z roku 1940.
0: Co na takovouto zálibu říká Stáňa?
3: Já myslím, že je úžasné, když každý z nás má nějakou zálibu, něco, co nás baví, čím žijeme. A pokud je to ještě spojeno s těmi investicemi, tak je to bonus navíc. No.
0: Investice to vlastně znamená, že člověk do něčeho vloží peníze a ty se mu potom nějak jako třeba i zvýší ta hodnota toho, co si koupil. Že jo?
3: S tím, že věří, že se ta hodnota zvýší.
0: Ono to může i spadnout.
3: Ono to pak může i spadnout, ano, samozřejmě.
0: Ale třeba spousta lidí investuje tak, že si koupí třeba byt investiční, protože pořád roste hodnota bytů. Někdo si kupuje investiční zlato. Tady Vojta si kupuje bankovky. Protože má rád. A co by, do čeho by mohli investovat děti, kdyby chtěli, aby se jim nějak jako zvyšovalo? Pozor, já třeba vím, že dokonce i Lego má svoji jakoby hodnotu a čím je méně těch různých postaviček, těch konkrétních, tak i ty jsou poměrně drahé a je spousta sběratelů, takže když člověk opravdu třeba má nějakou tu originální krabici k tomu ještě a má k tomu všechny ty dílky, tak ta hodnota nějaké té série se může taky jako vysoce zvyšovat.
3: To je rozhodně pravda. Bohužel ale ta hodnota se jako zvyšuje i tím, že to ještě není vůbec rozbalené, jo, což se těm dětem většinou nestává, ale ty nerozbalené krabice Lego, tak ty mohou to opravdu jako časem velmi vysokou hodnotu. Do čeho mohou investovat děti? Pokud se bavíme opravdu o těch investicích, tak děti ty investiční produkty mohou mít prostřednictvím rodičů. My můžeme založit dětem opravdu i jako investice, které například, nevím, jestli mohu jako říkat nějaký konkrétní produkt, ale tak říkáme Lego. Když má dospělý třeba z účet na Portu, tak tam může založit pod tím ten dětský účet a tam skutečně dítě může vkládat si jako byť i opravdu poměrně malinkatou částku z toho kapesného a může tam jako v dlouhodobém horizontu vidět to, co ty peníze dělají, jestli se opravdu jako zhodnocují, nebo jestli ta investice jde dolů, jestli ztrácí na té hodnotě. A myslím si, že to jako zase je další krok toho, jak se mohou děti učit hospodařit s těmi penězi. Jo, jedna věc jsou vlastně ty peníze hotovostní, kdy vidí tu krátkodobou možnost využití těch peněz, pak to může být ten spořící účet, virtuální peníze a ten třetí stupeň může být ten stupeň, kdy se učí i investovat.
0: Kdyby děti měly třeba, já nevím, rodiče nebo babičky, které chtějí takto podpořit, kolik korun si dávat na tento investiční účet?
3: No, víte, to je fakt jako stejně složitá otázka, jako když se budeme bavit, kolik dávat dětem kapesné. Každá rodina, každá domácnost je na tom jinak, má jiné možnosti, jiné potřeby a i tohle je vlastně takové jako velká otázka. Řekneme si, že chceme spořit tomu dítěti na studia, tak pak se musíme bavit o vysoké částce. A nebo si říkáme, že jenom chceme, aby to dítě vidělo, jak se i z mála jako dá naspořit, nebo jak můžu vlastně investovat a co ta investice dělá. A pak to může být 100 korun měsíčně na to, abych viděl, jako, jak se mi tam ty peníze vlastně investují. Mm-hmm. Takže to, co si myslím já, je začněme klidně i s malou částkou, ale začněme. Ukazujme dětem prostě to, co ty peníze mohou dělat, jak je můžeme chytře využívat, aby ty děti se s těmi penězi naučili hospodařit.
0: Protože když si třeba dají 100 korun měsíčně, tak by to bylo normálně jako 1200 korun za rok, ale třeba v rámci těch investic to může vyskočit výš.
3: No, Evička na tom svém spořícím účtu, i jako jenom když se budeme bavit o spořícím účtu, tak zkrátka takové peníze, jako prodali jsme její kočárek, který ona dostala od babičky a od dědečka, tak jsme říkali, dáme jí to na spořící účet, tak tam nějakou jako drobnou korunu má, plus si tam vlastně přidává teďka to své kapesné. A Evi, řekneš nám, jak si vlastně zjistila, když jsme o prázdninách koukali, co za loňský školní rok jsi si uspořila a co to na tom spořícím účtu udělalo ty tvé peníze?
1: Tak já jsem vlastně kupovala z té karty hlavně větší věci. Koupila jsem mý průvodkyni takovej krásný náhrdelník, potom jsem si koupila takovou velkou hračku a potom ještě různý další věci a bylo to třeba 1000 něco jsem za ten minulý rok utratila a z těch prostě peněz, co se dostávám od té banky, mi to vyšlo jako hrozně malá částka, to, co jsem utratila.
3: Protože kolik jsi vlastně zjistila, že jsi třeba na tom úroku od banky získala během toho roku, kolik jsi pak vlastně utratila jenom z toho svýho? Pamatuješ si to?
0: O kolik ti se zvýšila ta hodnota toho, co jsi tam měla?
3: Ty jsi říkala, že jsi utratila třeba za 1000 asi 200 korun a ve finále jsi zjistila, že když jsi do toho zahrnula ty úroky, tak jsi utratila asi jenom...
1: 200 něco korun, bylo to hrozně málo.
3: No, 1000 korun vlastně jsi získala na těch úrocích, viď? A to musím říct, že už třeba i s Evičkou v tomhle věku se i bavíme, ale i o tom, že ta banka jí dává jako úroky, bavíme se proč, protože to, že tam ty peníze nechává. A zároveň víš, že ale z každého toho úroku měsíčně musíš odvést taky nějakou částku zaplatit, že ti nezůstane celý ten úrok, ale víš, co ještě musí zaplatit?
1: Daň.
3: No, jasně.
1: Musím zaplatit daň a to dávám městu.
3: Státu. Jo, takže už vlastně se bavíme i o těchto věcech, protože se podíváme prostě jednou za čas na ten výpis toho účtu a koukneme vlastně, jak si se tam vede. A i tady může vidět, i když to nejsou investice, ale jenom spořící účet, kde to procento toho zúročení je menší než těch investicích, že vlastně na to, co utratila, si téměř jako těmi úroky vydělala. Kdyby to leželo v kasičce, tak by vlastně tyhle peníze neměla.
0: Tak by nic nepřibylo. My si pustíme písničku a potom nám volejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy a taky nám můžete říct, jak to máte s kapesným, jestli si něco spoříte, co jste si koupili v poslední době, co vám udělalo radost. Všechno nás to zajímá.

0: Z klubu Rádia Junior vás zdraví Klára Nováková. Máme tady taky
1: Vojtu Černého.
2: A Stáňu Křížovou. A
3: Evička.
0: Evičku, no a teď se nám dovolal i náš věrný posluchač, který se nám představí, jmenuje se, ahoj, jak se jmenuješ?
4: Jmenuji se Petr Zbořil.
0: Ahoj Péťo, řekni nám, z kterého města voláš a kolik je ti let?
4: Volám z Šestar a je mi 11 let.
0: A na co bys se chtěl zeptat?
4: Chtěl bych se zeptat, jaké je jako vhodné kapesné pro kluka v mém věku.
2: Tak, jestli mám já začít s tou odpovědí. Péťo, nedá se na to úplně jednoznačně odpovědět. My třeba, když jsme vybírali nebo rozhodovali se letos, jakou částku budeme dávat Evče, která je 9 let, tak jsme vycházeli z toho, že vlastně nepotřebuje si kupovat jako nic nutně. Většinu času chodí ze školy rovnou domů a říkali jsme si tak, ať si může koupit prostě občas něco pro radost a ať se naučí jako šetřit si. A tu částku, kterou jí posíláme na účet, tak to je nějakých 60 korun týdně, což je za měsíc přibližně těch 4x60, 240 korun. Za 10 měsíců už je to 2400 korun a říkali jsme si, že to už je suma, kterou když si o ní bude moct rozhodnout sama, když si ji opravdu bude šetřit, takže v těch 9 letech už má pro ní jako nějaký význam, že si může vybrat nějakou větší věc podle sebe. Záleží hodně na tom, jestli jezdíš do školy někam dál, jestli máš jako příležitost a možnosti vlastně víc jako nakupovat a učit se rozhodovat o těch svých penězích. A podle toho si myslím, že by se rodiče měli rozhodovat, jestli to dítě tráví třeba z odpoledne čas někde ve městě a musí si koupit svačinu, nebo jde ze školy rovnou domů a skutečně si utrácí jako jenom za nějaké své radosti, ať už jsou to nějaké další levely v počítačové hře. Tak vlastně pobavit se, já bych to viděla tak, jakože říct rodičům, za co vlastně bych měl představu, že bych si chtěl rozhodovat o těch svých penězích, za co bych chtěl utrácet a z toho se odpíchnout od toho, domluvit se s rodiči, jakou částku vlastně by ti mohli a chtěli dávat.
0: Ono asi taky záleží, já nevím, když má děti, já nevím, třeba ještě nějaký kroužek potom a jdou třeba, já vím, že u nás v Rakovníku se jde přes náměstí a tam je pizza. Pizza stojí 50 korun, jo, tak to je 50 korun, když si k tomu chce člověk koupit pití,
2: další
0: tak to je 30 korun za plechovku, no. Nebo 40 korun za pití, takže to už je 90 korun,

0: No a kdyby si takhle tam šli každý den, jako na sváču, na tu pizzu,
1: tak... to je otázka, jestli by tohle chtěli zkapnout rodiče každý den.
0: Jestli by rodiče tohle podporovali každý den. Ale už to vychází, jako, že pomalu člověk může za nějakou svačinku utratit stovku a ani neví jak.
1: No, stává se to i nám dospělými, když s dospělými řešíme jejich vlastně rodinný rozpočet, když chtějí najít nějaké úspory v tom rodinném rozpočtu, tak radíme, aby si právě sepsali i ty své drobné radosti, že si koupím někde po cestě do práce kafé a někde si koupím jako odpoledne časopis a další věci. A aby si tady ty položky vlastně sepsali, kolik dělají celkově za ten měsíc a rozhodli se, nakolik si vlastně chci dělat takovéhle radosti a jestli v tom není ta možná úspora. Jo. Rozumím i tomu, že právě proto jsem říkala, že by bylo fajn, aby si i Péťa nebo další děti z rodiči jako sedli a pobavili se o tom, co jsou vlastně ty věci, které je lákají, kolik mají představu, že by peněz potřebovali pro ten svůj takovýhle svobodný, jako pro to své svobodné rozhodování. A pak se ale z rodiči to nemá být, jako že nadiktovat si, jakou částku bych chtěl, ale pobavit se o těch představách a říct si, jaké jsou ty možnosti a z toho vlastně najít nějaký kompromis.
0: Péťo, jaký ty máš názor na to? Kolik bys si tak představoval? Co by byla tvoje ideální částka na ten týden?
2: Na ten týden? Úplně nevím, ale já jezdím autobusem jako do školy, takže určitě třeba 100 korun.
0: No to asi i víc, protože jestli jezdíš autobusem, musíš platit, anebo máš nějakou kartičku, kterou jenom přiložíš, že nemusíš platit?
2: No to vlastně, já jezdím zdarma autobusem, takže...
0: Jo, ty jsi zdarma, tak to je dobrý, tak to je dobrý. Ale zase třeba, já jsem to měla s rodiči tak, že vždycky mě vlastně dali třeba trošku víc peněz, protože v mě věřili a věděli, že já to neutratím jako jen tak z Bůh darma, ale že prostě kdyby se cokoliv stalo, takže budu mít nějakou rezervu, kterou můžu využít.
1: Když už tady bylo změněno to, nebo změněny ty peníze na tu dopravu, na ten autobus, tak jenom bych chtěla říct, že to, o čem mluvím já, jsou peníze to kapesné na ty radosti, na to rozhodnout se, jestli si chci koupit Lego nebo nějakou hru počítačovou nebo jinou. Ale samozřejmě pokud děti si platí třeba autobus, nebo si mají platit obědy ve škole nebo nějaké další takovéhle povinné výdaje, pak je fajn, když jim to rodiče dávají do ruky, aby viděli, kolik to stojí, ale nevidím to jako ty peníze, které jsou tím kapesním. Jo? Jsou to jako nutné náklady, které jsou pro to, abych zaplatil cestu do školy, obědy a další položky.
0: Sešity třeba.
1: Sešity, jo, nevím, že zaplatím v knihovně částku za roční jako příspěvek za to členství v knihovně. A je dobré děti seznamovat jako s těmito položkami a i s dalšími položkami. My se taky nebavíme s Evičkou úplně o všech položkách rozpočtu, ale když třeba jedeme na víkend někam, tak si říkáme, kolik to stojí, aby získávalo tu představu o penězích.
3: Takže když třeba, jak mamka teď řekla, že jedeme někam na víkend, tak podle toho, kam jedeme. Že když jedeme třeba na kola, tak dostávám víc peněz, protože aby se mohla něco v penzionu nebo prostě v hotelu, kde budeme podle toho.
1: Si jako něco koupit, no, myslíš ještě, že dostaneš
3: a potom ještě třeba na nějakou zmrzlinu, kterou budu chtít, ještě větší.
0: Takže se s tím dá takhle.
1: Jo, je dobré určitě pracovat. Děti jako seznamovat s těmi povinnými, nebo ne povinnými, ale s těmi pravidelnými výdaji, aby si udělali představu, kolik vlastně ta rodina musí vlastně během toho měsíce vydat peněz. My, když děláme pro děti ve školách projektové dny, tak velmi často narážíme na to, že děti mají představu, že přeci rodiče berou vysokou mzdu a mají i třeba z konkrétní částky jako představu, kolik za ta povolání asi tak ta mzda jako dělá. Ale pak si říkají, a proč teda nemůžou mi koupit za x tisíc tohle a tohle, jo, jako oblečení nějaké značkové a lepší vybavení a lepší sportovní vybavení. A většinou je to proto, že nemají představu o tom, jaké pravidelné výdaje ta domácnost má. Ano. Některé děti jsou překvapeny z toho, že se platí za vodu, za elektřinu, jo? Prostě, že to nejsou věci zadarmo.
0: Ano, za plyn.
1: Za plyn. A teprve, když s nimi uděláme
0: fond nějaký oprav.
1: Příběh, přesně tak, příběh jako modelové domácnosti, kde jsou tyhle ty položky vidět, tak teprve pak koukají, že vlastně ten rozdíl mezi těmi příjmy a těmi pravidelnými výdaji už jako dělá nějakou malou částku.
0: No ale platí se teď třeba na začátku školního roku, tak já taky, že jo, člověk platí jednak za sešity, knížky, potom se platí za kroužky, takže teď třeba syn chodí na klavír, tak jsem zjistila, že to je 1100 korun, ne, 1600 korun na půl roku, což je celkem ještě fajn. V základní umělecké škole zpívání, což je jenom 25 minut, tak to stojí 1100 korun, pak chodí na street dance, pak chodí na atletiku, pak chodí ještě na něco dalšího. Když se to sečte, tak hned to naskočí, že jo?
1: Jo, určitě je fajn, aby ty děti to věděly. Jako ne, protože bychom je chtěli strašit tím, že jako tohle tolik stojí, ale právě, aby si dělali tu představu o tom, co kolik stojí. Jo? No. Řešíme to obdobně, že se povídáme, bavíme se, co, ne, že bychom procházeli úplně všechny položky té domácnosti s Evičkou, která je 9, ale jako příležitostně hledáme ty příležitosti, kdy si o tom povídat. Mm-hmm.
0: Péťo, máš ještě taky nějaký příklad třeba ze svého života nebo něco, na co by ses chtěl zeptat?
2: Asi už má.
0: A tak už si vymyslel teda nějakou tu částku, kterou by si představoval, aby si měl. A aby si měl prostě pro sebe. Aby to nebylo jako na něco, co si musíš koupit, ale něco, co by ti třeba udělalo radost, že si kupuješ prostě fakt ty věci pro sebe.
2: 40 korun podle mě by pro mě bylo ideální.
0: Na týden? Na týden?
2: Ano.
0: Tak to mně přijde docela jako skromné přání, protože za 40 korun v dnešní době člověk toho moc nekoupí. A co by si chtěl třeba koupit?
2: Já jsem, jakože já chodím do blízkého obchodu a rád si tam kupu různé tyčinky a tak jako...
0: Nějaký sladkosti.
2: Ano.
0: Mhm. Což je asi jako velká, asi myslím, že spousta dětí si chce kupovat právě takhle nějakou jako dobrůdku. Ne, Evička tady kýve hlavou. Ty si nekoupíš nikdy nic sladkého na zub?
3: No, já to mám tak, že já mám máme kuchyň a je to takový šuplík a ten až přetéká sladkostmi, který jsem dostala.
1: Babičky,
3: takže já si, když mám třeba na něco vážně chuť, že to je speciální a mají to teď veselé, tak si to jako výjimečně koupím, ale jinak si kupuju spíš ty legát věci, které se dají zbírat.
0: Jasně, takže jinak jdeš do šuplíku na sladkosti, ano, babičky zásoby.
1: My jako rodiče nekupujeme vůbec žádné sladkosti a jak říká Evička, šuplík neustále přetéká.
0: Ano, u nás je to stejný.
1: A jak je to
0: u Vojty?
4: No, u Vojty je to podobně, akorát, že ten šuplík je u samotného dědy, takže vždycky, když přijedu, tak tam je skřínka, tam vždycky sušenky a něco si vemu.
0: No tak Peťo, my ti moc děkujeme za to, že jsi nám zavolal a budeme se těšit, že zase zavoláš někdy brzy, jo? Měj se hezky, děkujeme za hezký dotaz, ahoj.
2: Naschledanou.

0: klubu Rádia Junior si povídáme o finanční gramotnosti. Můžete nám ještě chvilku volat na 800 199 199 nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Vojta nám teď říkal během písničky, jak to měl on nebo jak to stále má s penězi.
1: Jo, tak já to přesně mám tak, že vlastně všechny svoje výdaje platím kartou a na konci každého měsíce vlastně si udělám vyúčtování, seznam všech těch plateb, co jsem udělal, to pošlu rodičům a přesně platby typu za jídlo, za věci do školy, když jsme byli někdy na školní akci, jo, přesně takovýhle výdaje, tak to tam všechno jako vypíšu a rodiče to rovnou proplatí na ten účet, no.
0: Tak to je fajn, že vlastně už takhle máš přehled. Spousta dospělých se ani nepodívá na ten účet, no, za co utratili.
2: Vlastně v tom se právě dají nejvíc najít jako případné úspory, nebo si i jenom udělat představu, co jsou vlastně ty naše výdaje a jestli jsou to ty položky, které vědomě chceme opravdu během toho měsíce za to utrácet.
0: No, je to neuvěřitelné, máme posledních 5 minut rozhovoru. Co bychom měli ještě probrat? Co je to důležité, co by měli naši posluchači znát, kteří jsou podobně staří jako Evička?
2: Já bych byla ráda, kdyby jako bylo zdůrazněno, aby to nezapadlo, že nejdůležitější je, aby děti dostávali to kapesné, aby ho dostávali pravidelně a bez ohledu na to, jaká je to částka, to ať se opravdu každá rodina rozhodne podle svých možností, ale je to vlastně nejcennější zkušenost, jak děti se mohou s těmi penězi naučit hospodařit a pod dohledem rodičů vlastně dělají třeba chyby, ale je to dobré, když se to naučí v tom dětském věku. Je to hodně vidět na dětech, když třeba vyjedou, na dětech, které nedostávají kapesné, je pak hodně vidět, když třeba dostanou jenom příležitostně ty peníze od rodičů, když jedou na nějaký školní výlet, tak jsou to většinou děti, které ty peníze jako bezmyšlenkovitě utratí do poslední koruny na tom výletě, protože nejsou zvyklé ty peníze mít. Mm-hmm. A z naší zkušenosti jsem přesvědčená, že děti, které to kapesné dostávají pravidelně, tak takovéhle jako jednorázové zbrklé nákupy pak nedělají, protože vědí, že ty peníze budou pravidelně dostávat, vědí, jakou mají částku a můžou už si naplánovat, co s těmi penězi udělají, jak si je ušetří nebo utratí.
0: Říká Stáňa Křížová. Chce k tomu něco dodat Evička?
2: Nechceš teď dodat nic, ale možná ale mě ještě měla... napadá jedna věc, jako, protože my jsme se tu bavili, že děti si ty peníze mohou utrácet jako za drobné radosti nebo si šetřit na nějakou hračku. Ale mě ještě napadá jedna věc, kterou ty si před Vánoci se svým kapesným, s kouskem toho kapesného se rozhodla udělat, že nejenom, že jsi si koupila nějakou hračku. Pamatuješ?
3: Tak my jsme ve škole, to jsem chodila ještě do třetí, jsme se koukali různě na nějaký videa a říkali jsme si taky něco o tom, ale ne tolik. A já jsem se tu pak doma ptala mamky.
2: Ale o čem? O útulcích?
3: O útulku a že jsou na tom špatně.
0: Pejsci?
3: No, pejsci, kočičky, prostě různě, takhle ty chlupatý zvířátka. A tak jsem se před Vánoci rozhodla, že jim dáme nějaký dárek a já jsem dala menší prostě ty peníze a mamka doplatila to větší.
2: My jsme vlastně Evičku motivovali, že nám to připadá smysluplné občas věnovat na nějakou charitu, na něco jako dobrovolně nějaký příspěvek a dohodli jsme se, že pokud ona se rozhodne, že ze svého kapesného nějakou částku dá, tak my dáme xkrát větší částku, abychom ji motivovali a aby i viděla, že jako ty peníze můžou dělat radost, i když neutrácíme za něco pro sebe, ale pro někoho jiného.
0: Uh-huh. A Evička ještě předtím během písničky měla dobrý nápad, abychom si řekli, kde ty peníze nosit.
3: Tak, já myslím, že bychom je rozhodně neměli nosit jen tak po kapsách, jako třeba jdeš, teď zaplatíš, paní ti, ale už si uklidíš peněženku, paní ti vrátí drobně, tak nestrčit je do kapsy, ale dát si prostě čas vytáhnout tu peněženku, pošlu je to tam uklidit, zapnout, zase to tam uklidit, zapnout si baťoch a jít. Jinak ti můžou vypadnout a teď, když to je třeba papírová a vypadne ti třeba 200, tak už je to hodně, hodně peněz. Mm-hmm. A můžeš tím o to hodně přijít.
0: Mm-hmm. Tak to je dobrý tip. Máš peněženku?
3: Mám.
0: Jakou má barvu?
3: Mám takovou tyrgisovou s kytičkama růžovýma.
0: A nosíš ji schovanou?
3: Nosím ji v baťoch, takový kapse malý.
0: Uh-huh, takže takhle. Co by ještě poradila maminka?
2: Děti z toho staršího věku už se zase učí platit třeba i, nebo můžeme je postupně učit i platit jako virtuálně na internetu tou kartou. A tam bych dětem doporučovala vlastně, pokud se rozhodnete kupovat si třeba s těm počítačovým hrám něco, do čeho chcete investovat peníze, dělejte tyto první platby na internetu pod dohledem rodičů. Naučte se s rodiči vlastně bezpečnost ohledně plateb kartou, protože to může být něco, co by mohla být pro vás jako velmi drahá zkušenost, pokud byste přitom byli neopatrní. Takže doporučuji, aby se děti naučili i tyto platby řešit a aby jim s tím alespoň ze začátku rodiče pomohli.
0: Mm-hmm. A aby byli opatrní.
2: Rozhodně, jo.
0: To se
2: vlastně nejdůležitější je jako naučit se, že PIN nikomu nezděluju, do SMSky neposílám, nepřeposílám žádné kódy nikomu. Být tomu opravdu velmi opatrní, protože to jsou věci, na které se kolikrát nachytáme my dospělí. Jo. Tak mm-hmm. opravdu mít ten tu pomoc těch rodičů.
0: Vojto, napadá tě ještě něco, co bys chtěl dodat k dnešní debatě?
1: Mně napadá, bohužel už nás svírá čas, ale jedno téma jsem přece jenom měl a to, jak se vlastně díváte na výuku o finanční gramotnosti na školách. Protože já jsem prošel celou základkou a kromě nějakých jako neucelených pokusů nám něco sdělit, tam vlastně nebylo nic o tom.
2: My v programu Rozumíme penězům spolupracujeme se školami, které systematicky vedou výuku finanční gramotnosti a zároveň víme o řadě škol, které ji dělají jenom takhle nahodile. Myslím si, že je důležité, aby děti získávaly ten teoretický rámec ve škole, ale zároveň vím, že pokud děti nebudou mít tu osobní zkušenost domova, že se s nimi rodiče nebudou bavit o těch výdajích, tak je to málo. Jako výzkumy České bankovní asociace říkají, že jako spousta z nás dospělých je přesvědčená, že by děti měly ty dovednosti k finanční gramotnosti získávat ve škole. Ale já jsem přesvědčená, že i když ta škola dá ten ucelený rámec, tak je to pořád jenom ta teorie a je důležité, aby rodiče vlastně naplnili takovou tu praktickou stránku toho hospodaření té domácnosti, aby se to děti od nich naučili.
0: Říká Stanislava Křížová, manažerka programu Rozumíme penězům ISIS. Moc děkujeme za dnešní návštěvu, bylo to moc fajn a určitě se ještě někdy uvidíme, protože Evička nám tady dává samé skvělé tipy a maminka výborně odpovídá, takže děkujeme vám oběma za to, že jste za námi dorazili do klubu Rádia Junior.
2: Já děkuji za pozvání.
3: Já taky děkuju.
0: Taky děkuju Vojtovi. Dneska jsem si to s tebou tady krásně užila, to vysílání, takže zase někdy
1: nápodobně,
0: brzy.
1: Nápodobně, ano.
0: Naslyšenou, byl tady s náma Vojta Černý a loučí se i Klára Nováková a už předávám slovo Skřítku Hajajovi, který přichází samozřejmě jako každý večer s pohádkou.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Máte rádi květiny? Kdo by neměl, viďte. Ke květinám si každý rád přivoní, ale kdo k nim občas přiloží ucho? Možná byste to měli zkusit. Květiny z letní zahrádky totiž umějí vyprávět pohádkové příběhy. Třeba o pradleně, která bydlela v zámku uprostřed veliké zahrady a měla neobyčejné jméno. První díl pohádkového seriálu Pohádky z letní zahrádky se jmenuje Pradlena a levandule. Ať se vám pěkně poslouchá.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši zrovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Na břehu jezera uprostřed velké zahrady stál zámek. V něm žila dívka, které říkali pohádka. Ne, nebyla to paní toho zámku, ale docela obyčejná pradlena, přestože měla tak neobyčejné jméno. Své jméno dostala, protože uměla vyprávět kouzelné příběhy plné překvapení a tajemství. Každý je rád poslouchal, i pán toho zámku, a všichni se jen divili, jak si dokážeš tak vymýšlet. Nic nevymýšlím, tvrdila pohádka a zamyšleně se usmívala. Vyprávím jenom to, co se mi stalo. Svět je přece kouzelný, plný překvapení. Bylo jarní ráno plné vůní. Pradlena pohádka vyběhla s košem do zahrady k jezeru. Poklekla a jak tak máchá prádlo, myšlenky se jí zatoulají k bílým kamélím, které včera rozkvetly v zahradě. Zasnila se. Kéž by mé prádlo bylo bílé a vonavé, jako ty něžné květy. Tu se za jejími zády ozvaly hlasy. Máš hezké jarní přání, pradleno. Slibujeme ti, že se splní. Jen musíš pověsit své prádlo mezi nás do zahrady. Pradlena se ohlédla. Ze zahrady k ní přicházel průvod půvabných paní, oblečených do bílých nadýchaných šatů. Kdo jste, bílé dámy? Vydechla pradlena. Dámy se zasmály. Možná tvé myšlenky a sny v jarním ránu. Možná duše bílých kamélí. Pak náhle všechny zmizely. Když pradlena vymáchala prádlo, pověsila ho v zahradě. Když ho na večer skládala do koše, bylo bílé a vonavé jako kamélie. Pradlena špitla do modrého soumraku. Díky, bílé dámy. V tom do zahrady zabloudil vítr. Prolétl mezi kaméliemi a ty jen vzdychly. Ach, jejich květy se rozletěly, zavířily vzduchem jako sněhové vločky a snášely se k zemi. Pradlena stála v chumelenici bílých lístků a plakala. O, bílé dámy s Bohem, snad jste byli jen můj sen, ale stejně jste mi zlomili srdce. Večer se pradlena pohádka dala do žehlení a prádlo kropila slzičkami. Bylo jí tolik líto bílých kamélií, jak krátký měli život. Na zítří si dal pán zámku zavolat pradlenu a řekl. Pohádko, dnes v noci jsem měl tuze smutné sny. Proto si přeju, abys mi vyprávila něco veselého. Pohádka pokrčila rameny. Dnes to nepůjde. Ale řeknu vám, proč jste měl smutné sny. Spal jste na polštáři, který jsem prala a žehlila, a v tom polštáři byl ukryt můj smutek. Potom mu pohádka vyprávěla o bílých dámách kamélích. Tomu se přece nedá věřit, usmál se pán. Měl byste, teskně šeptla pohádka. Od toho jarního dne se už pohádka zahradě vyhýbala a prádlo věšela ve stráně nad jezerem. Přesto jí přitom vždycky vyhrkly slzičky, protože si vzpomněla na bílé kamélie, na jarní den plný vůní, který tak rychle zmizel. Až jednou se ze stráně ozval hlas. Už neplač, křehké kamélie mají krátký život, to už je jejich osud. Usměj se, pradleno, já ti dám taky vůni. Kdo to tu mluví? Vyhrkla pradlena. Já, levandule. Rostu ve stráni nad jezerem. Ach, levandule, už mi nic neslibuji, vzdychla pradlena. Zas by mě zbytečně bolelo srdce. Neboj se, nejsem sice krásná jako kamélie, za to můj květ nikdy nezvadne a nikdy neopadá,
uschne, ale voní pořád dál, až do zimy, kdy na svět padá sníh bílý jako květy kamélií. Pradleně pohádce se rozjasnily oči. Cítila, že smutek, který od jara nosí v srdci, najednou mizí, jako když ho odfoukne vítr. Zašeptala: děkuji ti, levandule. A potom vyběhla do stráně a natrhala plný koš fialových levandulových květů. Ty dala sušit a celou zimu pak vkládala ty drobné kvítky mezi prádlo. A celou zimu jí bylo lehko a veselo. Jednoho dne si ji pán zámku zase k sobě zavolal. Je vám smutno, pane? Ptala se pohádka. Ne, ani trochu, řekl pán. Naopak, od jisté doby mám veselé sny, ani nevím proč. Ty to snad víš? Vím, pane, pousmála se pohádka a potom spustila příběh o levanduli, která jí nabídla svou vůni. Jak hezky jsi to vymyslela, zvolal pán. Nic jsem si nevymyslela, to všechno se doopravdy stalo, věřte mi, odpověděla pohádka a oči se jí přitom usmívaly. Pán se na ní zkoumavě zadíval a řekl: tak dobře, uvěřím tvému příběhu, když ty uvěříš mému. Poslouchej. Byl jednou jeden zámek, v něm žil pán a zlatovlasá pradlena, která uměla vymýšlet neobyčejné příběhy. A pro ty příběhy a pro její zlaté vlasy a pro její oči v barvě levandule a ještě, kdo ví pro co všechno, si pán zámku pradlenu zamiloval a požádal ji, aby se stala jeho ženou. Pohádko, co mi na to řekneš? Věříš mému příběhu? Staneš se mou ženou? Pradlena se maličko začervenala, sklopila oči a zašeptala: ano, pane, ano. Pak byla slavná svatba pradleny pohádky a zámeckého pána. A lidé, kteří se na tu svatbu sjížděli ze široka zdaleka, jeden druhému s úsměvem říkali: pamatujete, jak jste nevěřili neobyčejným příběhům pradleny pohádky? Lidičky, to jsme ale byli hloupí. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Poručit větru dešti. To by si přál každý a přitom stačí tak málo. Postavit věž na počasí, která je to pravé terno. Takhle balamutí obyčejné lidičky z Krkonoš Fernando Grando alias Ferda z Kozí Lhoty. Nechají se nachytat. Pohádku o vysoké věži napsala Božena Šimková. Režie se v roce 2004 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají David Novotný, Ladislav Županič, Martin Písařík a další.

0: staví. Jsem tele, semele. Vyhlídnu si v tomhle zapadákově šikovné místečko a vsadím se, že mi zdejší křupani budou za pár týdnů zobat z ruky.
1: To by ses musel vsadit se mnou.
0: Je, to je náhodička. Uctivost, pane Krakonoš. Na procházce.
1: Jdu se podívat, jaký ptáček tu ostouzí moje hory.
0: Ale Krakonoši, to jsi mě špatně pochopil. Já přišel s těmi nejlepšími úmysly, jakože se... Fernando jmenuju.
1: A to si rád poslechnu, ty tvoje nejlepší úmysly.
0: Já byl dál než za humny, já vím, jak to ve světě chodí. Tak příkladně, víš, proč rybáři nasazují do rybníka štiky? Aby kapři nezlenivěli, nestloustli. A s lidmi je to zrovna tak. Takový menší rozruch je pro ně zrovna dobrodění.
1: Tak poslouchej, Fernando. Moje lidi z toho svého dobrodění vynech. Nebo budeš mít co dělat se mnou.
0: Olala, Krakonoši, že ty se bojíš. Ono by se totiž mohlo ukázat, že ti tvoji lidičkové jsou hlupáci, kteří skočí na každý špek, ani nemusí být moc tlustý. Jen přiznej barvu. Kdyby ses nebál, tak se vsadíš.
1: No, kdo chce kam, proč bychom ho nepřistrčili? Když ti teda za pár týdnů budou, jak říkáš, zovat z ruky, zapomenu na tu tvou písničku a nechám tě být. Ale když ne, svalím tě ze sněžky jako pytel brambor.
0: To není zrovna férová sázka. Když vyhraju, necháš mě být, ale když prohraju, přijdu rovnou o krk. Co kdybys takhle přihodil kousek z těch svých pokladů? K čemu ti jsou někde pod zemí?
1: Přihodím, až jak dopadne sázka.
0: Aj. Svět je sama držgrešle. Ale ne, aby ses mi do něčeho míchal.
1: Proč bych se míchal? Co si kdo navaří, ať si taky sní.
0: Takže platí.
1: Platí.
0: No prosím. A teď z kopce dolů rovnou za nosem.
2: Co to? Pomoc! Pomoc! Padá!
1: Pozor na cestu! Ať si nevšakou jsme jaře.

0: proutí, musej se ty boty blejskat. Musej se ty boty blejskat jako okna o pouti.
1: Kdyby mi tak ty boty říkali pane.
2: To by se z Kubíčku musel narodit v panský kolíbce.
1: Ještě mi nikdo neřekl, oč jsou panský nohy lepší.
2: Mudrovali mudrci, proč je světlo ve dne a tma v noci. To nemáš v hlavě nic jiného než panský holínky?
1: Aničko, to se ví, že mám. Dočkat už se nemůžu.
2: Čeho pak?
0: Až půjdem z vesela cestou do kostela, až nám tam pan farář ruce spojí, konečně budem navždy svoji.
2: No, už aby to bylo. Máma do mě pořád hučí, prej, kam jsi to oči dala? Vždyť ten tvůj Kuba nemá ani vlastní chalupu. A kde jaká bába si přisolí?
1: Však se taky jednou zmůžeme.
0: Ať si kdo chce, co chce říká, to nám málo vadí.

0: Milost, pán zvoní. Kubo, popadni boty a utíkej, nebo bude kravál.
1: Ten bude stejně. Aničko, dej mi pusu. Na kuráž. Už jdu, milost, pane. Už běžím. Tady jsou ty boty, milost, pane.
2: Dávno tu měly být. Já vstanu, boty nikde. Já se nasnídám, boty pořád nikde. No tak ukáž.
1: Ráčil jste včera šlápnout do louže. Musel se mi nechat vyschnout. Mokrý boty se nedají vyleštit.
2: Tak, boty se nedají. Ale víš, co já tě dám? Já tě dám zavřít. Co je to za rámus? Podívej se z okna.
3: Hajný. A někoho sebou táhne.
2: No tak mi přece pomoz do těch bot.
4: Taky do mě ty slouho a zavolej mi pána.
2: Já jsem tady pán. A kdo jsi ty, že se opovažuješ přijít ke mně jako strašák?
3: Vzácný pane, než vám vysvětlím příčinu svého nepatřičného oblečení, dovolte, abych se vám představil.

0: světě, jako by bylo zlaté. Jsem malíř, sochař, architekt.
1: No to mě podržte.
0: Umělec.

0: umělec. Ať do smrti netrefím jedinýho zajíce. Jestli tenhle vandrák není pytlák, co mi řádí v revíru?
1: Signore, nejsem zvyklý, aby mi kdejaký krobiján skákal do řeči.
2: No, tak. Hajnej, ven!
0: No, to...
2: Ano, a ty taky, Kubo. No tak.
1: Grácia. Jednání pánů není pro uši sluhů.
2: No, to rozhodně není. Roznesli by to po celé vsi.
1: A něco přihodili, něco překroutili. Chci vám totiž povědět o frapantní příhodě, která mě potkala.
2: Frapantní? Ano.
1: S něčím takovým jsem se u nás v Itálii, a co v Itálii, nikde nesetkal.
2: Ale to si račte sednout, prosím.
1: Gratissimo. Tedy, před časem jsem se rozhodl, že se trochu porozhlédnu po světě.
2: Ano.
1: A jak tak přecházím přes nějaké hory, najednou tmá mlha. Potom zahřmělo a přede mnou stojí vousatá obluda a řve, ať táhnu z jejího panství.
2: Tak to byl určitě Krakonoš.
1: Krakonoš, ano. Takhle přesně ta obluda hulákala. Než jsem se zmohl na jediné slovíčko, mávla obrovskou holí a já karamba. Místo sametového kabátce tyhle hadry.
2: Ne.
1: A když jsem konečně potkal živou duši, ta duše mě považovala, Madonna mia, za pytláka. I když chápu, že v tomto oblečení...
2: Ne, moc se vám omlouvám, signore, moc se vám omlouvám za jiného. Ale jistě jste hladový a žíznivý.
1: Bohužel. Člověk nezvyklý útrapám cest a nevlídnosti všelijakých neotesanců pociťuje hlad a žízeň víc než kdokoliv jiný.
2: Okamžitě zjednám nápravu. Kubo! Kubo!
3: Prosím, milost pane.
2: Kubo, skoč do sklepa pro víno. Pro to nejlepší. Anče ať přinese něco k zakousnutí a uchystá vybraný oběd.
3: Vybraný.
2: No vybraný, to znamená výtečný, vynikající, sváteční, ty hlupáku, a hoď sebou.
3: Jak poroučíte, milost pane?
2: Račte prominout, to víte, v tomhle kraji je čelátka nevzdělaná, panských způsobů neznalá.
1: Chápu.
2: No, a kdybyste se neurazil, nabídl bych vám, tedy aspoň pro začátek, nějaké své šaty.
1: Oh. Jaká laskavost. Noblesa. No, budou mi trochu volné, ale když je to jen pro začátek...
2: Čemu se směješ, ty huso?
4: Že by si ten pán mohl do vašich šatů vzít nájemníka, nebo dva.
2: Nech si svý rozumy, ano. Prostři, doběhni domů a přiveď tátu, aby tady excelenci přišel vzít míru na šaty. A stav se taky u ševce. Botama nemůžu sloužit, signore, mám poněkud velkou nohu.
4: A jenom jedny boty, protože každý hned rozšmajdáte.
2: Anče, nechtěj mě dopálit.
1: Anče, olala, rozkošné jméno pro tak něžný kvítek.
4: Pozor, vzácný pane, u nás rostou taky kopřivy, abyste se nepopálil.
2: Zmiz, holka drzá!
4: Už mizím, už tu nejsem, milost pane.
1: Quando temperamento. Úplná italská signoretta.
2: No, jazyk má jak z hadích ocásků, ale jinak... Na práci je jako kat a její táta krejčí mistr nad mistry. Však se taky učil až ve Vídni. Tak na zdraví, signore Fernando.
1: A není takového mistra škoda v tom vašem, s prominutím, zapadákově? U nás v Itálii by šil pro knížecí dvůr a dceruška by nemusela sloužit. Naopak, kavalíři by sloužili jí. Grandessa, noblesa.
2: No tak u mě si stěžovat nemůže. Přeji dobrou chuť.
1: Děkuji.
2: Ale s dovolením račte odpustím mou zvědavost, ale jak to, že vy Itál mluvíte tak dobře po našem?
1: Vyrostl jsem, pravda, pod modrým nebem Itálie.
2: Ano.
1: Ale můj dědeček byl Čech.
5: Oh, ne.
1: Muzikant, virtuózo, ty jeho housle. Hraběnky omdlévaly, kněžny pro něj posílali kočáry. A přitom tady v Čechách neměl co do huby.
2: Tady je vůbec mizérie. A k tomu ještě Krakonoš s tím jeho psím počasím.
1: Pardon. Tak dobře už dědečkovou mateřštinu neovládám. Co znamená psí počasí?
2: No, co znamená psí počasí? Jak bych vám to vysvětlil? Tak příkladně. Začneme sušit. Krakonoš vypustí větrní koně a seno lítá v povětří. Mm-hmm. Soužně a on pošle kroupy. Mm-hmm. Brambory mě rok co rok vyplaví, pokud je rovnou nezafouká půl metrem sněhu.
1: Mm-hmm. Příteli.
2: Ano.
1: Smím vám tak říkat?
2: Oh, to je pro mě velká čest.
1: Tak tedy, šlechetní příteli. Vy jste se mě ujal v mé těžké chvíli, nabídl jste mi svůj šat pro začátek, nakrmil jste mě, napojil, dovolte tedy, abych nyní pomohl já vám.
2: To jak myslíte, s Krakonošem?
1: S Krakonošem a s tím jeho psím počasím.
6: Protože u nás v Itálii, a to není lež, máme totiž na počasí.
1: Věž.
2: Věž?
1: Věž.
6: A na té věži větrník, ptám se proč asi.
2: Proč asi?
6: Protože tenhle větrník dělá počasí.
2: No ne.
1: No jo.
2: Takovou věž a větrník. A to bych si teda přál.
1: Jak by ne?
6: Protože taková věž je Maximo Capital.
2: Ale kdo mi takovou věž postaví?
1: Fernando Grando, architekt, stavitel, umělec.
6: Fernando Grando umí vše, perfecto vla momento. A je vám k službám, signore. Con primo complimento.
2: No to ano, ale to by stálo moc peněz.
1: Zadarmo ani kůře nehrabe. Totiž, ošem, pro sebe já nic. Naopak, rád bych vám splatil vaši laskavost. Ale ty přístroje, olala. Musím je nechat přivést až z Itálie a nejsou zrovna laciné.
2: Je, a v tom je ten háček. Panství nevynáší, pole samý kamení.
1: Já vím. Ale můžete vyhlásit sbírku. Každý jistě rád přispěje. Je to přece pro dobro všech.
2: No, tak To by snad šlo.
1: Pak už potřebujeme jenom tesaře, zedníky, přidavače, nějaký ten materiál a můžeme začít se stavbou.
2: No, tak to by nešlo. Za pár dní začneme sušit, pak přijdou žně.
1: A vítr vám rozfouká seno, obilí potlučou kroupy. Nebo jste zapomněl na Krakonošovo psí počasí? Amigo carissimo, příteli nejdražší. Sušit můžou ženské. A o žně si nemusíte dělat starosti, protože do žní vám Fernando Grando tu zázračnou věž postaví.
2: Ne. Tak rychle?
1: Ještě rychleji. Presto prestissimo. Budete mít úrodu, že se vám nevejde obilí do stodolu, brambory do sklepů. Kde kdo vám bude závidět?
2: A to jako jenom na mým panství?
1: Madonna mia, to se rozumí. Čí je věž? Toho je počasí.
2: A tak.
1: Vaše panství bude nejbohatší v celém kraji. A co v kraji? V celé zemi. Ve vlasti mého virtuózo dědečka.
2: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak u mě bude svítit sluníčko a v sousedním panství
0: pršet.
1: Jako z konve, budete-li si to psát.
0: To se ten náfuka štěpanický baron vztekne.
1: Třeba vás přijde poprosit o trochu pěkného počasí.
0: Tudle, už dávno mi pije krev.
1: Magnifico! On vám pije krev, vy mu pustíte žilou. Za jeden den sluníčka, jeden měšec zlatých. Když stát se mu to bude moc, tak řeknete mu, běž.
0: Já mu řeknu, táhni.
1: Připijme tedy, signore, na tu zázračnou věž.

0: Au, no to... Košile jako struhadlo. O jemnosti benátských krajek. Co? A co ty korále na límci?
1: Zdobení, prosím pěkně, velice žádané od vznešeného panstva.
0: Možná u vás. V Itálii nosí české korály jen služky. Kalhoty nepřiléhají.
1: Ale sedí dokonale.
0: Leda tak na tobě, krejčíku.
2: Zatím si je nechám.
0: Teď plášť.
1: Prosím, excelence, tenhle kabátek neroztrháte do smrti.
0: Hlupáku, italský šlechtic má nový kabát každý měsíc. Tucet do roka a ještě pár do zásoby. Ševče?
3: Prosím.
0: Boty?
3: K službám, prosím. Kdybyste se ráčil laskavě posadit. Tak. A levá. Pravá. No, jako ulité, excelence, jako ulité.
0: A jako do chléba, kdybychom v Itálii nějaké měli. No tak, co ještě chcete? Mám důležitou práci, zmizte.
1: Ale to no, snad... Jo.
3: Ale to zas ne, pane. Dílo jsme odvedli, tak račte zaplatit.
1: Všechny své peníze jsme dali za materiál.
0: Madonna mia. Nejlepší dvorní dodavatelé v Itálii si považovali za čest obsloužit Fernanda Granda a tady si nějaký příštipkář a přetrchnitka dovolují mě obtěžovat. Jsem host vašeho pána, jděte za ním.
1: Ale...
0: Řekl jsem, jděte, šupí to presto. Nebo vás dám vypráska. No vidá, už se mě bojí. A za chvilku mi budou zobat z ruky. Jen si Rámus, Krakonoši, mě nezastrašíš. Nic bych za to nedal, že se začínáš bát. Tak a teď? Teď si poručím pořádné občerstvení.
4: Co je? Co pak hoří? Když zadělávám na chleba, nemůžu lítat kolem vás.
0: Zvonil jsem třikrát, Karamia.
4: Jo, slyšela jsem. A jestli s tou Károu neráčíte přestat, vezmu vás kopistí přes hlavu.
0: Oho, taková byla panenka. A tak světa neznala. Kára znamená ve vznešeném jazyce italském drahá. A byla krásná, rozkošná, prostě k zulíbání.
4: Poslouchejte vy, excelenc. Jestli vám na ty italianský slovíčka naletěl náš milostpán, já vám na ně neskočím. Vy jste zrovna takový Talián jako já, hraběnka z Hrabačova.
0: Tak pozor, děvče. Stačí jedno moje slovo a poletíš ze služby. A ten tvůj kubíček mašír marš na vojnu.
4: Ne, to ne.
0: Pro tentokrát laskavě zapomenu na tvůj jedovatý jazyk. Pro tentokrát. A teď maso, víno, chleba, sír. Presto prestissimo, což znamená hoď sebou nebo bude zle.
4: Jak poroučíte, excelenc.
0: Tak se mi to líbí. Když nestačí lichotky či slovíčko pěkné, stačí trochu pohrozit a každý hned zeměkne. A to jste vy, příteli. Jdete právě včas, abychom spolu posvačili.
5: Nemám na jídlo ani pomyšlení. Já vám řeknu, podaní jsou vrchnosti jen pro zlost.
0: A od toho je vrchnost vrchností, aby s nimi uměla zatočit. Uno tornado. U nás v Itálii pán ještě nevysloví své přání a už je splněno.
5: Všude líp než tady. Vykládám jim, co to bude za úlevu, když si budeme moci naporoučet počasí. Ale jen se zmíním, že by měli taky něčím přispět, hned spustí. Nemáme. Nešlo by počkat dožní. Tři, čtyři týdny.
0: Dožní, pak do brambor, potom Krakonoš naschvál spustí zimu. Ne, ne, čas umělce je drahý.
5: A co nějaká záloha? No, pro začátek, no, třeba
6: Třeba pak něco seženu. A tady jsou.
0: Chápu vaši upřímnou snahu, ale těchhle pár zlaťáků... La pardon, to je nic. Nullo.
6: Ale to jsou všechny mé peníze.
0: Jeden měšec na tak drahocenné přístroje? Je mi líto.
6: Tak co se dá dělat? Nejsou peníze, nebude věž.
0: Momento, momento. Příteli, teď jste mě dojal. Já vám tu věž přece postavím.
6: Ne.
0: Si. Napíšu svému italskému bankéři, aby z mého účtu zaplatil přístroje i dopravu na vaše panství.
6: Ale to od vás přece nemůžu chtít.
0: Bude to jen půjčka a na splacení nespěchám. Ovšem, tu zálohu budu potřebovat.
6: Samozřejmě, samozřejmě. Měšec je váš.
0: A teď nestrácejme čas. Musím připravit stavbu ohrady.
6: A na co ohrada?
0: Uložíme do ní všechen materiál. A neříkejte, že by se někomu nehodilo pár cihel, pytel vápna. A co teprve, až dovezou přístroje?
6: To je pravda, to je pravda. Krade se všude.
0: Přesně tak, amigo. A proto bychom tu ohradu měli nechat hlídat, aspoň v noci.
6: Ale já nemám ponocnýho.
0: Malá starost. Pár chasníků si rádo zahraje na vojáky. To zařídím.
3: Já mu ušil boty zrovna výstavní a on, že by je v Itálii nenosili ani do chlíva, kdyby tam nějaký měli.
7: V Itálii, že nemají chlívy? A kde mají teda dobytek?
8: Možná v salonech.
9: Třeba tam ani dobytek nemají.
7: No, mistr Krejčí na to přišel. A můžeš mi říct, jak by asi žili bez mlíka, tvarohu a kousku toho masa? Ale... A čím by hnojili pole?
8: Třeba tam pole taky nemají.
7: Ještě lepší, hajnej. Mlíko jim teče v potoce, koláče rostou na vrbě a pečený holuby padají z nebe, co?
3: No, chápu, dneska to...

0: vejdělkem.
1: Co jsem říkala, Krejčovko?
2: Vidím, v hospodě jsou.
1: Od oběda chlapa zatracenýho vyhlížím a on si tu sedí.
3: A to mám podle tebe stát? Celý den se hrbím na verpánku, tak co bych si večer neposeděl v hospodě?
1: Lej do sebe pivo na hladovej žaludek. No. Kyselo jsem kvůli tobě už třikrát ohřejvala.
4: Paní mistrová, kyselo se dá ohřát i po čtvrtý, ale pivo nesmí steplat.
1: Vy si hleďte pípy hostinské, víme.
2: Táto, nemáš kouska svědomí.
5: Ale...
2: Mlynářova barka má za týden svatbu a ty jsi vzal akorát míru na sukni.
5: Já bych tu míru bez tak nejradši o někoho přerazil.
4: No, horší.
5: Hostinský.
4: Co pak?
5: Natoč mi ještě jedno.
4: Jo. Jo, když se chce holka vdávat, půjde třeba i v košili, Kličová.
2: Mužskej tomu tak rozumí. A mlynářovi na kabát si táto taky ještě nešel.
5: No.
1: A jak pak ten taliánskej excelenc? Zaplatil dobře?
6: Ještě líp, protože platit je dobře. Neplatit? Lepší. Že jo, chlapi?
1: Cože? On ti nezaplatil?
5: No.
1: Doma není ani krejcar a ty piješ na dluh.
3: No, nezaplatil, no.

0: A co pak ty seš zač, harmonikáři, že nám to rozdáváš rozumy? My si umíme zjednat pořádek sami. Žádná talianská excellence přece nebude pomlouvat poctivou práci a ještě za ní neplatit.
1: Když

0: směl říct, jo jo.
1: Po ohni je každý hasič.
2: Když to neřek on, řeknu mu to já.
1: Co blázníš, mámo, když tě zavřou.
2: Zavřít můžou, pustit musej. Přeci nepošlu děti pást. Krajčovko, jdem.
3: Buongiorno, dobrý večer.
2: Novida, my o velku a excelenc ve dveřích.
3: Fernando Grando, buďte zdraví ve spolek. Dovolíte sdílet s vámi společnost?
4: Moc pěkný pán.
2: To známe. Malovaná skořápka, zkažený žloutek.
3: Pane hostinský, každému co pije.
2: Počkat. Za celou hospodu platit jo a za odvedenou práci ne?
3: Já nechápu, paní.
2: Tu, paní, si nechte od cesty. Když vám tuhle můj muž dodal boty, který jste si sám ráčil objednat, tak mu je taky račte zaplatit.
3: Ano. Ale ovšem, teď už chápu to nedorozumění. U nás v Itálii platíme dodavatelům jen jednou za rok. Ano, jistě. Jiný kraj, jiný mrav, že ano? Uno, due, tre, patro a dukát navrch za čekání.
0: Čtyři zlatý za boty a dukát za čekání.
5: To bych taky čekal.
6: Na to, tak se ozvi.
7: Ale no tak já...
3: Žádný strach, paní Krejčová, Fernando Grando ctí vaše zvyky. Maestro, odevzdal jste práci, budeme počítat. Košile?
6: Jedna.
0: Jedna.
3: Oblek?
7: Ano.
6: Dvě, tři.
3: Plášť?
6: Čtyři, pět, šest.
3: A samozřejmě dukát za čekání. Spokojen?
7: Děkuji, úctivě, excelence. Signore.
6: Vidíš, šefcovko, zaplatil královsky. A ty jsi na něj nasazovala psí hlavu.
2: Královsky, nekrálovsky, pořádek je pořádek. Táto, dej sem ty peníze. U mě budou jistější.
1: Ale no tak tady je má.
0: Tak, tady je pivíčko a pro naše mistrové sladká rosolka.
3: Ano. Smím si přisednout, madame Krejčová?
6: Taková podsta, pane.
3: Potěšení je na mé straně. Vaše dcera slouží u zdejšího pána, mého přítele.
6: Ano, už čtvrtý rok a moc si ji chválí.
3: Rozkošná dívenka, bella bellissima. Asi proto, že je vám podobná.
6: Za mlada se za mnou ohlíželi.
3: Řekl bych, že pořád ještě ohlížejí. Rád bych vás však o něco poprosil.
6: Ano.
3: Domluvte jí, ať není tak prostořeká. Krásná tvářička a jazyk furioso. Mohla by si moc uškodit.
6: Domluvím, pane Grando. Neračte se na ní zlobit. Ona je jinak hodná, pracovitá.
3: Skoro jsem rád, že jsem se v Itálii ještě neoženil.
6: Já jí taky říkám. Holka, nepospíchej. Co pak tady uděláš za štěstí?
3: Výborně jí radíte. Primissimo. Uno momento. Pane hostinský?
0: Ano?
3: Vidím prázdné sklenice.
0: Jistě. Už se to nese.
6: A děkujeme.
3: Všechno na můj účet.
0: Připím
3: na blahobyt vašeho krásného kraje. A na to, aby vás Krakonoš přestal sužovat tím psím počasím.
0: Tak to prr. V téhle hospodě se nikdo o Krakonoše otírat nebude.
7: Ano, to je pravda. Mea
3: pardone, asi jsem špatně rozuměl. Odnáší vám vítr seno?
0: No.
3: Klučou kroupy obilí a vyplavuje brambory liják? Celý rok se dřete, plahočíte a co z toho? Proto mě váš pán požádal, abych mu postavil věž na počasí.
0: No, to už jsme slyšeli. Ale taky, že to bude stát hromadu peněz.
6: Ano.
3: No, zadarmo je jen smrt, že ano. A hned zítra začneme na panské louce stavět ohradu.
0: Proč ohradu? O tý se milospáne zmiňoval.
5: Víte, co by na ní padlo dříví?
3: To vám mile rád vysvětlím. Dovnitř budeme navážet stavební materiál a kromě toho každým dnem čekám vzácné přístroje, které na vrcholku té věže budou dělat počasí.
0: Poslouchej, muzikantský, ty jsi přece prošel kousek světa. Viděl jsi někde takovou věž?
8: Kdo má lidi za hlupáky, velký hlupák sám je taky, neboť neví, že míříš za mříže.
3: Ty se do toho nepleť, vandráku.
8: Aby ses nepletl ty, Fernando.
6: Lidi.
4: lidičky, on zmizel.
9: Ano, podívej.
2: Božínku, vždyť to byl sám krakonož.
10: To bylo
11: Perdio, to si s ním teda vyřídím.
3: Ovšem, že to byl krakonož. Chce vás odradit, protože až bude věž stát, může si to svý psí počasí strčit za klobou.
5: Počkat. On krakonož má své mouchy jako každá vrchnost. Ale co tyhle hory pamatují? Vždycky to s lidma myslel dobře.
3: Ale hajný, já přece nikoho nenutím. Jestli jsou vám ty krakonošovy mouchy milejší, nechte si moknout sena, ničit úrodu. Já můžu nabídnout svou věž komukoli a všichni mi ruce utrhají.
11: Protože takovou věž tu by si každý přál, protože taková věž na mou čest je terno kapitál a pivo pro všechny.

0: Pančo, měj rozum. Co jsme se nadřeli, od huby si utrhovali. A teď, když se můžeme zmoct, vlastní dítě se postaví proti nám. A přestaň s tím nádobím, když s tebou mluvím.
1: On ho asi umije, ten váš excelent.
0: Jaký pak náš? Ale co není, může být. Stavil se u nás včera po obědě, že by objednal látky na 5 obleků. Považ na 5. A povídá, mohl bych vám zařídit velké zakázky, ale pochopte, paní mistrová, to jako já. Když se vaše dcera ke mně chová takovým způsobem...
1: Mámo, to bych se kvůli nějakému hejhulovi měla přetvařovat. A tu tu tu ňu ňu ňu.
0: Přemýšlej, takový fešák. Bohatý. V Itálii má palác.
1: Že jste ho tak viděla?
0: Palác jsem zrovna neviděla, ale... Povídá starý Klouza, poselák, že dnes ráno nesl na poštu psaní se 2 pečetěma. A bylo na něm napsáno Itálie.
1: A víc nic?
0: No, on Klouza vidí bez brýlí jako sova, ale bylo tam něco jako Venca.
1: Nebylo to náhodou Venecia? To jsou totiž Benátky.
0: Benátky. O Benátkách se Excellence zmiňoval, jako že by tam psal pro ty látky.
1: No vidíš, a už napsal. Pro mě za mě psát může třeba do Tramtárie. Dali jsme si s Kubičem slovo.
0: S tím to teda chytneš. Akorát si šlapeš po štěstí.
1: Je to moje štěstí.
0: Jako bych do dubu mluvila. Radši půjdu. Však ty si na mý slova vzpomeneš.
1: Čert nám byl toho Taliana dlužen. Kubo, co to máš na sobě za maškaru?
2: To je uniforma. Excellence si objednal až v Němcích. Zrovna ji přivezli.
1: A v tom teď budeš kydat hnůj?
2: S tím je konec, Aničko. Ode dneška jsem FOS.
1: Cože jsi?
2: FOS. F-O-S. Fernandova osobní stráž. Já, Joska Tůmu a Franta Horáčku.
1: Vy jste mi teda trojlístek. A co budete dělat?
2: Dohlížet na stavbu ohrady a potom ji hlídat. A taky, aby si žádný tlučhuba na Excellence nedovoloval. Fos, fos, fos. Na všechno je kos. Svýho pána věrně střeží, před lupiči, před verbeží. Fos, fos, fos. Na lumpy má nos.
1: Tak poslouchej ty, Kubo. Já bych ti ledacos odpustila kvůli tvýmu dobrýmu srdci. Ale že děláš tajtrlíka nějakýmu šaškovi přivandrovalýmu, to ti teda neodpustím. A jestli tu maškaru hned nesundáš, do smrti už tě nechci vidět.
2: Ale Aničko, víš, jak se budeme mít? No. Excellence nám každýmu slíbil 4 zlatý.
1: Sliby se slibují, blázni se radují.
2: A hned nám nabít zlaťák jako zálohu. Ale já si řek, že ho místo toho poprosím, aby mi z té Itálie opatřil nějakou krásnou látku.
1: Látku? Hm? Na co?
2: Tvůj táta ti z ní ušije svatební sukni. Budeš jako hraběnka.
1: To radši skočím v téhle starý dojzery.
3: Fernandova osobní stráž.
2: Aničko, já...
3: Nástup do služby.
2: Já musím už běžet. Excellence je strašně akurátní.
4: Milost, pane. Takhle už to dál nejde.
5: Hajnej. Co si to dovoluješ vrazit ke mně jako do chlíva?
4: Račte odpustit, ale já se vzteky neznám. Ten váš Excellence poručil přivést ještě 1 fůru dřeva.
5: No taky přivez.
4: Milost, pane, a není vám líto toho krásného lesa?
5: Sakramento, je to můj les.
4: Vysázeli ho za vašeho pradědečka, ten, aby se teď v hrobě obracel.
5: Hajnej, hajnej ven. Mizera. Jeden drzej, dovolenej, že by už zvonili poledne, ale to není možný. Musím se podívat, kolik je. No, kde mám hodinky? Anče!
1: Milost, pane, Oběd bude za pár minut.
5: Ach, na to se neptám. Anže, kde jsou moje hodinky?
1: Jak to mám vědět?
5: No, ještě včera jsem je měl tady, na řetízku, u vesty.
1: Třeba jste si je odepnul.
5: A nikdy si je neodepínám.
1: No, včera možná jo. Nestačila jsem běhat pro víno.
5: A kde jsou mé stříbrné příbory?
1: A kde by byly? V příborníku. Sama jsem je tam uložila. Byla skoro půlnoc, ráčili jste dlouho stolovat.
5: Nejsou tady.
1: Cože?
5: A zlatá cukřenka, taky ne. A servis. A má stříbrná tabatěrka.
6: Děje se něco, příteli?
5: Okradli mě? Hodinky, příbory, tabatěrka. Všechno je pryč. Všechno je pryč. Já jsem žebrák. No co si počnu?
6: Musíme najít zloděje.
5: Ale jak?
6: Kdo věděl o těch věcech?
5: No kdo? Každý ví, že příbory, cukřenka, poháry a nádobí se dávají do příborníku a ostatní drahocenosti do truhly.
1: A ta byla zamčena.
5: No.
6: Ovšem, klíč jste nechával v zámku.
5: Ale nikdo by si přece nedovolil.
6: Jak vidíte, dovolil. Kdy jste ty ukradené věci viděl naposledy?
5: Včera, když jsme tady spolu seděli. Talíře, příbory i poháry byly na stole, z tabatěrky jsme si dávali šňupeček a na hodinky jsem se díval ještě o půlnoci.
6: Kdo byl v tomto pokoji poslední?
1: No přece já. Kdo by uklidil ten svinčík?
6: A neuklidila si náhodou ještě něco? Za takové hodinky se dají pořídit parádní šaty.
1: Vy chcete říct, že jsem to ukradla já? Milost, pane, vy se mě nezastanete.
5: No, Anže...
1: Když vy si myslíte, že jsem zlodějka, tak já tu nemusím být.
5: Ale no, tak počkej, Anče! Vy si opravdu myslíte, že ona...
6: Jsem o tom přesvědčen.
5: No, ale tak proč jsme ji teda nechali jít?
6: Taktiko, strategiko. Zloděje máme, ale lup nikoli. Ta drzá holka by nic neprozradila, i kdybychom ji na skřipec natahovali. Proto ji budu sledovat a ona mě k těm ukradeným věcem sama přivede.
5: Příteli, ještě že vás mám.

0: Poslouchej, Anče, když mi tady na horách fňukají městské slečínky, že je ofoukl větřík, tomu bych rozuměl. Ale že ty, snad mi nechceš rozvodnit jízeru.
1: Bylo by líp, kdyby si mě voda vzala.
0: Žádný trápení není tak hluboký, aby se v něm člověk utopil, když sám nechce. Přestaň brečet a řekni mi všechno pěkně po pořádku.
1: Ale tady není vůbec žádný pořádek, co sem přišel ten talianský Tatrman. Krakonoši, o tobě se povídá, že víš, pod kterou pokličkou se co vaří. Ale že je tady všechno vzhůru nohama, to nevíš? Nebo je ti to jedno?
0: To byste to měli moc pohodlný. Holka nemá ženicha, krakonoši starej se. Bábě nedojí koza, krakonoši udělej něco. To si neumíte poradit sami?
1: No, vidím, že se u tebe zastání nedočkám. No, myslím, že půjdu, abych nezdržovala.
0: A kam?
1: Kam mě nohy ponesou, ale tady nezůstanu. Kubíčka navlíkli do blejskavý maškary. Máma do mě od rána do večera hučí a teď ze mě ještě udělali zlodějku.
0: Jenže když utečeš, je to, jako by ses přiznala.
1: A co mě zbývá?
0: Hezky se vrať. A já ti slibuju, že na mých horách žádnému lumpovi pšenice nepokvete.
1: Jen aby nebylo pozdě.
0: Nikdy není pozdě. Aby lidi nemohli přijít k rozumu. Ale to taky musí chtít.

0: 18, 19.
1: Dvě esa. Beru. Tak ještě jednou, Franto.
0: A mě už to Josko nebaví.
1: Dík mě taky ne. To bylo řečí, že se bude navážet materiál, že přivezou vzácný přístroje. A kde nic tu nic? Hlídáme prázdnou ohradu.
0: A lidem jsme akorát pro smích. Jen vystrčím hlavu z chalupy, kluci na mě pokřikujou. Fernandova stráž, prázdnou hlavu máš.
1: Mě zas máma dává nemaštěný jídlo. Prej, na to tajtrlíkování sílu nepotřebuješ.
0: Pst. Bacha, někdo sem jede.
1: To je Excellence. Excellence, hlásím. Stanoviště ohrada, velitel a jeden muž. Po dobu naší služby se nic nestalo.
2: Excelento. Složte truhlu strakaře a odneste ji do rohu ohrady. Co se divíte? Přístroje na počasí nejsou z papíru. Však je taky z Itálie, vezl kurýr ve speciálním povoze.
0: Pozor!
2: Opatrně, nemehla!
0: Hlásím, truhla na určeném místě.
2: A teď odchod. Dneska v noci budu hlídat sám. Nemůžu svěřit takovou vzácnost lajdákům, kteří ve službě hrají karty.
0: To jako, že máme volno.
2: Řekl jsem odchod. Adio a presto.
0: Rozkaz.
3: Excelence.
4: Dobrý večír.
1: Dobrý večír.
5: Ale, Fernandovo osobní stráž, to jsou k nám hosti. Dneska se nehlídá.
6: Třeba ti jdou hlídat hospodu.
1: Dejte nám pokoj. Jedno pivo, mě taky.
5: Jo, po takový službě je žízeň.
6: Lidi, a víte, že se tady hned cítím bezpečnějc.

0: Prosím vás, není tu Anče.
1: Co by dělala v hospodě?
0: Krejčová, nevíte, kde je?
2: No, asi ve službě.
0: Tam není. Doma taky ne.
3: Jestli ona se utopila.
2: Chytá tě fantas. Proč by se topila?
4: Vy nic nevíte.
5: Co?
6: Ne. Co
4: pánovi se ztratili hodinky a zlatá cukřenka. A tabatěrka a ještě moc věcí.
2: No.
4: A excelenc mu tvrdí, že to ukradla Anička.
2: Má dcera. Táto, já to nepřežiju.
7: Ne, to se mi nezdá. Proč zrovna Anče?
4: Prej proto, že v tom salonu byla.
2: A jak tam mohla nebejt, když tam poklízí?
4: Počkat. Kdy se to ztratilo?
0: Nevím, ale dneska na to pán přišel.
4: A zrovna dneska přitáhl excelenc na trakaři strašně těžkou truhlu. A nějak divně to v ní cinkalo.
8: Ale jsou v ní přece ty vzácný přístroje, co přivez kurýr ve speciálním povoze až z Itálie.
1: No. Jaký pak kurýr? Jaký pak speciální povoz? To bych ho musel vidět. Celý den sedím na verpánku u samého okna. Ani toulavá kočka mi neproklouzne.
4: A co když přijel v noci?
9: To bych ho musel vidět zase já. Celé noci vartuju na posedu, protože mám v revíru pytláka. A nic bych za to nedal, že ten pytlák a zloděj jsou jedna a ta samá škodná.
8: Jak to?
4: Kdo
1: myslí?
9: No, kdo nakukal milost pánovi, že mu postaví zázračnou věž? Ha?
4: No jo. To on. Excellence.
8: No jo.
1: No co ty?
8: Já co? Mám nápad. Excellence nás poslal domů, že si tu vzácnost bude hlídat sám? Tak my mu teď s tím hlídáním půjdeme pomoct. Všichni!
1: To je ono. Aspoň uvidíme, jak takový vzácný přístroje vypadají.
2: Kubičku, všude tě hledám.
0: Aničko, ty nejsi utopená.
2: Já mám čistý svědomí. Nebo... Vy snad věříte, že jsem zlodějka?
1: Nevěříme, ale za to víme, ve kterým hnízdečku se skrývá ptáček i slupen.
9: A co čekáme, až nám ufrkne?
1: Chlapi, vemte motiky, vidle, klacky.
8: Jdeme.
10: Počkejte. Dám vám lucerny. Zavřu hospodu a jdu s vámi. Tuhle si přece nenechám ujít.
11: Kubo,
0: ano?
11: Ty skoč pro milost pána. Když tuhle kaši navařil, ať si ji taky zatepla sní. Bye.

0: Tiše, tiše, potichu. Obkličte ohradu. Půlka vpravo, půlka vlevo. A čekejte, až vám řeknu.
1: Tak jdeme. Pojďte, pojďte. Zavrte se. Tady.
2: Neračte pomoct s tím rancem, excelence.
3: Co tady slídíš, příštipkáři?
2: S prominutím, ale tady na horách jsme lidi zvědaví. Přišli jsme se podívat na tu vzácnost, co přivez tajný kurýr až z Itálie.
3: Stráž! Stráž!
4: Dal jste jim volno, ale my je rádi vystřídáme.
5: Lidi, sem s lucernama.
6: Podívejte, jak je pan excelenc vymoděný.
3: Tomu asi šili v Benátkách.
7: V čem přišel, to taky odejde.
2: Ale nejdřív se mu podíváme na zoubek. Ranec dolů.
3: Nesahejte na to. Nedám. Dolů. Ne.
5: Snažte to.
8: Tak jsme tady s milost pánem. Koukám, že právě včas.
5: Mé porcelánové nádobí, stříbrné příbory, zlata, cukřenka, tabatěrka, hodinky. A tady je můj měšec s penězma.
3: Přivez toho plnou truhlu. Kubo, posviť do ohrady. Mm-hmm. Jo, je to tam.
6: Tak milost pane, kdo je tady zloděj?
2: No.
5: Ty darebáku, okrást mě za všechnu dobrotu a ještě to svést na poctivý děvče. Do smrti ze šatlavy nevylezeš.
7: Pojď tát!
9: Tak co, Fernando Grando? Jak pak dopadla naše sázka?
6: Jaká sázka?
10: Zmýlil jsem se, velevážený pane Krakonoši. Velice se omlouvám.
9: Abyste rozuměli. Tenhle vykutálený ptáček mi chtěl namluvit, že jste hlupáci, kteří se nechají obalamutit a za pár týdnů mu budou zobat z ruky.
11: No.
9: Nechci vám sahat do svědomí, ale stačilo pár lichotek, pár džbánků piva zadarmo a už jste obraceli.
5: Zadarmo? Hostil je za moje peníze.
6: A jemnost, pane Krakonoši, co pak to bylo za sásku?
9: Když mu skočíte na špek, nechám ho jít a ještě mu přidám na cestu. Když ne, svalím ho ze Sněžky, ať se dokutálí třeba až do Bella Italia.
6: A to zas ne. Nejdřív ať napraví, co tady na tropy.
12: Ano, správně,
13: ano.
6: Když byli sena, mužti stavěli ohradu a my ženský museli všechnu práci odřít. Tak ať tu ohradu zbourá, rozřeže a rozštípe na polínka. Aspoň budeme mít v zimě čím topit.
14: Ševcovko, ty bys mohla být od hodiny starostou. Tento?
15: Ano?
14: Jasko?
15: Jo?
14: Zavřete toho podvodníka a dobře hlídat.
15: Rozkaz.
4: Já bych mu zmalchoval záda, že by ho v jeho Itálii nepoznali.
10: Nechte mě, ale lidičky, vždyť já jsem Čech. Ferda z kozí lhoty od Jičína, lidi.
2: Podívejme, když teče do vod, hned je každý na šinec.
6: Nezlob se, Krakonoši, ale ty máš na tom taky svůj podíl. Člověk málem neví, jestli mu v létě nezavěješ chalupu. A když on sliboval tu věž na počasí. A vůbec, když jsi věděl, co má za lubem, proč si mu to nezatrh?
9: Chytrému napověř, hloupého trkni.
6: No,
9: nenapověděl jsem vám dost tou písničkou v hospodě, ale tady, když někoho koza trkne, tak jen čeká, až ji někdo zažene do chlívka.
6: Krakonoši, to přeci...
9: No, ale jste neřekli. Ze Sněžky ho svalovat nebudu, ať je po vašem. Ve dne ohrada, v noci šatlava. A dále slavnosti vyhlašuju. Při počasí se ruší a nastoluje se jenom zdravé povětří.
6: Ano, děkujeme, Krakonoši.
7: Zdraví ostávali.
5: Já přiznávám, že jsem udělal chybu a mám taky co napravovat. Hajnej, ode dneška si vrchní nadlesní. A bez tvýho dovolení nesmí padnout jediný strom.
4: Děkuju, milost pane, děkuju. Hned zítra začneme vysazovat nový smrčky.
5: Ale nejvíc mě mrzí, Anče, že jsem tebe podezíral. A tak bych rád...
6: Ale milost pane, Vždyť on nám všem věšel bulíky na nos.
5: A tak bych rád za to, co zbylo v tomhle měšci, vystrojil tobě a Kubovi parádní svatbu. Teda, jestli tuhle pan mistr a mistrová souhlasí.
6: Jak pak ne, milost pane. Vždyť oni jsou pro sebe jako stvoření. Že jo, táto?
11: Říkal jsem já někdy něco jiného.
12: Aničko, slyšela jsi?
13: Slyšela. Ale ještě chci Kubíčku slyšet, jestli mě máš rád.
12: To ví, že mám. A jak?
14: No tak, sousedi, to tu budeme stát do rána. Mám čerstvě naražený sud, tak to všechno důkladně oslavíme.
5: A tentokrát

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Jaké je to být neviditelný? To se dozvíme v pětidílném rozhlasovém seriálu Hubertův tajný plán. Napsala Kateřina Součková, režie v roce 2019 Izabela Šenková. Účinkuje Veronika Lazorčáková.
2: Matilde připadalo, že se svět proměnil v točící buben pračky a jen občas z té změti, co si vykouklo jako barevná ponožka. Třeba moment, kdy zjistila, že jí učebnice ze školníkova bytu dokáže přenést o 60 let zpátky do vesnice Horní Zákoutí. Pak se zablesklo setkání se stejně starým Hubertem, kterému ta učebnice patřila, a ze Zákoutí právě utíkal, protože zranil kamenem kluka, co mu ukradl milované kolo. Matilda se pokusila Hubertův osud změnit, ale než stačila zjistit, jestli se jí to povedlo, přenesla ji učebnice zpátky do školníkova bytu. Svět se přestal točit a někdo poblíž Matildy ošklivě zachrápal. Trhla sebou. Školník spal v křesle asi metr od ní. Vrátit mu tu učebnici a zmizet, pomyslela si Matilda, ale nemohla se náhle přinutit k pohybu. Něco tu nehrálo. Jak to, že jí nikdy nenapadlo, kde školník k Hubertově učebnici vlastně přišel? A jako by mu tou prudkou myšlenkou protrhla snění, školník náhle zamumlal.
3: Sprdlivý boj pro korálky.
2: To je přece ta věta, co Hubert předtím zkomolil u tabule, zarazila se Matilda. Rychle prolistovala několik formulářů na stole. Podepsán školník Hubert Glazoš. V tom si všiml.

Matilda cítila, jak se na ní upřel důvěrně známý pohled a snažila se nemyslet na to, že patří tomu strašlivému školníkovi, který ji za chvilku rozcupuje na tisíc kousků. Já jsem... Nadechla se, jenže školník ji jediným pohybem umlčel a podal jí kámen velký jako pěst. Musím na dozor, poznamenal docela obyčejně, a ty se hlavně nezapomeň vrátit. A než Matilda stačila cokoliv říct, kámen se jí zavrtěl v ruce a svět se zase začal přetáčet zpátky. Tak on to celé dělá na schvál, rozhořčila se Matilda, ale to už jí zašimrala na zádech tráva a kolem se rozprostřela tma. Za chvíli se z ní vynořila silueta Huberta. To jsi ty? Zašeptal. A Matilda měla náhle strašnou chuť kopnout ho do kotníku. Posílá si ji tady, jak poštovního holuba. Matildo, co mám dělat? Naklonil se k ní chlapec, který neměl ani ponětí, nač myslí. Co když se nám to nepovedlo a Julek mi to kolo zase ukradne? Vypadal tak zoufale, že ho Matildě přišlo líto. Neboj, vyjde to. Julek je zašitej v jílemnici a i kdyby něco, přece tě nenechám ho trefit. Pohled jí padl na kámen, který držela v ruce a štítivě ho upustila. Oba se otočili k tmavé silnici. Asfalt tiše praskal a naproti ním svítilo jediné okno. Škoda, že si ani jeden z nich nevšiml, že za ním kdosi stojí a nespouští z Huberta oči. Byl to jeho mladší bratr Arnošt. V ruce držel otevřený dopis, který Hubert s Matildou zapomněli to ráno ve třídě, a v hlavě mu pulzovala věta. Šprt, Arnošt, by to kolo. Před očima mu vyvstal obraz, jak vyjíždí na bratrově kole mezi kluky a všichni se po něm otáčejí a obdivně hvízdají. A Hubert stojí kdesi opodál a ohromením ze sebe nevypraví ani slovo. To proto vymyslel ten plán a tajně Hubertovi kolo vzal. Jenže najedno nepomyslel. Jak se s ním má teď pro boha kolem bratra dostat bezpečně na náměstí? Bylo by tak jednoduché mu kolo prostě vrátit a mít od všeho pokoj. Jenže to by se mi zase jenom vysmál, pomyslel si Arnošt. Vzal kolo a zhasl světlo. Když osvětlené okno zmizelo, pocítili Hubert s Matildou před domem zvláštní úzkost. Najednou vzduch prudce prořízlo smíknutí pneumatiky a Hubert roztřeseně nahmatal v trávě kámen, který tam Matilda před chvílí neprozřetelně zahodila. Ze tmy se k ním strašlivou rychlostí blížila postava na kole. Proboha, stiskla Matilda Hubertovi ruku. Pust mě, musím ho zastavit, zasyčel Hubert, kterému začínalo hučet v hlavě. Jestli to uděláš, tak už tě v životě nechci vidět, vykřikla Matilda. Hubert se otočil a obličej mu náhle zešednul. Taky neuvidíš, musíš se vrátit domů. Matilda se zarazila a obraz se pro ní zpomalil, jako by kolo náhle vjelo do hluboké vody. Možná to Hubert ani tak nemyslel, ale měl pravdu. Jestli nehodí ten kámen a neuteče ze zákoutí, nikdy se přece nestane u nich ve škole školníkem. A jí tím pádem kámen už nebude moct přenést zpátky do bytu školníka Huberta, protože žádný takový byt zkrátka nebude existovat. Matilda pustila Hubertovu ruku a svět kolem ní se zase prudce zrychlil. Silueta na kole náhle šlapala jako divá, zakličkovala a Hubert se rozpřál. Matilda jako omámená sledovala, jak kámen vylétl, udělal ve vzduchu výsměšnou piruetu a postava na kole se zhroutila k zemi. Rozběhli se tam. Na zemi nehybně ležel chlapec o hlavu menší než Julek. Arnošt, zašeptal Hubert zvláštně odhlučněným hlasem a strašlivě zbledl. Třeba jen omdlel, zamumlala Matilda. Ale to už Hubert začal s vytřeštěnýma očima ustupovat dozadu. Já jsem ho... Nedokázal to vyslovit a jako pomatený narazil do stromu a propadl se do tmy. Počkej,
vykřikla Matilda, která si právě všimla, že Arnošt dýchá, ale zaslechla už jen dusot vzdalující se po temné silnici. Matilda se za ním chtěla rozběhnout, ale přesně v ten okamžik, jako by se tou škodolibostí snad i bavil, začal zvonit kámen, který jí sem přenesl. Teď přece ne, zaúpěla. Co když ale opravdu nemá jinou možnost, jak se dostat zpátky? Musela by potom žít tady v roce 1951 a svoje rodiče by mohla leda tak vodit do školky. Naposledy se zoufale rozhlédla, jestli se třeba Hubert někde neobjeví. Ale jediný člověk v dohledu byl Arnošt, který smutně točil šlapkou polámaného kola. Natáhla se pro kámen. Svět se pohnul kupředu a před Matildou se mihl bezútěšný obraz, jak Hubert sedí v kostele u ohně úplně sám. A najednou prudce dopadla na koberec. Kolem bylo ticho, jen z dálky doléhal křik dětí o přestávce. Matilda ucítila zklamání. Kdo ví, proč si myslela, že tu na ní školník Hubert bude čekat. Sebrala ze stolu svoji žákovskou, kvůli které to vlastně všechno začalo, a už chtěla jít, když v tom z ní vypadla na zem obálka. Otevřela dopis, psaný zvláštně rozházeným písmem. Milá Matildo, určitě si už pochopila, co se tehdy stalo. Matilda, která nepochopila vůbec nic, si rozpačitě utřela nos a pokračovala ve čtení. Jak jsem říkal už při našem prvním setkání v kostele, nebyla to Arnoštova vina. Udělal to proto, abych ho už jednou přestal podceňovat. Vidíš, snažit se ostatním pořád něco dokázat, to jsme měli s bratrem společné. Všechno začalo, když se mi Arnošt před třídou přišel omluvit a já na něj křikl, že to radši nemít bratra. Byl pro mě v tu chvíli jen hloupý šprt. Vůbec mě nenapadlo, že se ho to dotklo natolik, že mě sledoval až k mé skrýši v kostele. To on nás taky ve skutečnosti tajně pozoroval na břehu rybníka. Jenže já vždycky podezříval jen Julka. A Arnošt to samozřejmě věděl a proto nastražil v zákristii Julku v prak, aby mě zmátl. No jistě, plácla se do čela Matilda. Vždyť Julek ten prak tenkrát opravdu nemohl najít. Neboj, nemohla si na to přijít, pokračoval dopis. Byla si přece v mojí vzpomínce a jejím základem je pocit viny, že jsem se k Arnoštovi choval, jako by byl neviditelný. Čím víc si to vyčítám, tím je tam vidět míň a míň. Na tom si nemohla nic změnit. Všechno, do čeho si zasáhla, dopis, který nám Arnošt ukradl, nebo co od nás vyposlechl u rybníka, mu sdělilo vždy znova jen to, co už ode mě slyšel tenkrát před třídou. Že je ubohý šprt. Matilda si otvrkla. Možná se jí mohl někdo obtěžovat říct, že všechny její pokusy Hubertovi pomoct byly jenom marné opakování toho, co už se jednou stalo. Ale dopis jakoby jí slyšel. Asi teď nechápeš, proč jsem tě tedy do své minulosti zavedl. Pamatuješ, jak jsem na tebe křičel kvůli tomu kolu namalovanému na zdi? Zeptala ses, jestli mi někdo neumřel. Úplně mě to tenkrát vyvedlo z míry a chtěl jsem ti vysvětlit, koho mi připomnělo. Nikdo nemůže změnit, co se jednou stalo. Ale když o tom začneme mluvit, třeba můžeme dosud neviditelné věci nějak uchopit. A změnit tak aspoň to, co se stane dál. PS, vezmi si můj prut na ryby, jestli chceš. PPS, mám zrovna dozor na chodbě. Matilda chvíli bez pohnutí koukala na dopis a pak se usmála. Vzala prut a vyšla s ním na chodbu. U šaten zahlédla školníka, kterému se za zády poškleboval hlouček šestáků. Tak mě napadlo, řekla tiše, když byla u něj. Jestli byste mi neukázal, kde se dá v Praze rybařit. Jedla jsem totiž jednou rybu s takovým barevným ocáskem. Hrozně ráda na to vzpomínám. Školník se otočil a v očích se mu mihla hezká černá tečka.
přikývl a snažil se neusmívat příliš, aby si třeba prvňáci nemysleli, že už se nemusí přezouvat. A Matilda si pomyslela, že přijít pozdě do školy občas nemusí být tak špatné.

jako hada. Těm svým řekni Balta Rance, zní Goliášova rada. Váš Bůh bude pěkně čučet.

říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí.

0: Rádio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

hezky, všichni spolu. Čistíme, čistíme, nahoru, dolů. Špičáky, stoličky, všichni hezky spolu. Moje

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, máš tmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam je

kočka mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo

je rada má. Do děčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: pozítří.
1: Kdy to je?
2: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Pane vedoucí, můžu?
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
3: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
2: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
4: Můžeš tvoji těchovi do stadu.
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
5: Můžu jít na ping-pong.

Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.